marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.

hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem,

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružinínkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy, zase v závislosti na použitém mořidle, a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, tože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jablo.

0: možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete, nůžkama stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových malých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura, a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladný.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom přílučském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kg na litr 100%, tak okolo 17 kg na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skorem vůbec netečou, a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediný štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklijte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce. Malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendár. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsmev bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala Hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: que sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

0: Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je věc můj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí nejvíce obyvatel v Česku. Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. Kopřivnickém Mníši je dnes soutěž pro mladé hasiče. Bude oblačno až polojasno s teplotami do 19 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Moravskoslezskému kraji ubylo za prvních 6 měsíců letošního roku téměř 3000 obyvatel, nejvíce ze všech krajů. Narodilo se 3780 dětí, zatímco téměř 7000 lidí zemřelo. Úbytek částečně zmírnilo stěhování, protože se do regionu přistěhovalo o 210 lidí více, než se z něj odstěhovalo. Počet obyvatel klesl ve všech 6 okresech, nejvýrazněji na Ostravsku a Karvinsku. Na konci června žilo v Moravskoslezském kraji přibližně 1 173 000 lidí. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
2: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je, má opět tento bezpečnostní rozměr.
0: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď míří do Senátu. V kopřivnické části Mníší se dnes konají juniorské hasičské závody. Jedná se o upravenou verzi soutěže TFA, což je anglická zkratka pro nejtvrdší hasič přežije. Pro mladé hasiče bude připravena trať s 8 úseky, kde změří své síly, například při rozvíjení hadic nebo běhu mezi pneumatikami. Popisuje mluvčí radnice Lucie Macháčková. Soutěžit budou děti od 4 do 18 let.
3: Disciplíny budou přizpůsobeny věku závodníků, takže například místo klasické figury budou nejmladší účastníci v kategorii přípravka přenášet velkého plyšáka. Závod, který pořádá sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice, odstartuje v 9 hodin.
0: Bohumín zve na dnešní turistický pochod za krásami podzimu, který letos slaví jubilejní 50. ročník. Přidat se mohou pěší, cyklisté i rodiny s dětmi. Registrace u vlakového nádraží začíná v 7 hodin ráno. Cíl pochodu bude v zahradě dobrovolných hasičů v Nové Vsi, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Pěší letos čeká 15 nebo 23 kilometrů. Pro rodiny s malými dětmi připravili organizátoři 4-kilometrovou variantu, kterou lze pohodlně zvládnout i s kočárkem. Cyklisté si mohou vybrat tras v délce 25, 33 nebo 50 kilometrů.
1: Počasí.
0: Dnes ráno očekáváme v Moravskoslezském kraji místy s většinou oblačnost nebo mlhy. Během dne pak převládne polojasno, přechodně až oblačno. Teploty dnes naměříme mezi 15 a 19 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Krásných Hloučkách je kvůli stavbě nové kanalizace uzavřená místní komunikace. Objížďka vede po silnici 1/57 a přilehlé účelové komunikaci. Omezení potrvá do 15. října. Cyklisté mohou uzavřeným úsekem projít ve vyznačeném koridoru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nikdo nedokáže na světě oznámit, že je 5 hodin ráno tak krásně a něžně jako Lucie Kociánová. Slyšeli jste první ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Je sobota 12. září. Už za malou chvíli vám prozradíme v našem kalendáriu, co všechno víme o 12. září. Tak tedy krásné dobré ráno z Ostravy vám přeje Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Pět hodin, devět minut, ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
3: laskavá

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: 5:12, ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, je sobota 12. září a my vám teď nabízíme originální kalendárium Petra Jungmana.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota, 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann.
5: Libeňským mostem.
4: Obec Libeň byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její 8. čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
6: Požehnej pán Bůh.
4: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
7: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
4: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzobohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufřík a vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.
1: Je 17:15, ladíte Český rozhlas Ostrava. Už za malou chvíli, za 3 minuty vám nabídneme aktuální předpověď počasí pro severní Moravu a Slezsko.

0: počasí.
1: Je 5:19 ráno na severní Moravě a ve Slezsku je většinou zvětšená oblačnost. Místy se vyskytují i mlhy. Během dne však už převládne polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty očekáváme od 15 do 19 stupňů Celsia. V Beskydech a Jeseníkách, tedy na horách, od 9 do 13. Vád bude většinou slabý, se vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. Ještě ráno mohou být místy mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Během dne však na celém našem území budou dobré až velmi dobré. A aktuální teploty v 5:19 v Bruntále 3 stupně Celsia, v Opavě 6, v Ostravě 8, v Nové Míčíně 7 a v Třinci 9. Tak tedy dobré ráno na Moravu i do Slezska.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí.

0: Je 5:24, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Havířovská městská realitní agentura opravuje budovu staré knihovny v Dolní Datyni. Vznikají tam nové ordinace pro zubaře. Dům bude bezbariérový a s novým parkovištěm pro lidi se sníženou pohyblivostí.
1: Ty ordinace jsou vlastně tady. Takhle. Čtyři. Vždycky tady. A tamhle.
2: Ondřej Nesměrák, projektant stavby, mi ukazuje budovu, kde pracují dělníci. Popisuje i budoucí zubní ambulance.
1: Když vstoupíte do ordinace, uvidíte křeslo, které má další příslušenství, jako je například monitor, dále vlastně nějaký přenosný rentgen a sadu na chirurgii. Dále vlastně v ordinaci máme nějaký stoly, pracovní stoly, kde je umístěn dřez a umyvadlo, případně výlevka, lednice pro léky.
2: Budova získala i speciální technologie pro provoz zubních ordinací. Třeba systém odsávání má hlučné kompresory až ve sklepě.
1: Tak máme v suterénu umístěny kompresory, které nám odtahují vlastně heliny z úst. Dále máme speciální osvětlení ambulancí a dále vlastně v objektu je umístěn rentgen.
2: Dům má dvě podlaží a podkroví. Na každém patře budou dvě ambulance. Pod střechou vzniká nový bytový prostor. Hotové jsou už přípojky na vodu, plyn a elektřinu, říká technik městské realitní agentury Lukáš Sáňka.
3: Momentálně dokončujeme kontaktní zateplovací systém, zateplili jsme objekt nebo celkovou obálku minerální vatou tloušky 200 mm, máme osazeny předoketní kastlíky, budou předoketní žaluzie, které nám zajiští tepelný komfort budovy v létě. Museli jsme se tady vypořádat i s likvidací nebezpečného odpadu v podobě eternitové střešní krytiny, kterou jsme zlikvidovali odborně, včetně hlášení na krajskou hygienickou stanici.
2: Náklady na stavbu jsou 18,5 milionu korun. Hotovo by mělo být v březnu v roce 2027. Nájemní smlouvu s lékaři a zdravotníky uzavře město po dokončení.

0: rekonstrukce. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.
2: 5:27 a vedle už je připravena i Lucie Kociánová. Za okamžik vám nabídneme aktuální zprávy.

0: Vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Lékaři zachytili první případ tetanu v Česku za poslední 4 roky. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje po tržné ráně na hlavě. Není ale jasné, zda byl očkovaný. Za posledních 20 let se nemoc v Česku objevila pouze 5krát. V areálu Bochemie v Bohumíně se chystá výroba chloristanu amonného, který se používá v raketových palivech a průmyslových výbušninách. První linka má mít kapacitu až 1000 tun ročně a patřit k největším v Evropě. Firma nyní žádá o potřebná povolení, zkušební provoz plánuje od prosince příštího roku. Poptávkovou dopravu na Osoblažsku využilo za první 3 měsíce přibližně 1200 cestujících. Elektromobily doplňují autobusy a vlaky v době, kdy běžné spoje nejedou. Pilotní projekt skončí na konci října, poté kraj rozhodne o jeho případném pokračování. Od 6. října budou moci lidé pohřbívat domácí zvířata na novém hřbitově v Bílovci podle radnice, prvním v Moravskoslezském kraji. Za nemocnicí vznikne přibližně 120 míst pro zvířata do 50 kg. 5letý pronájem bude stát 4 až 6 tisíc korun. Judistka Tereza Bodnárová skončila třetí na Grand Slamu v Budapešti. Na turnajích této elitní kategorie vybojovala první medaili. 24letá česká reprezentantka ve váze do 52 kg zaznamenala v maďarské metropoli 4 výhry a 1 porážku. No a jak podíváme se na počasí, dnes ráno očekáváme v Moravskoslezském kraji místy s většinou oblačnost nebo i mlhy. Během dne pak převládne polojasno, přechodně až oblačno. Teploty dnes naměříme mezi 15 a 19 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a my vám přejeme šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: 5:33, ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava dnes s Lucí Kociánovou a Vladimírem Šmehlíkem. Je sobota 12. září, tak doufám, že vaše vstávání je dneska opatrné, pomalé a klidné, pokud tedy zrovna nemusíte do práce.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

5 hodin a téměř 39 minut ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvíli se spojíme i s Českým hydrometeorologickým ústavem a nabídneme rozsáhlou a aktuální předpověď počasí pro severní Moravu a Slezsko.

0: počasí.
1: 5:43 a my už jsme ve spojení s Marií Glofákovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno a hezký svátek přeju.
2: Dobré ráno.
1: Tak nám prozraďte, jaká je tedy aktuální situace s počasím na severní Moravě a ve Slezsku a jaký nás vlastně čeká den a víkend?
2: Tak aktuálně většina kraje má jenom minimum oblačnosti, ale zhruba v oblasti jihovýchodně od Opavy se vyskytují poměrně četné mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty se aktuálně pohybují poměrně nízko, nejčastěji kolem 7 stupňů Celsia, ale v severozápadní polovině kraje, řekněme od Opavy k severozápadu, se ty teploty pohybují nejčastěji kolem plus 3 stupňů Celsia. Vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A jaký bude tenhle ten den a jaká bude neděle?
2: Tak teď ráno to počasí bude víceméně přetrvávat tak, jak jsem to popsala, takže v jihovýchodní části kraje mlhy nebo nízká oblačnost, na severozápadě oblačnosti minimum. V průběhu dne se to trošku vyrovná, na většině kraje bude polojasno, přechodně bude oblačnosti více. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 9 až 13 stupni Celsia. Vítr bude většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A neděle?
2: V noci bude očekáváme převahu polojasné oblohy, k ránu se budou v údolích jenom výjimečně tvořit mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 10 až 6 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, anebo bude zcela klidno. Zítra přes den zpočátku bude většinou slunečno, ráno v údolích můžou přetrvávat mlhy. Postupně od západu bude oblačnosti přibývat a k večeru se lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia a vítr bude většinou slabý, proměnlivý, odpoledne potom spíše jihozápadní až západní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik předpověď počasí pro severní Moravu a Slezsko a Marie Glofáková. Díky a dobré ráno.
2: Hezký den, díky za přání a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je 6:15, respektive minuta po 6:15, sobota 12.9. No a pokud chcete dnešní sobotu strávit doma, tak samozřejmě klidně můžete. Ale pokud budete chtít někam vyrazit ven za kulturou nebo za zážitky, tak už za malou chvíli vám nabídneme několik zajímavých pozvánek.

0: 5 hodin 48 minut. V Rýmařově dnes připomenou sté výročí letecké nehody rumunských letců v Jeseníkách. Zahájení je naplánováno na 10. hodinu v areálu Rýmařovské nemocnice. K vidění budou historická vozidla, přelet letadel a později odpoledne i možnost prohlídky výstavy v muzeu. Ve 14 hodin pak promítání rumunského dokumentu A přeci budu létat. Bruntál zase láká na unikátní akci Hornický den spojený s burčákobraním, tak co víc si přát. Od 11 hodin na bruntálském náměstí Míru budou připraveny kapely různých žánrů a také spousta aktivit pro malé i velké. Před 15. hodinou se tam například odehraje mistrovství České republiky ve štípání břidlice. Myslím, že Rýmařov i Bruntál tam bude dneska dost zajímavě. A pozvánka i do sousedního Krnova. Tento víkend na Cvílíně v Krnově je ve znamení hlavní pouti k poctě Panny Marie Sedmibolestné a povýšení svatého kříže. Program dnes začíná na Cvílíně ve 14 hodin, zítra pak už v 8 hodin ráno. A pozvánka i na opačnou stranu našeho kraje míříme do Jablunkova. Tradiční jabkový den totiž oslaví dnes v Jablunkově. Program plný hudby a aktivit pro všechny začíná v 15 hodin, a to v Jablunkovském parku Antonína Špirce.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní, počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Dopravu na cyklistické Slezské magistrále omezí uzavřený most u Kravař na Opavsku. Preventivní akce dnes lidem ve Frýdku Místku nabídne bezplatné konzultace s lékaři. Dnes bude také oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů. Dobré sobotní ráno přeje Lucie Kociánová. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěru. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí, vyplývá to z dat exekutorské komory.
3: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
3: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
5: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
3: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Ve Frýdecko-Místeckém obchodním centru Frýda dnes lékaři a zdravotníci bezplatně vyšetří lidem některé zdravotní ukazatele a nabízejí i poradenství. Zájemci tam mohou zamířit bez objednání mezi 10. a 17. hodinou. Na místě budou dermatologové, nutriční odborníci, ale třeba i dentální hygienistky, říká Lucie Ševčíková z pojišťovny RBP, která akci organizuje.
6: Letošní novinkou je testování hladiny cukru v krvi. No a samozřejmě zůstává monitoring zdraví od kontroly znamének a zraku přes kardiovaskulární rizika, to znamená měření cévního věku, krevního tlaku, podologická poradna nebo nutriční poradenství s měřením tělesné kondice.
1: Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je na cyklostezce číslo 55 známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci místní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin.
2: Sport.
1: Kateřina Siňaková vybojovala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Kriegerová 2-1 na sety. Česko-americká dvojice tak zkompletovala kariérní grandslam. Siňaková to jako první v historii dokázala se dvěma různými partnerkami. V minulosti na všech turnajích velké čtyřky uspěla taky s Barborou Krejčíkovou.
7: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo. Moje kariéra za mě prostě je skvělá.
2: Počasí.
1: Dnes ráno očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku místy s většinou oblačnost nebo mlhy. Během dne pak převládne polojasno, přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 15 až 19 stupňů, na horách naměříme okolo 11.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Stěbořicích je uzavřena část hlavního tahu obcí. Probíhají tam stavební práce. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 21. září, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 4,5 minuty po 6. hodině raní posloucháte Český rozhlas Ostrava. Tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy. Lucie už se teďka odebírá do newsroomu, natáhne si karimatku, protože za malou chvíli tady bude rozhlasová rozcvička s pořadovým číslem 2019. Každé ráno můžete totiž vstávat s Českým rozhlasem Ostrava a každé ráno po 6. se s Českým rozhlasem Ostrava můžete i rozcvičit. Tak tedy hezké dobré ráno vám přeje Vladimír Šmehlík. Když se podíváte z okna, začíná pomalu a jistě svítat. Hezké ráno na Moravu i do Slezska.

0: 6 hodin a 12 minut vstáváte s dobrým ránem Českého rozhlasu Ostrava a začít to ráno můžete jako obvykle zdravým pohybem, a to i dnes, a to ať už jste doma nebo v práci. Připravte se, je tady ranní rozcvička Českého rozhlasu Ostrava. Začínáme právě teď.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Cvik je v sedě na zemi. Pokrčená kolena, brada přitažená na hruď, mírně ohnutá záda. Vpravo na úrovni ramen držíme židli. S výdechem vyrotujeme ramena a přeneseme židli nalevo. Opět s výdechem vrátíme zpět. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut. Dnes očekáváme zpočátku velkou oblačnost a doznívající déšť a přehánky. Ráno hlavně na jihovýchodě kraje se budou vyskytovat mlhy, což jde vidět už za oknem z rozhlasového studia. Nová bude nízká oblačnost. Během dne pak převládne polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty od 15 do 19 stupňů Celsia. Na horách, v Jeseníkách a Beskydech očekáváme kolem 11 stupňů Celsia. Vár bude slabý, vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. Ráno ještě mohou být mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Během dne však už budou velmi dobré. Když se podíváte z okna, tak nad severní Moravou ve Slezsku vysvitlo. V Ostravě v centru máme mlhu a máme tady 8 stupňů Celsia. V Bruntále 3, v Opavě 6, v Novém Jičíně 7, v Třinci 9, v Orlové 8, v Krnově 7 a v Jablunkově 9 stupňů Celsia.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A za malou chvíli vám v ranním vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídneme reportáž Adama Tomáše ze Zátoru. Ohromná koryta i moderní automatický jez, to vše teď roste na řece Opavě, v Branticích a Zátoru na Krnovsku. V některých místech bude mít koryto nově až 100 metrů a na staveniště se vydáme za malou chvíli.

0: bude vlastně instalovaná ta technologie toho vakového jezu.
1: Pode mnou teď šumí řeka Opava, ale kromě toho je tady taky čilý stavební ruch. Povodí Odry totiž v Brančicích staví úplně nový jez. Je tady se mnou i Petr Prešel z Povodí Odry.
0: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu původněvých protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
1: Náhodně půjdu kolem, když zrovna bude velký průtok, co tedy uvidím?
0: Tak bude voda přepadat přes ten gumový vak. Pokud budou ty průtoky větší, tak neuvidíte nic, ten vak bude vlastně úplně až na spodku, na té spodní hraně, na té betonové konstrukci a přesto bude přepadat voda.
1: Nový jez v Brančicích je ale pouze malým dílem celé skládačky protipovodňových opatření, které povodí Odry na řece Opavě buduje. Další z nich je třeba v nedalekém Zátoru.
2: Tady vlastně dojde k rozšíření koryta, na pravém břehu vznikne zemní hráz a na levém břehu bude vlastně opevněné koryto.
1: Po levé straně teče původní koryto, to je široké zhruba 15 až 20 metrů.
2: Ano, ano.
1: O kolik se to tedy rozroste? Já vidím, že bagry jsou poměrně daleko od nás.
2: Tady zrovna v tomto profilu to je až těch skoro 100 metrů, kdy tady dojde k rozšíření.
1: Další prostor pro velké rozšíření koryta je na konci Zátoru a dál směrem na Brantice a tam Povodí Odry už projektuje. Všechna opatření navazují na budoucí přehradu v Nových Heřminovech. Povodí Odry má stavební povolení získat do konce roku, říká mluvčí státního podniku Šárka Vlčková.
3: Věříme v rychlý a bezproblémový průběh samotného stavebního řízení.
1: Všechna protipovodňová opatření i s přehradou budou funkční nejspíše v roce 2033. Ze Zátoru Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Blíží se půl sedmá, ladíte Český rozhlas Ostrava. Za 3 minuty vám Lucie Kociánová nabídne krátké rozhlasové zprávy.

0: a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Lucie Kociánová a zprávy o 6:30.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: První pacient v Česku dostal nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Ten obsahuje účinnou látku nerandomilast. Dostupný a plně hrazený od zdravotních pojišťoven by měl být od příštího roku. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a zároveň je podle klinických testů účinnější než dosud užívané léky. Havířovská městská realitní agentura přestavuje v Dolní Datyni knihovnu na nové zdravotní středisko. Ambulance tam budou mít zubaři, tam bude i pracoviště dentální hygieny. Hotovo má být v březnu 2027. Město uzavře smlouvu s nájemci až po dokončení stavby. Ordinace tam budou 4. Nová Bělá staví kanalizaci. Investice vyjde na 52 milionů korun bez DPH. Stavbu, která začne v srpnu a potrvá do příštího roku, zaplatí ostravský magistrát. Práce se dotknou několika částí městského obvodu, kde vznikne nová kanalizační síť a zároveň se zrekonstruují i některé stávající úseky. Ostravská zoo dnes pořádá tradiční skautský den. Návštěvníci si na stanovištích můžou ověřit své dovednosti a naučit se něco nového. V celé zoo jsou připraveny soutěže, prohlídky a komentovaná setkání se zvířaty. Všechny prohlídky jsou v ceně vstupného a začínají v 11 a 14 hodin. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuela nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. Od postupové čtvrté pozice jí dělily 0,2 sekundy. Kladivář Vladimír Myslivčuk obsadil pátou příčku, vyhrál Němec Huml. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude většinou zvětšená oblačnost a mlhy, později během dne polojasno, místy oblačno. Teploty dnes naměříme mezi 15 a 19 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V městě Albrechticích jsou ulice Osvobození a Hašlerova zúženy na jeden jízdní pruh. Probíhá tam oprava povrchu vozovky a potrvá do 7. října. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Pokud právě vstáváte, tak vězte, že 6 hodin a 37 minut a posloucháte Český rozhlas Ostrava. Na severní Moravě a ve Slezsku máme ranní mlhy, ale už je tady nový den, je sobota 12. září. Pokud znáte nějakou Marii, Marušku, Mařenku, Máju, tak ji nezapomeňte popřát, protože holky mají dneska svátek. No a co v našem ranním vysílání nabídneme během do 9. hodiny, tak třeba reportáž z Dolní Datyně na Havířovsku, kde se připravuje výstavba nebo kde probíhá výstavba nových zubních ordinací. V reportáži Adama Tomáše se také podíváme do zátoru na Krnovsku. Tam totiž povodí Odry připravuje nebo právě staví ohromné koryto a moderní automatický jez proti povodňové ochrany. Pochopitelně nabídneme v našem vysílání i rozhlasové tipy, pokud nemáte ještě plány na tenhle víkend. Myslím, že bychom vás mohli inspirovat. Třeba vás pozveme do Bruntálu, kde dnes bude úžasný hornický den spojený s burčákobraním a nebo také začíná hlavní pouť na Cvilíně k poctě Panny Marie Sedmibolestné a povýšení svatého kříže. V Jablunkově zase můžete oslavit dnešní jabkový den a to v parku, v Jablunkovském parku Antonína Špirce. Další pozvánky na to, co se děje na severní Moravě a ve Slezsku, vám dáme v našem vysílání za pár minut. Ještě předtím ale nabídneme předpověď počasí. Tak tedy hezké dobré ráno. 6 hodin a 39 minut.

0: počasí.
1: Je 6 hodin na 43 minut na severní Moravě a ve Slezsku se mírně můžou vyskytovat mlhy, především v jihovýchodní části našeho kraje a taky nízká oblačnost. Během dne však převládne polojasno a přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty očekáváme od 15 do 19 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách od 9 do 13 stupňů Celsia. Vád bude většinou slabý vítr severních směrů, a to do 4 metrů za sekundu. Teď ještě ráno mohou být mírně nepříznivé rozptylové podmínky, během dne však už budou velmi dobré. No a aktuální teploty krátce před 6:45. V Ostravě v krajském městě 8 stupňů Celsia, Nový Jičín hlásí 7, Budišov nad Budišovkou 6, stejně jako Vrbno pod Pradědem. V Těšíně mají 9.
2: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát motivační trenér Tomáš Nezhoda. Přesvědčí nás o tom, že nikdy není pozdě na to vzít činky do ruky a mít tak z funkčního pohybu nejen dobrý pocit, ale hlavně zdravotní prospěch. Poradnou vás provede Romana Kubicová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Bude 6:45, pokud ještě nemáte plány na dnešní den, tak já tady mám připraveny rozhlasové pozvánky a pár kulturních tipů. Následující pozvánky, které nabídneme po písničce, budou především o jídle, protože pozveme na dožínky, na zavírání pramenů, na pojezfest i na zelné slavnosti. Za malou chvíli.

0: 6 hodin 48 minut ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. První pozvánka míříme do Těšínského Slezska. Na dožínky totiž zvou dnes do Horních Tošanovic. Slavnost zahájí dožínkový průvod ve 13 hodin. Poté už jsou na prostranství před motelem připraveny hudební vystoupení. Vystoupí tam například hornická kapela s mažoretkami. Takže dožínky v Horních Tošanovicích. Další pozvánka už do Karviné. Tam se totiž chystá darkovské zavírání pramenů. Na slavnost plnou hudby, zábavy a dobrého jídla se můžete vydat od 14 hodin do Lázeňského parku v Karviné Darkově. No a pozvánka i do Otic na Opavsku do vesnice proslulé kysaným zelím jste zváni na dnešní otické zelné slavnosti. Vše se odehraje na louce u pekárny v Oticích a to od 11 hodin dopoledne. No a dobrému jídlu a pití patří také den v Beskydách, konkrétně na Ostravici. V 10 hodin dopoledne tam odstartuje další Pojezfest. Tak tedy dobrou chuť na Moravu i do Slezska.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

6 hodin 57 minut ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. V sousedním newsroomu už se upěnlivě připravuje Lucie Kociánová. Nabídneme vám aktuální zprávy za pár minut. Je

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bude 7 hodin, připravené jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lucie Kociánová.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Povodí Odry staví na řece Opavě protipovodňová opatření. Místo předsedkyně sněmovny Barbora Urbanová navštívila Ukrajinu, přestože její oficiální cestu parlament neschválil. Sousedská slavnost zažít porubu jinak se v Ostravě koná na novém místě. Ráno nás zastihnou mlhy, později bude polojasno, místy oblačno, teploty do 19 stupňů. Dobré sobotní ráno přeje Lucie Kociánová. Úsek řeky Opavy mezi Novými Heřminovy a Krnovem se začíná měnit. Povodí Odry tam staví nové protipovodňové opatření. Například v zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta. V nejširším místě budou mít až 100 metrů. Do konce října bude v Branticích hotový i nový pohyblivý jez, říká investiční referent Povodí Odry Petr Prešl.
2: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu povodňových protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
0: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítli sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Na zelenou louku u hlavního bulváru ostravské městské části se letos přesunula sousedská slavnost Zažít porubu jinak. Odpolední akci zájemci najdou u Francouzské ulice. Na slavnosti se představí spolky a komunity, které v druhém nejlidnatějším obvodě rozvíjejí své aktivity. Podle mluvčího Ostravy poruby Martina Otypky si stěhování akce vynutili okolnosti a za rok by se slavnost zase měla vrátit do parku u Porubského zámku.
3: Vzhledem k tomu, že okolí Porubského zámku prochází revitalizací, bude se letos akce konat na louce u Francouzské ulice. Zažít porubu jinak patří k nejoblíbenějším akcím v obvodu a potkávají se na ní sousedé, místní spolky i podnikatelé. Letos nebude chybět ani dobrá hudba nebo letní kino. Sport.
0: Českým volejbalistům se povedl vstup do mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Výborným obraným zákrokem pomohl k proměnění mečbolu střídající Adam Zajíček, který popsal, proč se Řekům za stavu 2-0 pro český tým povedlo zápas zdramatizovat.
4: Trošku jsme vypadli z role, přestal nám fungovat servis, oni skvěle přihrávali, my změnili taktiku na jejich distribuci, tak jsme se s tím nedokázali poradit tak, jak jsme měli, takže nám trošku utíkali, ale zaplať pánbu, že se povedlo některé střídání, třeba to moje, ale žil jsem k tomu jako klepíku, že k zrnu. Zaplať pánbu za nějakou bojovnost, za nějakou tvrdou píli, která se vyplatila.
0: A tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Townsendovou US Open a získala 12. Grand Slamový titul v ženské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryová a Kriegerová 2-1 na sety a zkompletovali tak společný kariérní Grand Slam. Počasí. Dnes ráno očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku místy s většinou oblačnost nebo i mlhy. Během dne pak převládne polojasno, přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 15 až 19 stupňů a na horách naměříme okolo 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je v tuto chvíli v kraji poklidný a bez větších komplikací. Pokud víte o nějaké té komplikace, volejte linku zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 7 hodině, tohle byla Lucie Kociánová a rozhlasové zprávy ladíte Český rozhlas Ostrava. Na severní Moravě a ve Slezsku je sobotní, poměrně chladné a mlhavé ráno. Přesto věřím, že tenhle ten víkend si můžete užít, protože se toho u nás v kraji koná zase přehršel. Je sobota 12. září. Pokud znáte nějakou Marii, tak ji rozhodně popřejte, protože má svátek. Za malou chvíli vám nabídneme rubriku Dvakrát měř a jednou řeš a nebudou chybět ani reportáže, aktuality a rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Dnešním dobrým ránem s Ostravským rozhlasem vás provází Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík. Tak tedy hezké dobré ráno.

0: 7 hodin a 13 minut, Věrka Špinarová v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava, dvakrát měř a jednou řeš, tak to je náš pořad plný dobrých rad všeho druhu s naším redaktorem Arturem Kubicou. Tentokrát se zaměří na nemoci ořešáku a taky jak na ně.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu. Co se děje s plody ořešáku, když má slupky v plodech zelené, pak zčernají a nakonec plod zplesnivý? Co takovému stromu chybí? Ptal jsem se na to odborníků a ti říkají, že je to černá strupovitost ořešáku a dá se to ovlivnit několika způsoby. Ten první je, že strom nemá být zasazený po jiném ořešáku a musí tam být navíc sucho a větrno. Tedy ořešák musí být v prostoru. A když ho máte na nevhodném místě, kde je třeba mezi domy, vlhko, moc tam nefouká, tak je dobré korunu ořešáku prořezat, provzdušnit, prosvětlit. A teď kdy řezat? U tenkých větví, které obejmete prsty na ruce, tak ty se dají řezat, když mají nové přírůstky zhruba 10 až 15 cm dlouhé. U těch silnějších větví se řez dělá, když přírůstky mají 30 cm. Jenže co zahradník, to odborník a oni sami se nezhodnou, kdy a jak ořešák nejlépe ostříhat. Někdo říká v srpnu, jiný koncem jara a další v polovině května. Ovšem důležité je, aby koruna byla vzdušná a také je dobré ořešák přihnojit plným hnojivem s obsahem stopových prvků, tedy komplexní výživou pro rostliny, která dodává dusík, fosfor, draslík a navíc i potřebné mikroprvky v jednom přípravku. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut na severní Moravě a ve Slezsku se vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne však převládne polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty od 15 do 19 stupňů Celsia. V Jeseníkách a Beskydech bude kolem 11. Vád bude většinou slabý, severní vítr do 4 metrů za sekundu. Ještě teď ráno mohou být mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Během dne však už budou velmi dobré. No a aktuální situace, krajské město, oblačno a mlhy 8 stupňů, v Opavě polojasno a 7, ve Frýdlantě nad Ostravicí mají skoro jasno a 9 stupňů, na západě kraje v Rýmařově pouze 6.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
4: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
3: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin a 20 minut a už za malou chvíli vám nabídneme další řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Řidičská abeceda tady bude za chvíli.

0: Hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
1: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
0: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
1: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: A už zítra si v řidičské abecedě povíme, jak se chovat při objíždění cyklisty.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byl Marek Ztracený, je 7 hodin a 27 minut, vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava a je tady i dobrá zpráva. Kanadská zpěvačka Celine Dion se po 4leté pauze vrací zpátky na pódia. Podrobnosti zná Lucie Kociánová a prozradí vám je ve

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lucie Kociánová za okamžik.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Moravskoslezskému kraji ubylo za prvních 6 měsíců letošního roku téměř 3000 obyvatel, nejvíce ze všech krajů. Narodilo se 3780 dětí, zatímco téměř 7000 lidí zemřelo. Úbytek částečně zmírnilo stěhování, protože se do regionu přistěhovalo o 210 lidí více, než se z něj odstěhovalo. Počet obyvatel klesl ve všech 6 okresech, nejvýrazněji na Ostravsku a Karvinsku. Na konci června žilo v Moravskoslezském kraji přibližně 1 173 000 lidí. Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je na cyklostezce číslo 55, známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin. V kopřivnické části Mniší se dnes konají juniorské hasičské závody. Jedná se o upravenou verzi soutěže TFA, což je anglická zkratka pro nejtvrdší hasič přežije. Pro mladé hasiče bude připravena trať s 8 úseky, kde změří své síly například při rozvíjení hadic nebo běhu mezi pneumatikami. Soutěžit budou děti od 4 do 18 let. Ve Frenštátě pod Radoštěm se postupně objevují nové informační rozcestníky. Podle městských technických služeb jsou původní ve špatném technickém stavu a neodpovídají současnému značení. Nové rozcestníky budou více přehledné a taky lépe čitelné. Návštěvníky města navedou například ke sportovištím, turistickým trasám nebo taky památkám. Kanadská zpěvačka Celine Dion se po 4leté odmlce opět objeví na pódiu. Dnes zahájí sérii pařížských koncertů. Lístky na prvních 16 se vyprodaly během pár hodin. Zpěvačka tak přidala dalších 10 vystoupení. Dion přestala koncertovat před 4 lety kvůli zdravotním problémům. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude většinou zvětšená oblačnost a mlhy, později během dne polojasno, místy oblačno. Teploty dnes naměříme mezi 15 a 19 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Krásných Loučkách je kvůli stavbě nové kanalizace uzavřená místní komunikace. Objížďka vede po silnici 1/57 a přilehlé účelové komunikaci. Omezení potrvá do 15. října. Cyklisté mohou uzavřeným úsekem projít ve vyznačeném koridoru.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 39 minut, ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Havířovská městská realitní agentura opravuje budovu staré knihovny v Dolní Datyni. Vznikají tam nové ordinace pro zubaře. Dům bude bezbariérový a s novým parkovištěm pro lidi se sníženou pohyblivostí.
1: Ty ordinace jsou vlastně tady. Takhle. 4. Vždycky tady. Támhle.
2: Ondřej Nesměrák, projektant stavby, mi ukazuje budovu, kde pracují dělníci. Popisuje i budoucí zubní ambulance.
1: Když vstoupíte do ordinace, uvidíte křeslo, které má další příslušenství, jako je například monitor, dále vlastně nějaký přenosný rentgen a sadu na chirurgii. Dále vlastně v ordinaci máme nějaký stoly, pracovní stoly, kde je umístěn dřez a umyvadlo, případně výlevka, lednice pro léky.
2: Budova získala i speciální technologie pro provoz zubních ordinací. Třeba systém odsávání má hlučné kompresory až ve sklepě.
1: Tak máme v suterénu umístěny kompresory, které nám odtahují vlastně hleny z úst. Dále máme speciální osvětlení ambulancí a dále vlastně v objektu je umístěn rentgen.
2: Dům má dvě podlaží a podkroví. Na každém patře budou dvě ambulance. Pod střechou vzniká nový bytový prostor. Hotové jsou už přípojky na vodu, plyn a elektřinu, říká technik městské realitní agentury Lukáš Sáňka.
3: Momentálně dokončujeme kontaktní zateplovací systém, zateplili jsme objekt nebo celkovou obálku minerální vatou tloušky 200 mm, máme osazeny předoketní kastlíky, budou předoketní žaluzie, které nám zajiští tepelný komfort budovy v létě. Museli jsme se tady vypořádat i s likvidací nebezpečného odpadu v podobě eternitové střešní krytiny, kterou jsme zlikvidovali odborně, včetně hlášení na krajskou hygienickou stanici.
2: Náklady na stavbu jsou 18,5 milionu korun. Hotovo by mělo být v březnu v roce 2027. Nájemní smlouvu s lékaři a zdravotníky uzavře město po dokončení rekonstrukce. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.
0: 7 hodin 42 minut. V dobrém ráno vám za malou chvíli nabídneme předpověď počasí.

0: počasí.
1: Bude 7:45 a na telefonní lince Ostravského rozhlasu už je meteorolog Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak si povězme, jaký nás teda čeká víkend, jaká je před námi sobota a neděle.
2: Tak zatím máme jen na Opavsku polojasno, jinak v té jihovýchodní části máme mlhy a pro změnu na Knovsku, Bruntálsku, tam je zase zvětšená oblačnost. Ranní teploty se pohybují většinou od 3 do téměř 10 stupňů a vítr je v těchto chvílích většinou slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a co se týče toho dnešního vývoje, tak v těch ranních dopoledních hodinách nějaké ty mlhy a přechodně i zvětšená oblačnost, jinak v průběhu dne by mělo převládnout většinou polojasno, možná odpoledne zase přechodně oblačno, ale obejde se to bez srážek. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 15 až 19 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 10 stupňů. Vítr bude většinou slabý od severu s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: A jak to bude vypadat v noci a v neděli?
2: V noci méně oblačností bude převládat polojasno, možná zase k ránu se budou zejména v údolích vytvářet mlhy, noční teploty nejčastěji od 10 do 6 stupňů, vítr jen slabý, proměnivý do 4 metrů za sekundu a zítra převážně slunečný den. V ranních hodinách v údolích nějaké ty mlhy, potom během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat a k večeru se mohou začít obyvat srážky v podobě přehánek nebo deště. Zítřejší maxima nejčastěji od 17 do 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 13 stupňů a vítr slabý, proměnují postupně během nejího západní a západní většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik předpověď počasí a Roman Volný, moc děkuju a přeju pěkné ráno.
2: Krásný den, naslyšenou.
3: Naším pondělním dopoledním hostem bude opavský rodák Michal Krásný, hudebník, který se pohybuje na české i mezinárodní scéně. Jako basista hraje například s jazzovým trumpetistou Láco Déčím. Nejen na to, co obnáší hrát po boku významného a svérázného trumpetisty, se bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je 7:48, ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Pokud ještě nemáte žádné plány na dnešek, tak vydržte, protože za malou chvíli vám nabídnu rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a pozvu třeba do Rýmařova, do Bruntálu, do Krnova nebo do Jablunkova.

0: zapomenout. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. V Rýmařově dnes připomenou z té výročí letecké nehody rumunských letců v Jeseníkách. Zahájení je naplánováno na 10. hodinu v areálu Rýmařovské nemocnice. K vidění budou historická vozidla, přelet letadel a později odpoledne i možnost prohlídky výstavy v muzeu. Ve 14 hodin pak promítání rumunského dokumentárního filmu A přeci budu létat. Pozvánka do Bruntálu. Bruntál zase láká na hornický den spojený s burčákobraním. Od 11 hodin budou na náměstí Míru připraveny kapely různých žánrů a také spousta aktivit pro malé i velké. Před 15. hodinou se například odehraje mistrovství České republiky ve štípání břidlice. No a když už jsme na západě našeho kraje, navštívili jsme Rýmařov a Bruntál, tak si odskočíme i do Krnova. Na Cvilíně se totiž koná hlavní pouť k poctě Panny Marie Sedmibolestné a povýšení svatého kříže. Program dnes na Cvilíně začíná ve 14 hodin, zítra pak už ale v 8 hodin ráno. A teď přeletíme na úplně opačný konec našeho kraje. Na východ míříme do Jablunkova. V Jablunkově totiž dnes bude tradiční jabkový den. Velké slavnosti, program plný hudby a aktivit pro všechny začíná v 15 hodin v Jablunkovském parku Antonína Šprice.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Zprávy s Lucí Kociánovou za malý okamžik.
5: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Po 4 letech se v Česku objevil tetanus. Nakazil se muž z Moravskoslezského kraje. Dobrovolníci se dnes budou v Jeseníkách starat o kamenný chodník u chaty na Šeráku. Skauti připravili den plný zábavy v zoo Ostrava. Dnes bude polojasno, místy oblačno a teploty do 19 stupňů. Dobré sobotní ráno přeje Lucie Kociánová. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
6: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
5: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Kamenný chodník mezi chatou Jiřího na Šeráku a Černěvou v Jeseníkách dnes obsadí dobrovolníci. Budou upravovat tamní historický štěrk. Akce je součástí projektu Stezky z lásky. Cílem projektu je zlepšovat zázemí pro turisty, říká za organizátory Lukáš Kubát.
7: Jeseníky navážou na řadu letošních brigád. Dobrovolníci už pomáhali například na Vlčí hoře v Českém Švýcarsku, v Prachovských skalách, u Lužné, na Sněžné v Krušných horách nebo na trase Spacova směrem k hradu Kámen. Opravovali turistické cesty a schody, čistili zarostlé trasy, pečovali o vyhlídky a drobné památky a pomáhali zlepšovat zázemí pro turisty.
5: Ostravská zoo dnes pořádá tradiční skautský den. Návštěvníci si na stanovištích můžou ověřit své dovednosti a naučit se něco nového. V celé zoo jsou připraveny soutěže, prohlídky a komentovaná setkání se zvířaty. Všechny prohlídky jsou v ceně vstupného a začínají v 11 a 14 hodin.
8: Sport.
5: Tenistka Kateřina Siňáková slaví v dámské čtyřhře 12. grandslamový titul v kariéře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Kriegerová 2-1 na sety a zkompletovali tak společný kariérní grandslam. Po zápase Townsendová několikrát svou spoluhráčku chválila nejenom za výkon na kurtu, ale i za to, že Američanku dokázala po špatném vstupu do utkání uklidnit.
9: Byla jsem fakt hodně nervózní. Když jsme v prvním setu prohrávali 1-4 nebo pak 2-5, tak jsem Katce říkala, že jsem v křeči, že se do toho nemůžu trefit. A ona mě z toho dostala. Pořád mi říkala, je to v pohodě, je to normální, hrajeme finále, dostaneš se do toho. A o tom to celé je, mít vedle sebe člověka, který vás v těchto situacích podrží.
0: Počasí.
5: Dnes ráno očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku místy s většinou oblačnost nebo mlhy. Během dne pak převládne polojasno, přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 15 až 19 stupňů. Na horách naměříme okolo 11.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale dávejte si na silnicích pozor na mlhy. A v Petřvaldu na Karvinsku dávejte pozor, je také uzavřená ulice k Rybníku. Probíhají tam práce na inženýrských sítích a uzavírka potrvá do 13. prosince. Tak s tím počítejte a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čtyři a půl minuty po 8 hodině raní slyšeli jste Lucí Kocianovou a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Je sobota 12. září. Pokud máte volný den a nemáte žádné plány, tak vám v našem vysílání nabídneme celou řadu možností, jak si užít víkend na severní Moravě a ve Slezsku. Nabídneme také rubriku, co v učebnicích nebylo. Martin Písařík přijde s další zajímavostí a podíváme se také k řece Opavě, protože na Krnovsku se staví mohutná protipovodňová opatření. Přineseme reportáž Adama Tomáše. Vstáváte s Českým rozhlasem Ostrava a dnes taky s Lucí Kocianovou a Vladimírem Šmehlíkem. Tak tedy krásné dobré ráno na Moravu i do Slezska.

0: 8 hodin a 9 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nám nabídne zajímavosti o mrtvém moři. Už za malou chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8:17, tohle je Český rozhlas Ostrava na severní Moravě a ve Slezsku na jihovýchodě kraje. Dneska ráno mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne však už převládne polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty na severu Moravy a ve Slezsku očekáváme mezi 15 a 19 stupni Celsia. Na horách, v Jeseníkách a Beskydech bude kolem 11. Vád bude většinou slabý vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. Ještě teď ráno mohou být místy mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Během dne však už budou velmi dobré a dýchat se nám bude v našem kraji dobře. Podíváme se ještě na noc. Ze soboty na neděle to bude převládat polojasno. V neděli nad ránem, potom v údolí zase mlhy. V noční teploty 10 až 6 stupňů, na horách kolem 6.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 8:19, ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Ohromná koryta i moderní automatický jez. To teď roste na řece Opavě, v Branticích a v Zátoru na Krnovsku. V některých místech bude mít koryto nově až 100 metrů. Na staveniště se v reportáži vydáme za malou chvíli.

Řeka Opava mezi Novými Heřminovy a Krnovem se postupně mění ve staveniště. Povodí Odry se totiž pustilo do protipovodňových opatření a například v Branticích bude nejspíše dokonce

0: mohlo při průchodu původňových protoků manipulovat.
1: Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
2: Náhodně půjdu kolem, když zrovna bude velký průtok, co tedy uvidím?
0: Tak bude voda přepadat přes ten gumový vak. Pokud budou ty průtoky větší, tak neuvidíte nic, ten vak bude vlastně úplně až na spodku, na té spodní hraně, na té betonové konstrukci a přesto bude přepadat voda.
2: Nový jez v Branticích je ale pouze malým dílem celé skládačky protipovodňových opatření, které povodí Odry na řece Opavě buduje. Další z nich je třeba v nedalekém Zátoru.
0: Tady vlastně dojde k rozšíření koryta, na pravém břehu vznikne zemní hráz a na levém břehu bude vlastně opevněné koryto.
2: Po levé straně teče původní koryto, to je široké zhruba 15 až 20 metrů.
0: Ano, ano.
2: O kolik se to tedy rozroste? Já vidím, že bagry jsou poměrně daleko od nás.
0: Tady zrovna v tomto profilu to je až těch skoro 100 metrů, kdy tady dojde k rozšíření.
2: Další prostor pro velké rozšíření koryta je na konci Zátoru a dál směrem na Brantice a tam povodí Odry už projektuje. Všechna opatření navazují na budoucí přehradu v Nových Heřminovech. Povodí Odry má stavební povolení získat do konce roku, říká mluvčí státního podniku Šárka Vlčková.
3: Věříme v rychlý a bezproblémový průběh samotného stavebního řízení.
2: Všechna protipovodňová opatření i s přehradou budou funkční nejspíše v roce 2033. Ze Zátoru Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: Lucie Kociánová a krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
2: Je 9:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásili dobrovolně. Poptávkovou dopravu na Osobašsku využilo za první tři měsíce přibližně 1200 cestujících. Elektromobily doplňují autobusy a vlaky v době, kdy běžně spoje nejedou. Pilotní projekt skončí na konci října, poté kraj rozhodne o jeho případném pokračování. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Připomíná, že včasná a správná reakce může někomu zachránit život. Minulý rok ale Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Dřív lidé nejprve zajišťovali správné dýchání. Nově je na prvním místě volání záchranné služby. Podle Jany Diakov z České resuscitační rady jsou Češi jedni z nejochotnějších v Evropě, co se poskytování první pomoci týče. Od 6. října budou moci lidé pohřbívat domácí zvířata na novém hřbitově v Bílovci podle radnice prvním v Moravskoslezském kraji. Za nemocnicí vznikne přibližně 120 míst pro zvířata do 50 kg. Pětiletý pronájem bude stát 4 až 6 tisíc korun. Judistka Tereza Bodnárová skončila třetí na Grand Slamu v Budapešti. Na turnajích této elitní kategorie vybojovala první medaili. 24-letá česká reprezentantka ve váze do 52 kilo zaznamenala v maďarské metropoli 4 výhry a 1 porážku. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude většinou zvětšená oblačnost a mlhy, později během dne polojasno, místy oblačno. Teploty dnes naměříme mezi 15 a 19 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Oticích je uzavřena ulice Hlavní, a to z důvodu konání kulturní akce. Objížďka je značena pro všechna vozidla, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
2: 8:35 ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava a ani dnes nebude chybět pravidelný telefonát s opavským astronomem Tomášem Gráfem. Dnes pro nás má informace, které by mohly pomoci amatérským i profesionálním pozorovatelům proměnných hvězd. S Tomášem Gráfem se spojíme za malou chvíli.

0: A v 8 hodin a 38 minut ladíte Český rozhlas Ostrava, připraveno je astronomické okénko. Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti spustila nové webové stránky. Jsou určeny jak zkušeným pozorovatelům, tak úplným začátečníkům, kteří by se chtěli zapojit do pozorování proměnných hvězd nebo exoplanet. To je už dnešní téma pro opavského astronoma Tomáše Gráfa. Dobré ráno vám přeji.
1: Dobré ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Nejprve mi dovolte prozradit, že právě pozorování proměnných hvězd stálo na počátku vaší profesní dráhy. Proč jsou právě tyto hvězdy tak zajímavé i pro amatérské pozorovatele?
1: Máte pravdu, právě pozorováním proměnných hvězd jsem kdysi začínal s astronomií a bylo to takové první setkání, při kterém člověk už není jenom divákem, ale může také něco změřit a zjistit. A jestliže si máme vysvětlit, co to je proměnná hvězda, tak je to hvězda, jejíž jasnost se v průběhu času mění a ty důvody mohou být velmi různé. Někdy hvězdy skutečně pulzují, pravidelně zvětšují svůj rozměr a mění svou teplotu a tím také jasnost, ale u jiných se změny odehrávají proto, že se jedná o dvojhvězdu a jedna hvězda nám při pohledu ze Země při tom obíhání zakrývá tu druhou. Existují také změny, které jsou méně pravidelné a někdy velmi dramatické, no a právě tady mají amatérští astronomové velkou šanci přispět svými pozorováními. Když jsem s tím pozorováním začínal já a věnovalo se tady tomu desítky kolegů z studentů z celé republiky, tak ta jasnost proměnných hvězd se určovala sice s využitím dalekohledu, ale jenom s očima. Porovnávali jsme tu proměnnou hvězdu s několika okolními hvězdami známé jasnosti, takže člověk stál v noci u dalekohledu s mapkou a díval se střídavě na jednotlivé hvězdy a snažil se určit, o kolik je která z nich o něco jasnější než jiná. Dnes ta situace je úplně technologicky jiná. I amatérští astronomové mají k dispozici velmi kvalitní CCD nebo SMOS kamery a s relativně malými dalekohledy mohou provádět přesnou fotometrii, tedy měření jasnosti, objektivní měření jasnosti hvězd. A co je možná nejdůležitější, taková data mají stále vědeckou hodnotu, protože velké profesionální přehlídky oblohy nebo dalekohledy umístěné v vesmíru sice produkují nepředstavitelné množství měření, ale nemohou sledovat každou zajímavou hvězdu, každou noc po mnoho roků. No a dnes vlastně se k těm proměnným hvězdám přidali také exoplanety, sledování exoplanet, protože když planeta při svém oběhu přejde před tou svou hvězdou, tak je ten pokles jasnosti podobný, jako je tomu u těch proměnných hvězd. Takže tady tyto věci jsou pořád aktuální a s tím novým vybavením může člověk přispět také k tomu, že ty poznatky o proměnných hvězdách se zase posunou na novou hranici.
0: Pojďme se podívat teda na ty nové webovky, na webové stránky, které ta sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti spustila. Co pozorovatelům vlastně nabízí, co tam je k dispozici?
1: Tak autoři nového webu se snažili vytvořit místo pro informace pro obě skupiny lidí, pro lidi, kteří vůbec nepozorují a chtějí s tím začít a řeknou si, to je zajímavé, anebo tou druhou skupinou jsou ti, kteří už pozorují a je to vlastně, ty webové stránky představují pro ně vlastně novou verzi servisu, na kterou byli předtím zvyklí. Takže pro tu první skupinu jsou vlastně všechny informace o tom, jak začít. A pro tu druhou skupinu tam je vlastně ta část, která říká, kam data odevzdat, aby neskončila jenom na pevném disku vlastního počítače. No a s tím souvisí také databáze, která se jmenuje VAR Astro, která slouží k plánování, pozorování, ukládání výsledků a jejich dlouhodobému uchovávání. Součástí je také databáze, která je mezinárodní a tam jsou data o exoplanetách. No a ještě možná bych mohl připomenout další zajímavou možnost. Sekce má vlastní na dálku ovládaný dalekohled o průměru 30 cm. Používá se pro něj označení zkratkou ROST. A tam vlastně na tom novém webu je rozhraní, přes které je možné si zabukovat nějaký pozorovací čas. A dá se říct, že tím dalekohledem je možné na dálku se začít pozorování proměnných hvězd také věnovat. Pozorování proměnných hvězd má v té české astronomické společnosti tradici dlouhou už více než 100 let. A jak jsem už říkal, tak ta technika se za tu dobu neuvěřitelně změnila. No a ať se vrátím k tomu webu, tak ten web by měl být právě takovou vstupní branou do světa pozorovatelů proměnných hvězd.
0: No a pojďme si teda říct, na jaké adrese ty stránky můžou posluchači najít?
1: Ta adresa je velmi jednoduchá, sphe.astro.cz, čili sphe.astro.cz. A ta první čtyři písmena jsou zkrátku názvu Sekce proměnných hvězd a exoplanet. No a pokud někdo z posluchačů někdy přemýšlel, jestli může v době obrovských profesionálních observatoří a kosmických dalekohledů přispět nějakým svým dílem, tak tady je odpověď jednoznačná ano. A je to právě nový web České astronomické společnosti, sekce pozorovatelů exoplanet a proměnných hvězd, který může vést k tomu, že začne.
0: Tolik Tomáš Graf a astronomické okénko. Moc díky a přeju dobré ráno.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: počasí.
1: 8 hodin 48 minut na severní Moravě a ve Slezsku se ještě místy mohou vyskytovat mlhy anebo nízká oblačnost. Během dne však převládne polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 15. a 19. stupněm Celsia. Na horách, v Jeseníkách a Beskydech od 9 do 13. Vád bude většinou slabý, vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. Ještě teď ráno se místy mohou vyskytovat mírně nepříznivé rozptylování. Podmínky. Během dne však budou velmi dobré a aktuální počasí v 8 hodin a 49 minut. Západ kraje, město Rýmařov, hlásí 9 stupňů Celsia a jasno. V Opavě mají 10 a skoro jasno, v Orlové mají taky 10, ale oblačno, ve Frenštátě pod Radhoštěm 9 stupňů polojasno, na Hrčavě v 9 stupňů oblačno a ve Vrbně pod Pradědem 10 stupňů a skoro jasno.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Za 9 minut bude 9 hodin. Ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Pokud ještě nemáte plány na to, jak si užít víkend v našem kraji, tak já tady mám připraveno pár ještě pozvánek. Na dožínky vás pozvu do Horních Tošanovic v Těšínském Slezsku. Slavnost zahájí dožínkový průvod ve 13 hodin. Poté už jsou na prostranství před motelem připraveny hudební vystoupení. Vystoupí tam třeba například hornická kapela s mažoretkami. Horní Tošanovice najdete na půl cesty mezi Těšínem a Frýdkem. Pozvánka i do Karviné, tam se chystá darkovské zavírání pramenů. Na slavnost plnou hudby, zábavy a dobrého jídla se můžete vydat na 14. hodinu do Lázeňského parku v Darkově. A pozvánka i do Otic, už ve zelené vlně Lucie Kociánová upozorňovala, že v Oticích na Opavsku bude uzavřena hlavní silnice a značené objížďky. A ten důvod je jasný. V Oticích jste totiž zváni na otické zelné slavnosti. Vše se odehraje na louce u pekárny v Oticích a to od 11 hodin dopoledne. No a k dobrému jídlu a pití se můžete vydat i pod Lysou horu a to přímo do Beskyd, do vesnice Ostravice, kde od 10 hodin dopoledne začíná regionální Pojezfest.

8 hodin 57 minut končí Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli tady budou zprávy s Lucí Kociánovou a hned po nich už se můžete těšit na magazín Mezi nebem a zemí. Tak tedy dobré ráno.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Preventivní akce dnes lidem ve Frýdku Místku nabídne bezplatné konzultace s lékaři. V Kopřivnickém Mníší je dnes soutěž pro mladé hasiče. Bude polojasno, místy oblačno, teploty do 19 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrózou, kterou popisuje pneumoložka Martina Šterclová.
2: Dochází k postupnému prostupování plicí zvami. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily výzvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
0: Po ruských nočních útocích jsou na Ukrajině 3 mrtví, informovali o tom ukrajinské úřady. Údery zasáhly hlavně jejich země. 2 lidé zemřeli v Záporoží a 1 v Krivý Rihu. V Oděse je 16 lidí zraněných poté, co ruská střela s plochou dráhou letu zasáhla výškovou budovu. Naopak ukrajinský dron zabil na západě Ruska ženu, uvedl krizový štáb Bělgorodské oblasti. Ukrajinské bezpilotní stroje napadly také Taganrog v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. Nikdo nezemřel. Ve Frýdecko-Místeckém obchodním centru Frýda dnes lékaři a zdravotníci bezplatně vyšetří lidem některé zdravotní ukazatele a nabízejí poradenství. Zájemci tam mohou zamířit bez objednání mezi 10. a 17. hodinou. Na místě budou dermatologové, nutriční odborníci, ale třeba i dentální hygienistky, říká Lucie Ševčíková z pojišťovny RBP, která akci organizuje.
3: Letošní novinkou je testování hladiny cukru v krvi. No a samozřejmě zůstává monitoring zdraví od kontroly znamének a zraku přes kardiovaskulární rizika, to znamená měření cévního věku, krevního tlaku, podologická poradna nebo nutriční poradenství s měřením tělesné kondice.
0: V kopřivnické části Mniší se dnes konají juniorské hasičské závody. Jedná se o upravenou verzi soutěže TFA, což je anglická zkratka pro nejtvrdší hasič přežije. Pro mladé hasiče bude připravena trať s 8 úseky, kde změří své síly, například pro rozvíjení hadic nebo běhu mezi pneumatikami, popisuje mluvčí radnice Lucie Macháčková. Soutěžit budou děti od 4 do 18 let.
4: Disciplíny budou přizpůsobeny věku závodníků, takže například místo klasické figuríny budou nejmladší účastníci v kategorii přípravka přenášet velkého plyšáka. Závod, který pořádá sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice, odstartuje v 9 hodin.
1: Počasí.
0: Dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku ještě místy s většinou oblačnost nebo mlhy. Během dne pak převládne polojasno, přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 15 až 19 stupňů. Na horách naměříme okolo 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pozor, ale dejte na dálnici D56 ve směru na Ostravu. Na 47. kilometru leží na silnici plachta. Projíždějte tam opatrně. No a jiné dopravní komplikace můžete hlásit na lince Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté, tak tohle byly zprávy s Lucí Kociánovou. Ladíte Český rozhlas Ostrava, začíná dobré dopoledne. A protože je sobota, tak začínáme tradičními magazíny. Tím prvním je magazín Mezi nebem a zemí. Dozvíte se spoustu zajímavých věcí. Následovat potom po 10. hodině bude Hobby magazín. Tak tedy příjemný poslech na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.
1: Mezi nebem a zemí.
6: Domácí hospic Cesta domů oslaví své 25. narozeniny benefičním koncertem.
0: poprvé za téměř 700 let opustil Česko fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV. Vzácný rukopis si lidé budou moct prohlédnout na mezinárodní výstavě v italské Aquileji. Velmi netradiční hřbitov s náhrobky a nápisy mají od roku 1935 na severu Rumunska. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Janu Kratochvílovou pro vás jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Svůj život si všichni chceme užít naplno a nemyslíme na jeho konec. O to větší šok často bývá, když smrt přece jen přijde. Tuto situaci se u nás už 25 let snaží lidem ulehčit nezisková organizace Cesta domů. Prostřednictvím domácího i lůžkového hospice a dalších služeb pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající v prostředí, kde se cítí bezpečně. Na 16. října chystá Cesta domů benefiční koncert v La Fabrice v pražských Holešovicích, kde své 25. narozeniny oslaví. Noemi Fingerlandová natáčela s PR manažerkou Cesty domů Lindou Tichotovou.
1: Vybírali jsme hudebníky, kteří jsou nám nějak blízcí. Monika Načeva s kapelou představí svůj aktuální koncertní program Jdem temným dnem. Daniel Žižka je 23-letý zpěvák a skladatel, finalista letošní Eurovize, a zahraje své vlastní autorské písně v žánru indie pop. A Marie Putnerová vystoupí se svou hudbou na pomezí folku, alternativy a rocku. Kromě toho fotograf Štěpán Hon představí nové vydání svého unikátního fotokalendáře Doma, ve kterém se představí 12 osobností u sebe doma. A prodej tohoto kalendáře také podporuje Cestu domů.
2: Říká Linda Tichotová, která má v Cestě domů na starosti PR a komunikaci. Na benefičním koncertě v La Fabrice bude také první ředitelka a spoluzakladatelka Cesty domů Martina Špinková.
1: Představí svoji novou knížku nejen pro děti, Matouš v lítacím domě.
2: Na co Cesta domů použije vybrané finance?
1: Navštěvníci koncertu koupí vstupenky, podpoří přímo provoz Cesty domů, tedy služby pro lidi v závěru života a jejich blízké. Vstupenky jsou v prodeji online, a to přes web cestadomu.cz.
2: Letošní koncert bude výjimečný. Cesta domů na něm totiž oslaví už 25 let od svého založení.
1: Těch 25 let z mého pohledu přineslo hlavně velký rozvoj. Začínali jsme jako malá poradna pro rodiny pečující a umírající. Přidal se domácí hospic, další služby, pozůstalostní podpora. V minulém roce jsme otevřeli i lůžkový hospic. A kromě této přímé péče se věnujeme i osvětě v podobě vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. Vydáváme knížky ve vlastním nakladatelství. Máme 3 dobročinné obchody v Praze, které posluchači mohou znát, takže je toho hodně.
2: Povědomí o paliativní péči se podle Lindy Tichotové i díky Cestě domů za těch 25 let v Česku výrazně zvýšilo.
1: Hlavní je vlastně, aby lidé věděli, jaké jsou možnosti pečovat o jejich blízkého, když se ocitne v závěru života, takže aby věděli, jaké jsou služby, kam se mohou obrátit, že to často jde zvládnout i doma, pokud si to tak přejí.
2: Do budoucna má Cesta domů další plány.
1: Kapacity nejsou dostatečné, snažíme se nabídnout lidem alespoň podporu prostřednictvím naší poradny, a plánujeme rozvoj formou stavby nového lůžkového hospice, kde by se tedy ty kapacity měly výrazně navýšit.
2: Co je vlastně v péči o umírající a jejich blízké nejdůležitější?
1: Mít nějaký plán, vědět, že ať se stane cokoliv, tak to nějak zvládnou s pomocí nás nebo jiné organizace. To je důležitý.
2: Být na blízku umírajícím a smrti není vždy snadné.
1: To téma je závažný, ale zároveň má velký význam, takže to člověka nějak jako těší, že dělá dobrou věc. A vím, že co říkají kolegové zdravotníci nebo i ze sociálních služeb, tak je vlastně nabíjí ta pozitivní zpětná vazba z rodin a pečujících. Takže těžký to je, ale zároveň to dává velký smysl, podporujeme se i navzájem.
2: Dodává Linda Tichotová z Cesty domů.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Důvěru veřejnosti v církev podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vážně narušila podezření na mravní a majetkové delikty, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela České katolické církve Přibyl zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení. Vyzval věřící, aby se spolu s ním zúčastnili kající pouť do Hájku u Prahy, která se uskuteční 5. října. Olomoucké arcibiskupství získalo 2 cenné předměty spjaté se jmény dvou významných olomouckých biskupů. Jde o vzácnou pergamenovou listinu pocházející z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi a pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Arcibiskupství je věnovala rodina, která ji nalezla v pozůstalosti. Cenné artefakty z jejich rukou převzal současný metropolita moravský Josef Nuzík. Oprava ochozu chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně by měla skončit do konce října, případně začátkem listopadu. Ochoz, který byl dosud přístupný jen příležitostně, se má stát zřejmě od jara příštího roku součástí prohlídkového okruhu zahrnujícího kostel a kostnici. Letošní práce uzavřou poslední etapu současného projektu obnovy chrámu za zhruba 20 milionů korun, která zahrnovala i loňské opravy pláště zvonice. Evropská dotace z integrovaného regionálního operačního programu činí 12 milionů korun. Součástí prací na vnějším ochozu je restaurování a čištění kamenných sloupů a podlahy. Projekt zahrnuje také úpravy v kryptě a interiéru chrámu. I to jste se od nás dnes dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Kapelu Činasky jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde teď navštívíme velmi netradiční hřbitov, který je od roku 1935 na severu Rumunska. Jde o takzvaný veselý hřbitov, který je vyhledáván poutníky z celého světa. Jsou na něm totiž netradiční vyobrazení i nápisy. Přestože Rumuni se hlásí především ke katolické víře, toto duchovní místo je pro něm odkazem předků. Na hřbitov se vypravil se štábem České televize i publicista Petr Voldán, který tam natáčel další z postřehů odjinut. Ty se na obrazovkách objeví už koncem roku. Kolegu Karla Sladkého zajímalo víc.
1: Na hřbitov jsme zvyklí chodit trošku nostalgičtí, trošku zadumaní. Obecně v Rumunsku to platí, ale na tomhle hřbitově ve městě Sapenca, no městě, ona je to spíš vesnička, tak tam od roku 1935 je hřbitov, který rozesměje snad každého. V roce 1935 tam místní řezbář, který byl i tesař a tak trošku vtipálek a měl rád legraci a byl to dobrý řemeslník, Stano Patraš umístil první náhrobek, řekněme, nebo takový to, na co jsme zvyklí my z mramoru, tu informaci o tom, kdo je tam pochován, z dubu. A vypadalo to asi takhle, já tady mám takovou maketku. Má to střížku, je to modré, je tam vyobrazen nějaký výjev a pod tím je text. A ty texty jsou povětšině vtipné.
2: To já tedy nepřeložím, Petře.
1: Já to taky nepřeložím úplně, ale je tady něco v tom smyslu. Je tady muž, venkovan namalovaný, a má v ruce lahev. Je to i v tom textu napsáno, že se dost hlavně v zimě zabýval pitím. A tím také skončil. Bývají ty epigramy takové sarkastické, někdy si je dokonce prý ti, kteří se už loučili s tím naším světem, tak si je vymýšleli sami, co jim má ten lidový umělec na ten náhrobek napsat, na ten dřevěný a jaký má být ten obrázek. Určitě z každého toho obrázku je jasné,

0: profese anebo způsob, jakým ten člověk odešel. Je tam tkadlena, nebo je tam učitel, je tam voják, horník a podobně. To je z toho naprosto jasné a pod tím jsou ty texty. A řada z nich je opravdu vtipných, i když ne úplně všechny výjimky potvrzují pravidlo. My jsme natočili zblízka i epitaf, na kterém dívka, myslím, že to byla 13-letá holčička, si stěžuje, vlastně mluví k taxíkáři, který ji porazil a zabil. Proč jsi vybral zrovna tuhle silnici a proč mě a podobně. Ale jinak jsou tam opravdu vtipné věci. Lidé tam chodí, usmívají se, fotí, je to nádherná záležitost a turistů je tam spousta. Nám se povedlo najít dokonce i pokračovatele, protože samozřejmě tenhle ten první zakladatel toho hřbitova, který to tam začal v roce 1935, už zemřel.
1: A to byl?
0: To byl ten Stano Patraš, pak po něm byl další a teď jsme našli jeho pokračovatele, mladého řezbáře, který nám i ukazoval, jak se to dělá, jak se to i maluje. Měli jsme štěstí, byli jsme v dílně. A to je vlastně stejnojmenný pokračovatel. Je ze širšího příbuzenstva opět Stano Patraš. Takže ta tradice pokračuje. On zrovna instaloval i jeden ten náhrobek. Není to dokonce levné, když tam někdo nebydlí a objedná si to, tak to stojí dost peněz, takový náhrobek. Ale pořád ta tradice se drží, tak to se nám líbilo.
1: Ještě jednou připomeňte Veselý hřbitov v Rumunsku. Kde?
0: Veselý hřbitov na severu Rumunska, v podstatě poblíž hranic jak s Maďarskem, tak s Ukrajinou a městečko nebo vesnice spíš se jmenuje Sepenca.
1: Jak to vůbec Rumuni mají s vírou, s náboženstvím?
0: No, oni se hlásí ke katolickému náboženství, je tam spousta, ale pravoslavných kostelů a pravoslavných věřících. Neřekl bych, že jsou až tak příliš ortodoxně věřící, ale jsou místa, kde ty kostely jsou hodně navštěvované. Mnoho z nich je krásnými památkami, to třeba je v Bukovině a podobně. Řada z těch kostelů má své výlučnosti, jsou zajímavě namalované, nebo jsou i opevněné kostely, takže jsou třeba na seznamech UNESCO a podobně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne přejeme. Mezi sbírkové předměty našich muzeí patří běžně církevní předměty. Od velkých sakrálních obrazů až po drobné růžence. A najít se dají i zajímavé kusy. Tak jako v Městském muzeu v České Třebové, kde se po restaurování 100 let starého sbírkového předmětu zaskvěl relikviář svaté Anny s černou rukou, která patří už po staletí k jejímu kultu. Právě o něm se s ředitelkou a badatelkou muzea povídala kolegyně Víta Balcarová.
1: Byl to prostě předmět, černá pravá ruka a netušili jsme, kterého svatého by to ruka mohla být a to teprve při restaurování odhalila paní doktorka Marie Foltýnová z Prahy. Takže jsme zjistili, že se jedná o relikviář s rukou svaté Anny a jsou tam i ostatky dalších svatých, dalších mučedníků.
2: Pojďme si tady povědět o životě této světice trochu víc.
1: Obecně je známo, že svatá Anna byla matkou Panny Marie. Její životní osud ovšem není popsán v kanonických textech Bible, ale je až z novozákonních apokryfů. Podle nich žila Anna dlouho se svým manželem Joachimem v bezdětném manželství, což bylo tenkrát vnímáno jako trest boží a tak se dlouho za to děťátko modlili, až konečně počali dítě, narodila se dcera Marie. Ta měla prorokováno, že v dospělosti dosáhne velkých skutků a stala se v dospělosti matkou Ježíše Krista a kult svaté Anny se tím začíná potom šířit.
2: Jak se ten kult šířil dál, paní ředitelko?
1: K nám tady do našeho prostoru západního se dostává až někdy v 7. století a následně potom v době křižáckých výprav a teprve ve středověku tady víceméně zdomácněl, takže potom významné panovnické rody, ať už to byly naši Přemyslovci, Lucemburkové a následně Habsburkové, potom tento kult měli v náležité úctě.
2: Svatá Anna byla tak adorovaná, že se někdy ve světě začala i vyrábět její ruka jako ochranný předmět. Je to tak?
1: Ano, bude to i případ toho našeho relikviáře, který tedy neobsahuje autentické ostatky svaté Anny, ale jedná se o takzvané kontaktní ostatky. Skutečný ostatek se má nacházet ve Vídni v kostele svaté Anny a dělali se právě potom z pilin, klihu, sádry, případně z vosku, vlastně kopie, které představovaly tu drobnou pravou ruku světice a kontaktem takto vyrobeného předmětu s tím originálním ostatkem vlastně dochází k jeho posvěcení a tyto relikviáře se potom šíří.
2: Paní ředitelko, víte, kolik sakrálních sbírkových předmětů máte v Českotřebovském muzeu a dostanou se také někdy na odiv nás?
1: Přesné číslo vám neřeknu, ale jsou jich desítky, od velkých rozměrných pláten, oltářních obrazů, až po třeba malé růžence, které sloužily k osobní zbožnosti. Čas od času je vystavujeme v rámci různých výstav, ať už jsou to výstavy výtvarného umění, anebo jsme dělali výstavu třeba k výročí založení našeho muzea, tak tam byly ty nejvýznamnější představeny. Chystáme výstavu pro farnost Česká Třebová, protože slavíme v letošním roce 225 let od dostavění svatojakubského chrámu a při té příležitosti jsme se domluvili s farností, že uděláme výstavu právě sakrálních předmětů z našich sbírek a ta se bude odehrávat přímo v kostele.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku. Natáčel Mikuláš Vochoska.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
1: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka, neseným v průvodě.
2: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě, vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
2: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
1: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali to klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovíckého pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Pan Pinkus dostal večer telegram, že jeho tchyně zemřela. Bože, bože, vzdychal, to budu zítra rozčílený. Tak tohle je přesně židovská anekdota z nádherné knihy Karla Poláčka, vydané poprvé už v roce 1933. Nevím, zda se židovské anekdoty vyprávějí i dnes. U nás v Tachově je vypráví pan Tomšů. Mimochodem překrásně. Dokáže nádherně měnit hlasy a to jeho Sára je nenapodobitelné. Snažil jsem se zjistit, čím je židovský humor specifický. Obrátil jsem se proto na znalce, který mě odkázal opět na Karla Poláčka. A tak si dovolím citovat z předmluvy k jeho stále živé knize Židovské anekdoty. Je to poetický výraz rasy, která prožila věky v opovržení, v ústrcích a ponížení. Židovskému lidu nebylo dopřáno, aby vybíjel svou energii v usilování po hodnostech, po světské moci a počinech válečnických. Ve dne se Žid zabýval obchodem, lichvou, lékařstvím a jiným opovržení hodným zaměstnáním. Večer pak stáhl záclony, odloučil se od světa a usedl ke stolu, aby přemítal a mudroval nad svatým písmem a Talmudem. Místo činu miloval slovo, svoji náklonost věnoval logice. Nalezl zalíbení nejen v logickém obsahu slova, ale dovedl také pochopit druhou, skrytější stránku slova, která je zjevná dětem a básníkům, ale neznámá lidem hlučným a světským. Seznal, že slovo má mocnou sílu asociativní a že dovede žít samostatně. Dialektika teologických spisů přešla Židům do krve, proto židovské anekdoty vynikají svou břitkou formou a logickým obsahem. Tolik Poláček. Musím však upřímně říci, že jeho vysvětlení podstaty židovského humoru mě vůbec neuspokojuje. Je to stejné, jako bychom chtěli dětem vysvětlit, proč je jejich králíček nejpřítulnější a začali bychom nákresem trávicí soustavy. Humor je vůbec cosi tajemného. Sám jej používám dost často, mnohdy v sebeobraně před vlastní důležitostí, škrobeností, ctihodností, konvencemi nebo jakoukoliv pošmourností. Kdo ví, třeba právě někde tady je zdroj i toho židovského humoru. Napadlo mě, zda je vůbec vhodné po tragédii holokaustu vyprávět židovské vtipy. Jenže kdybychom je nevyprávěli, znamenalo by to, že zlo zvítězilo. V tomto kontextu platí víc než jinde, že humor poráží zlo. Proto se vyprávěly vtipy o Husákovi, o policajtech nebo ty židovské. Myslím, že je dobré se anekdoty učit a v kruhu přátel je vyprávět. Zlo i lidská hloupost se totiž humoru bojí. A tak bude třeba svět potom malinko bezpečnější.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Do ukrajinské metropole přijela místopředsedkyně poslanecké sněmovny ze STAN. Její návštěva je soukromá. Dopravu na cyklistické slezské magistrále omezí uzavřený most u Kravař na Opavsku. Ostravské centrum pro rodinu ukáže lidem během festivalu nové prostory v opravené budově. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN a kandidátka v komunálních volbách v Dolních Břežanech je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Účastní se tam mezinárodní konference Yalta European Strategy. Má také naplánovaných několik schůzek s ukrajinskými politiky. Urbanová původně žádala český sněmovní organizační výbor o schválení cesty. Tento zamítl.
2: Barbora Urbanová navštívila ukrajinskou vrchovnu radu, kde ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Ta poděkovala Česku za pomoc poskytovanou Ukrajině od začátku plné ruské invaze v roce 2022 a za vůdčí roli Česka v muniční iniciativě. Mluvili spolu také o navracení ukrajinských dětí zavlečených do Ruska a o podpoře česka-ukrajinského směřování do Evropské unie. Do Kyjeva se vydala místopředsedkyně poslanecké sněmovny na vlastní náklady potom, co organizační výbor dolní komory parlamentu její cestu neschválil. Ubytování na konferenci Yalta European Strategy a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je na cyklostezce číslo 55, známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin. Festival pro všechny generace s názvem Fandíme rodině odpoledne pořádá Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči. Organizace pečující o lidi se sociálními a zdravotními handicapy představí lidem novou budovu. Do moderního zázemí v areálu městské nemocnice Ostrava se centrum přestěhovalo na začátku roku. Podle mluvčí Radky Moricové se teď díky tomu můžou věnovat většímu množství klientů.
3: Centrum pro rodinu a sociální péči celoročně podporuje manželství, rodinu a mezilidské vztahy, včetně zvládání života se zdravotním postižením. V rámci našeho festivalu bude možné si prohlédnout naše nové zázemí. Připraveny budou prožitkové workshopy, ukázky pro rodinných programů i tematická výstava.
0: Kanadská zpěvačka Céline Dion večer odstartuje sérii koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vyprodali během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Céline Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní.
4: Před hotelem zpěvačky v Paříži postávají už několik dní davy fanoušků. Čekání na fotku nebo autogram se zkracují zpíváním jejich největších hitů. Céline Dion prodala na svoje pařížské koncerty skoro 1 000 000 vstupenek. Jednu ulovil i Denny.
5: Talent, puissance, la force vocale.
4: Pro fanouška představuje zpěvačka talent, silný hlas, jemnost, ale taky odolnost. Céline Dion před několika lety oznámila, že se potýká se syndromem ztuhlého člověka, kvůli kterému má problém i s hlasivkami. Teď se po více než 6 letech vrací k plnohodnotnému koncertování. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku místy s většinou oblačnost nebo mlhy. Během dne pak převládne polojasno, přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 15 až 19 stupňů, na horách naměříme okolo 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Štramberku jsou uzavřeny ulice Dolní Bašta, Nádražní, Záuličí a Náměstí, a to z důvodu konání kulturní akce, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil, Tělemíruší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba axamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousti a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, tože, ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: A vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu. Vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto věce znovu ostříhat nebo počkat, až po sklizni

0: tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měla zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových malých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
1: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
2: Rybárna, trucovna pro rybáře.
1: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
3: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o příluského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
1: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
3: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad sem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
1: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
3: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
1: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
3: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho příludského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
1: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
4: Do bourárny.
1: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
3: Tady vlastně taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svým silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
1: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
3: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
1: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom příludském karáskovi, kdy to je?
3: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
0: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skorem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale on nebyl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakitník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka, krásná zdravá svačina.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Povodí Odry staví na řece Opavě protipovodňová opatření. Sousedská slavnost Zažít porubu, jinak se v Ostravě koná na novém místě. Veřejnost se letos může poprvé podívat na mezinárodní závody horských služeb v Jizerských horách. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Dobré sobotní dopoledne přeje Lucie Kociánová. Úsek řeky Opavy mezi Novými Heřminovy a Krnovem se začíná měnit. Povodí Odry tam staví nové protipovodňové opatření. Například v zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta. V nejširším místě budou mít až 100 metrů. Do konce října bude v Branticích hotový i nový pohyblivý jez, říká investiční referent Povodí Odry Petr Prešl.
2: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu povodňových protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
0: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN se v Kyjevě účastní mezinárodní konference Yalta European Strategy. Na soukromé návštěvě Ukrajiny se setká i s několika tamními politiky. Už včera ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Urbanové poděkovala za českou pomoc Ukrajině. Urbanová je na Ukrajině na vlastní náklady. Její žádost o cestu sněmovní organizační výbor zamítl. Ubytování a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Na zelenou louku u hlavního bulváru ostravské městské části se letos přesunula sousedská slavnost Zažít porubu jinak. Odpolední akci zájemci najdou u Francouzské ulice. Na slavnosti se představí spolky a komunity, které v druhém nejlidnatějším obvodě rozvíjejí své aktivity. Podle mluvčího Ostravy poruby Martina Otypky si stěhování akce vynutili okolnosti a za rok by se slavnost zase měla vrátit do parku u Porubského zámku.
3: Vzhledem k tomu, že okolí Porubského zámku prochází revitalizací, bude se letos akce konat na louce u Francouzské ulice. Zažít porubu jinak patří k nejoblíbenějším akcím v obvodu a potkávají se na ní sousedé, místní spolky i podnikatelé. Letos nebude chybět ani dobrá hudba nebo letní kino.
0: Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, například zdoláním feraty nebo slaňováním. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost, říká náčelník Horské služby Jizerských hor David Savický.
4: Měl by přiletět vrtulník Krištof 1.8 zdravotní záchranné služby, provést ukázku, máme tam stánky nějaké, živá hudba od 6 hodin, slack show, budeme tam vystavovat naši techniku.
1: Počasí.
0: Dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku místy s většinou oblačnost nebo mlhy. Během dne pak převládne polojasno, přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 15 až 19 stupňů, na horách naměříme okolo 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud ale víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 11. Lucie Kociánová se pro dnešek rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu v Ostravě. Uslyšíte její zprávy zase zítra v pravé poledne. Za malou chvíli tady už bude pořad s dechovkou na zločince, protože Artura není nikdy dost a věřím, že se příjemně pobavíte u hudby, kterou máte rádi. No a v téhleté hodince, také v druhé části, si budete moci zasoutěžit, pokud jste vášnivými houbaři, tak bude pro vás připraven na houbařská soutěž, ve které můžete vyhrát rozhlasový balíček správného houbaře, ve kterém je nožík, atlas, hub, síťovka, pláštěnka, rolnička proti medvědům a vůbec chuť zajít si na houby. Pět minut po 11. hodině, teď si dáme ještě Karla Zicha a taky třeba Terezu Maškovou a pak už tady bude půl hodinka s říznou dechovkou. Vladimír Šmehlík vám z Ostravy přeje hezké dopoledne.

0: 11 hodin, 11 minut, tohle byla Tereza Mašková a Marek Lambora, vyladíte Český rozhlas Ostrava. No a v našem vysílání teď na celých 26 minut změníme hudební žánr. Připraven je pořad s dechovkou na zločince. Jak vyzrát na lumpy a darebáky, tak to za doprovodu řízné dechovky poradí Artur Kubica.
1: Dechovkou na zločince, tak to je zábavný pořad pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava a věřte nebo nevěřte, je to jediný podobný pořad svého druhu na světě. A z toho světového studia vás opět po týdnu vítá Artur Kubica. A tady to je příběh ze života. To si takový 50-letý, velice bohatý podnikatel bere mladou, krásnou 25-letou ženu a kamarádi se ho ptají, jak to dokázal, že se do něj taková mladá, krásná kočka zamilovala a že si ho vzala. A ten pán povídá, kluci, zalhal jsem ji o svém věku. A ti kamarádi hned volají, kolik let si ji namluvil, že ti je 30 nebo 40. A ten pán povídá, takhle to dnes, kluci, nefunguje. Namluvil jsem ji, že je mi 85 a hned chtěla k oltáři, aby to stihla. A začneme polkou, Když jsem já šla dědinu a zpívají to Míša Šiprová a Janička Oslzlá a hrají Legruti.

A to si povídají kamarádi a ten jeden vypráví svůj příběh. Představte si, kluci, manželka mi telefonovala sem do hospody, že když nedorazím domů do 10 minut, tak dá mou večeři našemu psovi. Kluci, já jsem vám tak utíkal domů a byl jsem doma za 5 minut. A ti kluci se ptali, a proč to byla tak dobrá večeře? A ten kamarád povídá, ne, nebyla moc dobrá, ale mě by velice naštvalo, že by ten můj pejsek za mě trpěl. A tady to je poučný příběh pro ty z vás, vážení posluchači, kteří se budou rozvádět anebo chtějí ukončit známost s někým, kdo si to nezaslouží, tedy tu vaši lásku. Tak jsem to myslel. Takže to se baví dva kamarádi a ten první povídá. Napsala mi moje ex-manželka, že si mám z mobilního telefonu vymazat její číslo. A tak jsem přemýšlel, jak jí zvednout mandle a odepsal jsem jí. Kdo jsi, neznáme číslo, identifikuj se. Tak on to ani nebyl vtip, spíš dobrá rada. No a ještě jeden pěkný vtip jsem našel. To si povídají dva chlapy v hospodě. A ten jeden si tak zhluboka povzdechne a říká, jak ten týden pokaždé uteče, co? Jeden nestačí ani vystřízlivět a už je tu zase pátek. Tož dáme si něco v nářečí, hádejte v jakém. V zábřeze na rinku měl jsem svou naninku. Chodili mě za něho dva chasníci. Jak jsem se dozvěděl, hned jsem tam běžel. Oni s něho seděli ve světnici. Hraje to Věrovanka, aranžoval to náš bývalý rozhlasový kolega Vladimír Studnička. Letos mu bylo 91 a zpívá to Josef Čechák. A tady tu písničku pro vás mám i v mezinárodní dechovkové soutěži. Chtěl bych mít kapelu dnes v 18 hodin a 5 minut.

vzpomněl jsem si na jeden starší případ, ten se před léty udál v Ostravě a to tam ve 2 hodiny odpoledne zaklepal jedné paní na dveře nějaký chlap a představil se, řekl, já jsem Karel a vaše dcera si u mě objednala nové zimní pneumatiky na auto, nedala mi peníze, teď to zboží máme na skladu a já od ní potřebuju 7000 korun. A ta babička nelenila, otevřela škatulku s úsporami a hned ty peníze tomu úplně cizímu chlapovi dala. Ten chlap si vzal peníze a odešel s tím, že to zboží později přiveze. Samozřejmě, že nikdo žádné pneumatiky neobjednal a dcera o ničem nevěděla, jenže to je právě ta finta podvodníků, že z vás vylákají peníze takovým způsobem, kdy vy nemáte čas nad tím ani přemýšlet. Pokud vám někdo klepe na dveře a chce po vás peníze, začněte být velice opatrní, volejte všem příbuzným, všem sousedům, ono se může stát, že ten člověk je podvodník. Schválně, zkuste mu říci, že k tomu jednání zavoláte souseda, a mi na to dohlédl a uvidíte, jak ten podvodník peláší z vašeho domu. A to si povídají 2 dámy a ta první tu druhou obdivuje, možná, že to znáte, je to dobré, a povídá, tak mi je 60 a vám je 90 a vypadáme skoro stejně staře, jak jste toho dosáhla. A ta 90letá paní, co vypadá na 60, povídá, muže za to životospráva, ovdověla jsem už ve 30 letech. Tak je to hrozný vtip, ale pravdou je, že oni ty manželky s tím chlapem udělají prokazatelně nejspíš nějakou dobrou práci, dokonce jsem někde četl, že ženatí muži žijí déle než svobodní muži. A teď proč? Protože manželky dohlížejí na to, že muži chodí k lékaři a dodržují léčbu. Partnerství navíc snižuje stres a poskytuje emoční zázemí. To jsem sice nepochopil, co to je, ale psali to tam. No a ženatí muži mívají pravidelnější denní režim a méně riskují. A to je pravda, protože když se u nás něco děje, něco riskantního, třeba když měli děti problémy ve škole, tak jsem na ty učitelky vždycky poslal pořádně nabroušenou mojí hubatou manželku. A aby si dámy nemysleli, tak vyššího věku se dožívají vdané ženy, ne ty svobodné. A je to hlavně, protože mohou někoho řídit a občas i poštěkat. No a na to byl takový povzdech ženatého chlapa a ten povídá, ženo moje milovaná, nestěžuj si pořád, že jsi se špatně vdala. Vem si ze mě příklad. Já si nestěžuju, protože jsem se oženil dobře. A dáme si krásnou píseň a má to název Smutenka a hraje to Galánečka.

A teď něco pro pány, to až půjdou někam do hospůdky a cestu jim zastoupí sympatická, krásná žena, tak aby věděli, že ne všechny ženy jsou hodné a poctivé. Vzpomínám si na případ, kdy pán, myslím, že mu bylo 85 nebo 88, teď už nevím, tak seděl v zahradní hospůdce a tam si k němu přisedla 63letá pěkně oblečená paní a dala se s ním do řeči. Řekněme si to na rovinu, byla to zlodějka a prostě si vytipovala dědu, sedla si k jeho stolu, povídala si s ním a nechala se dokonce pozvat na oběd a na dobré pití. A ten stařík si toho nejspíš užíval, že není sám a že si má s kým popovídat a tak si nedával pozor na své věci, proč také, když sedí u stolu s příjemnou dámou a když šel na záchodek, tak mu ta hodná, usměvavá, společensky zábavná, náhodná známost hned prohledala jeho sako a šlohla mu peněženku a v ní byly 4000 korun. No a tady by nejspíš ten případ skončil, asi by se po chvilce rozešli, ona by někam spěchala, ještě by tomu dědovi poděkovala za krásné odpoledne a ten by na tu krádež peněženky přišel, až by chtěl zaplatit. Jenže u vedlejšího stolu seděli pozorní lidé a ti si toho všimli, že mu ta ženská šmejdí v saku a bere peněženku. Nejprve se ten pozorný člověk pustil do té zlodějky, proč tam krade, a pak ještě zavolal policisty. Samozřejmě, že ta náhodná společnice chvilku zapírala, jenže těch svědků tam bylo plno a tak nakonec přiznala barvu, že kradla. Takže to je takové jemné varování, že až půjdete na pivečko, takže takový náhodní známý z hospůdky vůbec nemusí být ti správní a hlavně poctiví, se kterými byste se chtěli ještě někdy znovu potkat. A jeden manželský vtip tu ještě mám. To milenka pláče na rameni svého milence a povídá: ty jsi mi, Jiříku, lhal. Ty jsi lhář, dozvěděla jsem se, že jsi ženatý. A ten chlap nad tím mávne rukou a říká: nemůžeš, Aničko, věřit všemu, co slyšíš. Tady ty hloupé řeči o mě roznáší moje manželka. A mám pro vás perfektní muziku. Je to, řekněme, revival Moravanky, tedy slovenská tejstovanka Davida Krajčího. A ta hraje samé písničky od Moravanky. Takže my si od nich dnes dáme poprvé u nás v Českém rozhlase Ostrava písničku Ladislava Jacury a Jana Slabáka nazvanou Morava je jako Čechy. A někdo to zná pod názvem Ta plechová muzika.

Sem tam stojím v řadě, třeba někde u pokladny a čekám, až zaplatím zboží a v té chvíli je dobré si všímat lidí před vámi, jak platí, odkud vytahují peněženku, kam si ji dávají, jak jsou opatrní a jak jsou bezstarostní. Někdo si tu peněženku vytáhne, položí ji na pult, nalistuje si v ní tu platební kartu, potom platí kartou, mezi tím sbírá do košíku zboží, pak si teprve vzpomene na tu peněženku a šup s ní do tašky nahoru. Máme tady případ, kdy si v obchodě jeden pán nechal peněženku na pultu, odešel i s vozíkem, za chvíli mu to došlo, vrátil se, ale peněženka už tam nebyla. Bylo tam přes 2000 korun, platební karta a doklady. Tak může se vám to stát. A to doktor prohlédne svého pacienta a povídá. Takže, vážený pane, žádný alkohol, žádné kouření a žádné ženy. Těm se raději vyhýbejte obloukem, protože máte velice slabé srdce. A ten chlap se tak zarazí a povídá, no jo, pane doktore, ale co mi z těch mužských radostí zůstane? Ani alkohol, ani kouření, ani ženy. A ten doktor povídá, no ale to není tak špatné, zůstane vám například každodenní holení. Mám pro vás valčík pod grumvířskou lůku. A hraje to tu faranka ze Šakvic.

0: A tady je už tak nějak závěr dnešního brutálního veselého pořadu s Dechovkou na zločince, který vysíláme každou sobotu vždy po 11. hodině. A mám pro vás lidovou moudrost. Tu jsem objevil v den, kdy jsem se oženil, ale teprve dnes jsem si ji uvědomil. A ta moudrost zní, manželka je jako pracovní porada. Víte přesně, kdy začne, ale nikdy nevíte, kdy skončí. A to povídá kamarádka kamarádce. Představ si, Aničko, jaké má ten můj manžel štěstí. V pondělí ráno uzavřel životní pojistku s odkazem, že když se něco stane, tak je to na mé jméno. A ve středu ho na přechodu přejelo auto. Neskutečné! No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte. Příjemný a krásný den bez lumpů a darebáků vám přeje
1: Artur Kubica s Dechovkou na ty zločince. No a to asi je všechno.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je 11 hodin 41 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Skončilo pořád s dechovkou na zločince, no a teď tady bude prostor pro vás, pro všechny, kteří rádi soutěžíte a rádi houbaříte, protože už po další písničce pro vás bude připravena soutěžní otázka o krásné houbařské ceny.
0: Český rozhlas Ostrava,

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, Alice.
1: Alice, sbíráte ráda houby? Jste vášnivá houbařka?
2: Moc ne, ale občas ano.
1: Dobře, tak mám pro vás otázku, velmi jednoduchou, krátkou a jasnou a tři možné odpovědi s tím, že ta jedna jediná je správně. Tak jste připravena?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to, dobře poslouchejte. Která z těchto hub je zákonem chráněná? Za A hřib královský, za B ryzec kravský, za C lakovka ametistová.
2: Za A.
1: Je to přesně tak. Já sice bych ho moc nevěděl a možná bych se nechal zvyklat, ale hřib královský zní dost věrohodně a vy vyhráváte, tak blahopřeju a zůstaňte prosím chvíli na telefonu.
2: Děkuji moc.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

11 hodin 51 minut. Dobré dopoledne. Českého rozhlasu Ostrava míří do svého finále. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Vladimír Šmehlík. Za malou chvíli už mě tady vystřídá Pavel Janošec a těšit se můžete na hudební poštu. Mějte krásný den a krásný víkend nejen na Moravě a ve Slezsku.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Na kopuli v opavském obchodním domě Breda je vzkaz příštím generacím. Sušák v Rožnově pod Radhoštěm slaví 20 let od rekonstrukce. Odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty do 19 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré poledne. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s nimi první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouřením. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
5: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
4: Stavební dělníci umístili do opravované kupole v Opavě vzkaz příštím generacím. Na vrcholu proskleného zastřešení v budově bývalého obchodního domu Breda je kromě dopisu primátora také pamětní mince, mapa, brožura a pohlednice zachycující současnou podobu města.
6: Lucerna na špici opravované kopule ukrývá taky platnou 50 korunu a další texty o životě v Opavě, včetně digitální podoby. Časová schránka by měla odolat povětrnostním vlivům a čekat na své pozdější odhalení. Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Dnes si připomínáme Světový den první pomoci. Jeho úkolem je ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň tento rok upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Kromě kulturních rozdílů dělá podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla lidem největší problém nepřipravenost nebo překonání strachu. S tím mohou pomoct praktické kurzy. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes ukazuje lidem zákulisí své vstupní budovy Sušák. Slaví tak 20 let od její velké rekonstrukce. Průvodci návštěvníky vezmou i do prostor, kam se běžně nedostanou. Co všechno prohlídka nabízí, popisuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
7: Prohlídka trvá zhruba 100 minut, naši průvodci vás vezmou do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Zavítáte také do propagačního oddělení, kde si vyzkoušíte výrobu linoritu. Vstup je zdarma, začátek prohlídky bude u vstupní brány k ředitelské zahradě, místo bude označené.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude oblačno až polojasno s teplotami 15 až 19 stupňů, na horách kolem 11. V noci a zítra v Moravskoslezském kraji čekejte polojasno až oblačno. Teploty v noci klesnou až na 6 stupňů, přes den vystoupí na 17 až 21, na horách až 15 stupňů Celsia. Povane převážně slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Pozor, dejte v Rýmařově v Revoluční ulici v křižovatce s ulicemi Žižkova a Bartákova osobní auto srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři. Jezděte opatrně, Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přejeme krásné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 12. hodině a to znamená, že začíná hudební pošta. Telefonujte na číslo 596 11 22 66 a vyberte písničku, kterou byste rádi poslali někomu blízkému, známému, k svátku, k narozeninám, k výročí. A dnes mají svátek všechny Marie, Marušky a také Mie. A věříme, že ke gratulacím všem Maruškám se chcete dostat úplně všichni, tak držíme pěstí. Jak se říká, aby se vám to podařilo. No a nezapomeňte, pokud by to nevyšlo teď mezi 12. a 13. hodinou, tak po 17. hodině budete moci telefonovat také do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště je připraveno přání od pana Karla. Přejeme hezké odpoledne i my.
2: Ještě jednou hezky zdravím, pane Pavle, a zdravím také všechny posluchače. Dnes je Marie a proto chci poslat přání do Frenštátu Marušce Bražinové a chci popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, božího požehnání, ať se jí ve všem daří, hodně radosti, malo starosti, a zdravím a také Edu, a ještě bych chtěl tuto přání tež poslat Marušce od Vojty Bražiny, a taky posílám přání do Frenštátu ještě rodině, a to rodině Šárky, rodině Elišky a do Trojanovic Monice a Evě. Děkuji za vybrané písničky a přeji vám všem a všem posluchačům hezký den, a písničku posílá Karela Věrka z Lubna ještě.
1: Děkujeme moc, pane Karle, pozdravte i paní Věrku a posíláme směs skladeb Václava Maňase od Valašky.
2: Děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další hudební vzkaz v hudební poště už je připravený, a to od pana Emanuela, který je u telefonu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Horních Budovic. Dnes chceme psát dvěma oslavenkyním. Předně Mařence Gavlasové z Horních Budovic. Moje milá sestřičko a švagro, a přejeme ti zdravíčko a štěstíčko. Dnes a zítřejším narozeninám přání mám a ať máš všeho plný velký čbán. Mařenko, čím jsme starší, máme větší starost o své děti, děti našich dětí a ty už i o jejich děti. Přejeme ti, aby se vždy tvé starosti proměnily v radosti a s úsměvem a datumem 13. vykročila s optimismem do roku 83. Přeje bratr Eman s manželkou Zdeňkou a celá naše velká a početná rodina. Ale gratulace přidáváme i do Kozlovic, kde slaví svůj svátek Majka Pustková. Do Kozlovic přeji Klimšovi, Kantorovi, Hela Žižkova ze Staňou, Vojtíkovi, Vančurovi a Miškovci. Přejeme zdraví a sílu po práci se všemi starostmi, aby tě zdraví, Majko, neopustilo a co nejvíc zůstal úsměv na tváři, i když se vše vždycky nezdaří. Oběma, aby vás Panna Maria ochraňovala a také Božího požehnání vám dá. Děkuji za písničku pro naše oslavenkyně.
1: Nemáte zač, rádi pošleme, věřím, že i když párkrát vypadlo srozumitelně spojení, tedy telefonní signál, tak všichni všechno pochopili a domysleli si a my rádi posíláme písničku. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
1: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
0: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava na čísle 596 11 22 66 má připraveno také paní Olga. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den, tady je Olga z Dolní Lutyně. Zdravím všechny posluchače, taky vás v rozhlase. Dnes slaví svatek Marie. Blahopřání posílám do Dolní Lutyně paní Marušce Pavlu. Milá Maruš, k tému dnešnímu svátku přijmi od nás přání všeho nejlepšího, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, radost pravnuček, slunce v duši a boží požehnání. To ti přeji tvé dvě sestřenice Věrka a Olina. Dále taky s přáním všeho nejlepšího k svátku, hlavně zdraví, posílají opět do Dolní Lutyně paní Marušce Malcharkové, Věrka a Olina. A ještě hezké pozdravení posílám paní Šárce Staničkové s manželem. Pane Pavle, děkuji za vyhledání písničky a přeji všem posluchačům i vám hezký sobotní den. Nashledanou.
3: Děkujeme za milá slova, paní Olgo, a posíláme písničku Ivety Simonové.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta, telefonujete na číslo 596 11 22 66. U telefonu je paní Sylvie, hezké odpoledne.
2: Krásné sobotní odpoledne přeji vám a všem posluchačům. Tady je Sylvie z Kravař. Dnes má sváteční den moje kamarádka paní Marie Richterová ze Štítiny. Milá Marie, přeji ti pevné zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Ať se ti splní tvé sny a prožíváš jen samé krásné dny. To a mnohem víc ti ze srdce přeji já, Sylvie z Kravař. Vám děkuji za prostor a někdy zase naslyšenou.
1: Také děkujeme za zavolání a posíláme písničku Karla Gotta.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a přejete si písničky. U telefonu je teď paní Aneška. Hezké odpoledne přejeme. Dobrý den.
2: Srdečně vás v redakci i posluchače Radia Ostrava zdravím a přeji všem příjemný den. 15. září oslaví narozeniny paní Olga Čaganova. 18. září oslaví krásných 75 let paní Jana Bauerová. 19. září oslaví narozeniny paní Ludmila Opělová. 22. září oslaví krásných 85 let paní Jana Diamantová. 28. září oslaví narozeniny paní Štefanie Hejčíková. 29. září oslaví narozeniny paní Jana Zelenková. 12. září oslaví jmeniny paní Marie Střelcová a paní Marie Chovancová. 16. září oslaví jmeniny paní Ludmila Opělová, paní Ludmila Pelcová, paní Ludmila Soldanová. Postřehnout se jen stěží, jak ta léta kvapem běží. Přejeme vám jenom krátce, ještě mnoho šťastných let, ať vás stále baví svět. Do dalších let hodně zdraví a životního elandu za klub seniorů přeje Aneška Millerová. Děkuji vám.
1: Také vám děkujeme, paní Aneško, a posíláme písničku Josefa Zocha.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Telefonní číslo 596 11 22 66 je stále k dispozici v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. A kdo pak je dále u telefonu? Hezké odpoledne přejeme.
2: Dobrý den, tady Gerda z Fridlantu nad Ostravici. Zdravím vás i všechny posluchače Radia Ostrava. Jak nám kalendář praví, tak dnes svůj svátek Maruška Pustková z Kozlovic slaví. Milá Maruško, tvému svátku ti přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti, boží požehnání a tě panenka Maria Fridecka chrání. Maruško, sedni si na chviličku, dej si se Stáňou štamprdličku a poslechni si písničku. To ti přeje manžel Staňa, rodina Michnová, Hlostová, Pustková, Kupčová, Habrnálová a 5 vnoučatek. Děkuji vám za vyhledání písničky a naslyšenou.
1: Také děkujeme za zavolání paní Janova. Posíláme písničku Maria má dobrá matko.

0: rodiče nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: A s dalším přáním už jsme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava připraveni. Dobrý den, kdo pak se dovolal?
4: Dobrý den, tady je Ludmila. Hezký den přeji Radiu Ostrava a všem posluchačům. V těchto dnech slaví naše sestra, paní Jana Divínová z Horní Bečvy, půlkulaté narozeniny. Milá Jano, přejeme ti k tvým hezkým narozeninám hodně zdraví, štěstí a lásku od svých blízkých a celé rodiny. To ti ze srdíčka přejí 4 sestry a 1 bratr, všichni s rodinami. Vám děkuji za písničku a někdy nashledanou.
3: Také děkujeme za zavolání, paní Ludmilo, a posíláme písničku od Sion Kvarteta, Jednu krásnou zemi znám.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava každý den mezi 12. a 13. hodinou a u telefonu je paní Ludmila. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Pavle. Srdečně vás zdravím, všechny v rádiu Ostrava a všechny posluchače. Dnes mají svatek Marušky, tak bychom chtěli poslat písničku a malé blahopřání naší sestřičce Marušce Štalmachové z Hrabství a Marušce Lindovské do Tisku. Milé holky, naše přání je zcela jasné, přejeme jen všechno krásné. Život plný šťastných dní, láska nech je naplní. Do dalších dní vám přejeme hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a ať vás vaše patronka chrání. To Mařince Štalmachové to přejí sestry Jarka, Libuška, Ludmila s rodinami a Marušce Lindovské to přeje rodina Šustková a Honova. A tuto písničku posílám všem Maruškám, je jich hodně, tak jich nebudu jmenovat. A paní Bronce pro radost. Jo? Děkuji vám moc krát a někdy zase nashledanou.
1: Také se budeme těšit, paní Ludmilko, mějte se hezky a posíláme písničku Zůstaň chvíli.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A další písnička i s přáním už je ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava připravena. U telefonu je paní Anička. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Já bych chtěla tuto písničku poslat mojí sestře Marii Omelkové do Kravařkoutu. A zároveň bych chtěla pozdravit mýho švagra Karla Mušalka do Hlučína. Děkuju moc krát.
1: Také vám děkujeme. Mějte se krásně. Naschledanou, je tady písnička Marcela Zmoška.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Havířově vznikne nové zdravotní středisko. Dobrovolníci v Jeseníkách opravují kamenný chodník u chaty na Šeráku. Skauti připravili den plný zábavy v zoo Ostrava. Zítřek bude polojasný až oblačný s teplotami kolem 20 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré odpoledne. Havířovská městská realitní agentura přestavuje v Dolních Datyních knihovnu na nové zdravotní středisko. Ambulance tam budou mít zubaři, bude tam i pracoviště dentální hygieny. Hotovo má být v březnu 2027. Město uzavře smlouvu s nájemci až po dokončení stavby. Ordinace budou 4, říká projektant Ondřej Nesměrák.
4: Když vstoupíte do ordinace, uvidíte křeslo, které má další příslušenství, jako je například monitor, dále vlastně nějaký přenosný rentgen a sadu na chirurgii. Dále vlastně v ordinaci máme nějaký stoly, pracovní stoly, kde je umístěn dřez a umyvadlo, případně výlevka.
3: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN se v Kyjevě účastní mezinárodní konference Yalta European Strategy. Na soukromé návštěvě Ukrajiny se setká i s několika tamními politiky. Už včera ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Urbanové poděkovala za českou pomoc Ukrajině. Urbanová je na Ukrajině na vlastní náklady. Její žádost o cestu sněmovní organizační výbor zamítl. Ubytování a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Kamenný chodník mezi chatou Jiřího na Šeráku a Černěvou v Jeseníkách dnes obsadili dobrovolníci. Opravují tamní historický štět. Akce je součástí projektu Stezky z lásky. Cílem projektu je zlepšovat zázemí pro turisty, říká za organizátory Lukáš Kubát.
5: Jeseníky navážou na řadu letošních brigád. Dobrovolníci už pomáhali například na Vlčí hoře v Českém Švýcarsku, v Prachovských skalách, u Lužné, na Sněžné v Krušných horách nebo na trase Spacova směrem k hradu Kámen. Opravovali turistické cesty a schody, čistili zarostlé trasy, pečovali o vyhlídky a drobné památky a pomáhali zlepšovat zázemí pro turisty.
3: Ostravská zoo dnes pořádá tradiční skautský den. Návštěvníci si na stanovištích můžou ověřit své dovednosti a naučit se něco nového. V celé zoologické zahradě jsou připraveny soutěže, prohlídky a komentovaná setkání se zvířaty. Odpolední prohlídka začíná ve 14 hodin.
0: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, kránu se v údolích ojediněle mohou tvořit mlhy a teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Zítra čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 mezi kilometry 340 a 298 ve směru na Brno se pod stavném pruhu pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. V úseku mezi Bílovcem a Lipníkem nad Bečovou probíhá úklid odpadků a čištění vozovek. Dejte tam pozor. Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: lety.
6: Přeji vám moc pěkné odpoledne, od mikrofonu vás všechny zdravím. Jsou tady výlety, ano, výlety, které posloucháte pravidelně ze studia,
7: ale tu a tam se vydáváme na cestu. No a když se vydáme na cestu, tak to musí být už na...
6: Zajímavé místo. Máme pro vás pořádný důvod k tomu, abychom se vypravili právě na toto místo. Trošku, teď jsme možná zápasili s mikrofonem, doufám, že jste slyšeli všechno. Já to vemu pěkně od začátku, kdyby se točilo, řeknu mažeme a jedeme znovu. Takže vítejte, výlety se vydali na cestu, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. No a vydali jsme se na oblíbený podzimní veletrh Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech. Vstoupil totiž do svého 50. ročníku. A tak si tady přijdou na své zahrádkáři, chalupáři, kutilové, zahradnici a milovníci přírody. Obecně. Výstava včera slavnostně začala a potrvá do středy. A věřte, že naše dnešní výletní pozvánka, která, trochu si říct, neslavně začala technicky, že dobře skončí. Srdečně vás vítáme, zdravíme, no a doufám, že se dovíte řadu zajímavých věcí. Výlety začínají.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Začaly živě vysílané výlety, jak se říká, z terénu. Ano, vydali jsme se na sever Čech, jsme na veletrhu Zahrada Čech, slaví 50. výročí. No a samozřejmě živé vysílání, které se vždycky, jak se říká, připraví tak trochu na půl, polovinu taky sázíme jaksi na improvizaci, tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne. Musím říct, pozvali jsme si řadu hostů, dokonce jeden host je teď na pódiu, zpívá a myslím, že není žádným tajemstvím, že bude slavit stejné narozeniny jako zdejší výstava, tedy Zahrada Čech. Jestli zatím tápete, nevím, jestli slyšíte něco v pozadí, tak klidně přemýšlejte. Já mezi tím přivítám hosta, kterým je paní Michaela Mokrá, ředitelka kulturních zařízení města Litoměřice a také ředitelka zdejšího výstaviště. Paní ředitelko, po roce, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem.
0: No, vy jste si říkáte krásné, nemohla ideálnější počasí přát. Ani vedro, ani zima. No, ale musím vám říct, tady hlava na hlavě a dokonce myslím, že bych zaparkoval mnohem snadněji na Václavském náměstí, než tady v Litoměřicích.
1: Máte pravdu, dneska je to opravdu velmi povedený den. My jsme za to z pohledu organizátora nesmírně vděční, protože to je vlastně to, co splňuje to naše očekávání a děkujeme každému návštěvníkovi, který dneska dorazil a měl teda trpělivost dorazit na výstaviště.
0: Já myslím, že se to vyplatí. My jsme to tady prošli s našimi kolegy a musím říct, kdo chtěl koupit něco na zahradu, tak rozhodně uspěl. No, máme tady kolem nás spoustu lidí, možná i některé vyspovídáme, ale paní ředitelko, výstaviště, 50. Zahrady Čech, je to totéž historie výstaviště a výstavy?
1: Ne, určitě ne. Ptáte se velmi správně, protože jakoby výstavnictví v Litoměřicích se píše už od roku 1946. Nejdřív se ta výstava jmenovala Oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele. Různě putovala po oblastech Litoměřicka, až v roce 68 zasídlila tady v tomhletom prostoru. Ale to ještě vlastně ani nebylo výstaviště. To se začalo tvořit právě od roku 68 do roku 71 a až v roce 72 Zahrada Čech nesla punc celonárodní výstavy.
0: Jak to tady vypadalo na začátku?
1: No, bylo to tak, že třeba z pavilonu K byl Kravín, z pavilonu T tělocvična.
0: Počkejte, pavilon z Kravína nebo z pavilonu Kravín?
1: Pavilon z Kravína.
0: Pavilon z Kravína. Vy jste říkala, ano, že z pavilonu byl Kravín, obráceně.
1: Ne, je to tak, že to, co je teďka pavilon K, byl Kravín. Dříve Kravín.
0: Tak jsem to
1: pochopil.
0: To,
1: co je teďka pavilon T, byla tělocvična.
0: Aha.
1: A to, co vidíte za mnou, ten prostor, tak to bylo fotbalové hřiště.
0: Ten areál jak je veliký?
1: 6,5 hektarů má.
0: A on se samozřejmě s průběhem času, s průběhem let měnil. Co tady bylo takovou největší, nejvýznamnější změnou?
1: Tak určitě výstavba nových pavilonů, nebo nových. Teď už tomu nemůžeme říkat nových, ale v tu dobu výstavba nových pavilonů. V tuhle chvíli sedíme u pavilonu A, to je jeden z nich. V zadním traktu je pavilon H, tam máme třeba tu centrální expozici s názvem Pohádka zahrady Čech, jak to všechno začalo. No a pak postupná transformace do parkového stylu.
0: Těch míst, kam lze se podívat, je samozřejmě hodně, ale dá se říct, že ještě máte vůbec místo, prostor pro vybudování něčeho? Budete tady ještě něco stavět?
1: Tak mně by se to samozřejmě strašně moc líbilo, abych ocenila nějaký multifunkční pavilon, který by splnil moderní trendy dnešní doby a určitě by se prostor tady našel, buď by to bylo tím, že by se musela likvidovat nějaká část výstaviště, která třeba teďka už stojí, ale není třeba tak funkčně využívána to výstavnictví, anebo zdemolovat některý pavilon a na tom místě vystavit nový multifunkční.
0: Včera to tady začalo, do středy to tady bude žít samozřejmě. A co se tady děje v průběhu roku? Tady je pusto, prázdno, nebo se tady konají nějaké akce?
1: Ne. My tu máme za rok několik desítek akcí. Vlastně ten areál funguje jako téměř celoroční. Nemůžu říct jako zimní, protože samozřejmě na zimu je potřeba ten areál zazimovat, ale od toho března zhruba do polovičky listopadu jedeme v plné tenzi a organizuje se tu řada různých akcí.
0: Tím, že to je 50. ročník, tak vy jste nachystali opravdu bohatý program. My se mu budeme věnovat za chvíli. Já ještě mezi tím připomenu milou soutěžní otázku a jenom k té nové, já ji hned tak neprozradím, ale řeknu, jestli jste už teď poslouchali a budete poslouchat i nadále, tak tu odpověď máte, jak se říká, v kapse a cena, kterou vám nabídneme, stojí opravdu za to. Živě vysílané výlety dnes z terénu z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, tak jsme rádi, že nás posloucháte.

Výlety vysílané živě, tentokrát vám nabízíme návštěvu zahrady Čech 50. ročníku tohoto významného veletrhu. My jsme vlastně minule začali po prázdninové přestávce vysílat klasické výlety, o prázdninách jsme navštěvovali naše zámecké objekty, no a zadali jsme konečně také novou soutěžní otázku. My jsme se pro ně vydali díky reportáži do Karlových Varů, my jsme vám představili jednu velmi zajímavou podzemní lanovku, nejstrmější lanovku, která vlastně i na našem území vede z divadelního náměstí do hotelu Imperial. A ona má takovou zvláštní historii, protože si ji vlastně objednal, zadal majitel, aby mohlo z toho náměstí, z toho spodku vozit do hotelu hosty, a nechtělo se mu platit na povrchu ty pozemky vykupovat, tak jí prostě dali něco jako metro pod zem. A tu jsme vám představili. No a ve Varech najdete ještě jednu lanovku, a to se právě týkala ta soutěžní otázka. Její spodní hranice je v uličce Mariánská, tam je ta zastávka, ta stanice. Ptali jsme se, kam vás tato klasická kolejová lanovka vyveze. Za A na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko je správně. Já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, takže jinak mimochodem i ten výtah, který je z hotelu Thermal do těch bazénů, je zajímavý, protože vy tam nastoupíte a ten výtah jede šikmo až k těm bazénům. Takže i to je taková zajímavost. Takže kdo napsal do textovky Ačko udělal dobře, byl ve slosování, hráli jsme o rychle schnoucí ručníky na cestu a vyhráli paní Miroslava Žižková Jeseník, paní Ludmila Hlebová Most, pan Jan Štefan Deštná, paní Markéta Tobiášová Borovnice a paní Lidia Vítková Domažlice. Všem samozřejmě gratulujeme. No a kdybyste teď přeslechli jenom své jméno nebo špatně slyšeli, tak zítra ve výletech pěkně ze studia všechno znovu zopakuji. Jinak hrajeme také o hlavní cenu za září, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Nová soutěžní otázka, kdy budeme hrát o powerbanky, teprve padne, ale jestli jste dobře poslouchali, tak odpověď už padla, ale popřemýšlejte, protože tu otázku budu teprve zadávat po třetím zastavení tady na výstavišti Zahrada Čech. Výlety vysíláme živě.

0: tady kolem nás krouží nebo putují doslova stovky návštěvníků. Jsme tady tak trochu jako v akváriu, ten náš zelený stan Českého rozhlasu tady je krásně v cestě, takže nás nelze minout, ale vždycky zkouším chytit, jak se říká, nějakého návštěvníka, pozeptat se. A to, když někoho zastavíte, to já ne, to táta, to já mluvit nebudu, nebo utíkají, ale podařilo se mi tady zastavit návštěvníci. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste přijela, jak se jmenujete?
1: Já se jmenuji Marta a přijela jsem z Mělníka.
0: No, vy tady máte v taškách nějaké rostliny, tak co to bylo na zahrádku?
1: No, tak určitě sazeničky. Sazeničky, já miluju zahrádku a musela jsem samozřejmě teďko nakoupit nové sazenice na příští rok. Mám samý rostlinný materiál.
0: Teď tady zpívá Monika Absalonová, jdete se podívat?
1: No samozřejmě, od toho jsem taky tady.
0: Už vás nebudu zdržovat, je na pódiu a vy za chvilinku mezi diváky. Děkuju, že jste se zastavila u nás. Naschledanou. No a já poprosím opět paní ředitelku výstaviště Michaelu Mokrou. Paní ředitelko, ten letošní jubilejní 50. ročník, no vy jste ho určitě vyšperkovali. Je tady k vidění řada věcí v areálu, ale vlastně i mimo areál.
2: Přesně tak, my jsme se rozhodli letos zahradu Čech roztáhnout za hranice výstaviště a domluvili jsme se s litoměřickou diecézí, která nám propůjčila kostely a my je jako zahrada Čech nazdobili. Děláme tomu komentované prohlídky, které jsou pro návštěvníky zcela zdarma a pan arcibiskup byl natolik vřelý, že nám vlastně půjčil i rezidenci.
0: No, tady mezi hlavní taháky, tady na výstavišti, tady čtu pohádka Zahrady Čech, a ne jak to všechno začalo, co to je?
2: To je vlastně příběh, který by měl vyprávět to, jaká Zahrada Čech bývávala dřív,

0: září Monika Absolonová, kterou tady za chvilku budete mít, a já tím pádem propálila teďka.
1: Ne, to ne, v pohodě, ale já doufám, že to stihne, protože to je skutečně na minuty, na vteřiny.
0: Na knop, uvidíme, ona bude dobíhat, když tak máme to zajištěné s ochrankou. Zítra vystoupí pan Jiří Korn, bude tu Heidi Janku, bude tu Iveta Blanarovičová a na závěr tu máme Kolárovce.
1: No máte toho hodně, takže já držím palce, aby počasí tak, jako je dneska, aby vydrželo návštěvníky, posluchače Českého rozhlasu zvu, přijďte, protože je to tady opravdu, myslím, velmi zajímavé. No a když nebudete chtít nic kupovat, tak ten program na pódiu tak rozhodně stojí za to. Paní ředitelko, děkuju, mějte se krásně.
0: Taky si mějte, moc krát děkuju, nashledanou.
1: A gratuluju k té 50.
0: Děkujeme.
1: Naschledanou. No za chvíli pokračujeme.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Petr Spálený také přispěl do dnešních živě vysílaných výletů z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích. My jsme před prázdninami vysílali z Krokodýlí zoo z Protivína, pak jsme byli také v Papouští zoo v Bošovicích a musím říct, to byl takový balzám na nervy. Tam jenom občas papoušci trošku se probudili po té polední pauze. Tady je to opravdu, jak se říká, hlava na hlavě. Já mám obavu, že nám občas pohltí i trochu signálu, protože tady ty davy, které jsou, tak dovedou ten rozhlasový signál pohltit, ale doufám, že slyšíte dobře. Když sem přijedete, tak nemusíte jenom na výstaviště, protože oslavy se rozšířily také do města, do Litoměřic. Ve spolupráci s litoměřickým arcibiskupstvím vznikl projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech, no a přináší květinové instalace do historických objektů i veřejného prostoru. No a designérem, florist

0: Tou je náš další návštěvník, pan Zdeněk Kupilík, který je pod ním podepsán. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co všechno můžeme mimo areál tady vidět?
1: Tak mimo areál výstaviště jsme vlastně zdobili kostel svatého Vojtěcha, kostel všech svatých, svatého Jakuba, biskupskou rezidenci a hrad Litoměřice.
0: Říkáte zdobili, jak a čím? A máte nějaký námět nebo jen tak, jak vás napadlo?
1: Určitě. Tak my vlastně s kolegou Matějem Tesárkem, ze který jsme vlastně celý projekt připravovali, jsme si ty památky jednotlivě prošli, aby jsme načerpali vlastně tu inspiraci v místě jako takovém, protože ne vždycky z fotografií člověk jako vycítí takového toho genia loci a vždycky je to lepší i pro takové to prostorové zvýraznění a nějakou představivost. A většinou jsme se snažili odrazit od nějakého vlastně světce, kterým je vlastně ten kostel zasvěcen, a prozkoumat de facto jeho historii, jeho život a následně vlastně i tu památku jako takovou.
0: Vy jste třeba s biskupstvím museli nějak konzultovat, co chcete instalovat, schvalovali vám, nebo to bylo plně na vás?
1: My jsme vlastně, co se týče biskupství, udělali jakoby hrubý návrh, ale vlastně místní biskupství a celkově vlastně všichni, co ty kostely starají, jsou absolutně jako nastandardně jako přízniví tím dekoracím a de facto bylo na nás, co my tam vytvoříme.
0: Když se vůbec zaměříme na květiny, podléhá aranžování květin nějaké modě?
1: Určitě, co se týče zvláště právě jako sakrálních památek, tak si musíme dát opravdu velký pozor na to, jaké květiny používáme. Jsou určené květiny, které by se používat neměly, dávat si pozor i třeba na velké množství jakoby umělých květin, které by se v kostelech používat neměly vůbec. A určitě vždycky dávat pozor na to, o jakou akci nebo o jakou událost vlastně jedná, a na to právě potom navazovat jednotlivé dekorace.
0: Jaká květina letos, jak se říká, frčí?
1: Letos tak už dlouhodobým trendem jsou pivoňky a pivoňkové růže, které vlastně jsou takový ten prim v dnešní floristice. Používají se vlastně ve floristice jak svatební, tak i dárkové, a to nepřeberné množství, které teď momentálně na trhu díky novým šlechtěním, je opravdu krásné a ty zákazníci opravdu jako po nich baží.
0: Máte vůbec možnost získat jako třeba moda, tak řekněme, módní návrháři jezdí do Paříže pro inspiraci? Kam jezdíte vy?
1: My tak jezdíme do celého světa, poněvadž ta floristika je de facto jakoby celosvětový fenomén, a díky vlastně dnešním sociálním sítím vidíme, co dělají kolegové v Americe, co dělají kolegové v Jižní Africe, a myslím, že se každý inspirujeme od každého a většinou se snažíme navazovat vlastně na tu zemi, ze které pocházíme, a používat prioritně rostliny, vlastně, které jsou tady domácí.
0: No a vůbec, co nového třeba, dá se říct, se používá do květinových vazeb dneska?
1: Tak trendem vlastně letošního roku jsou látky. Takové poměrně jako opomíné téma, a opravdu letos na každé akci, ať je to ples, svatba, by mělo být zastoupené větší množství vlastně jakoby sitých látek s pevnější strukturou, který vlastně jako doplňují dekorace květinové a tvoří vlastně celkový ten vizuál teda na akce.
0: Vaše největší práce, řekněme největší aranž květin?
1: Tím, že já se vlastně specializuji na výstavnictví a dělám vlastně výstavy jak tady pro Litoměřice, tak i pro Floru Olomouc, tak to jsou vlastně takové ty naše stěžení akce, ale potom se specializuji na velkokapacitní svatby, takže jsme dělali i svatby v řádech jako milionů pouze za květiny.
0: Tak já vám poděkuju, ať se všechny ty vaše aranže líbí, ať se návštěvníci přijdou na své. Připomínám, nejenom tady v areálu 50. ročníku máte možnost vidět práce našeho hosta Zdeňka Kuplíka, ale i mimo něj. Děkuji za návštěvu a
1: děkuji a krásný den.
0: No a já jsem slíbil po třetím vstupu, nebo bývá to alespoň pravidlem, že po třetím vstupu následuje soutěžní otázka. Ta odpověď je dnes tak jednoduchá, že se vsadím, nebude špatné odpovědi v textových zprávách. Já nejprve řeknu, jak se píší. Výlety, mezera A nebo B, pak opět mezera, přidáte jméno, příjmení a adresu a to pošlete do nedělní půlnoci, tedy do zítřka na telefon 90 011 04. Zpráva stojí 4 koruny, poskytuje ji ATS Praha. No a pozor, otázka. Oblíbený podzimní veletrh zahrada Čech v Litoměřicích, který patří mezi největší výstavy svého druhu nejenom na severu Čech, vstoupil do svého jubilejního ročníku. Kolikáté slaví výročí? Za A 50. nebo za B 60. Tak to je dnešní otázka. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. No a za chvíli už přivítáme dalšího vzácného hosta. Posloucháte Výlety, živě vysílaný, jak se říká, z terénu.

0: No, možná teď, pokud tady návštěvníci nejsou úplně, jak se říká v obraze, myslím tady na veletrhu Zahrada Čech, tak mohli mít představu, že přijel prezident, protože ochranka davy lidí. A ona je to nikoliv prezidentka, ale řekněme naše slavice. A jenom já, abych udělal trochu tajemno, tak přesně v době, kdy tady byl ten první ročník, tak ji mohli vést kolem z porodnice. Monika Absalonová, dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem teda, se přiznám, byla taky překvapená tím davem a i tou ochrankou, ale asi to tady organizátoři takhle připravili.
0: Výborně to připravili, protože jinak byste se sem nedostala. Teď tady kolem jsou davy návštěvníků, kteří si vás fotografují. Doufám, že to odstřihnou, protože já bych vám to poměrně kazil.
1: Určitě ne.
0: Kor ze strany při té nadváze, pochopitelně. No ale musím se zeptat, vy jste dospívala, tak teď vezmete nákupní tašky a půjdete do areálu a nakoupíte, co půjde na zahradu.
1: Nepůjdu, protože zaprvé nejdřív mám rozhovor s vámi a pak jsem součást nějakého podcastu na jevišti, takže já ještě se vrátím zase zpátky, odkud jsem přišla. A za třetí, já ještě nemám zahradu, já mám chalupu a zahrada je poslední věc, která mě jako čeká, takže já ještě nemám co kam kupovat a určitě bych něco koupila špatně. Já nejsem úplně jako dobrý zahrádkář. Paradoxně mě doma třeba květiny jako rostou krásně, ale není to přepéčí. Je to naopak, že na ně trošku kašlu a oni asi přežívají díky tomu.
0: Já si myslím, že to říkáte naprosto přesně, protože já to vždycky uzalévám, přehnojím to a když se na to pak, jak se říká, vykašlu, tak je to v pohodě. No já musím říct, Monika Absalonová mě docela pobavila, protože my jsme tady koupili lilie, nádherně kvetou a na otázku, a jak dlouho kvetou, já jsem řekl 14 dní, tak na to bych se mohla vykašlat, jste řekl trošku.
1: Trošku ostřejš, no, protože tak jako kvůli 14 dnům takového prdění okolo, to mi teda přijde jako strašně náročné. Takže já určitě, až teď budu dělat tu zahradu, nebo mi budou pomáhat i úžasní zahradníci, tak bych chtěla něco samoobslužného. Vím, že to u přírody úplně nejde, ale chtěla bych vlastně, aby to byla vesnická jako zahrada a aby to byly nějaké věci, které jako vydrží kvést dlouho.
0: A jste kutil třeba i? Dokážete si třeba, já nevím, přibít hřebík nebo...
1: No tak přibít hřebík umím, protože můj děda byl velký kutil a spoustu toho i postavil, i vyrobil a já mu vždycky pomáhala a dokonce mám na chalupě i pong, což je neuvěřitelný. Mám pong, spoustu náčiní.
0: Máte pong, máte náčiní, ale jestli na něj máte i ty ruce?
1: No ne, ještě jsem na něm nic nedělala, zatím jsou na něm sklenici s okurkama a je tam med a tak, to je takový úložiště od kladiště, ale očekávám, že do budoucnosti, já jsem si teď třeba v létě koupila pilu. Já jsem jako nečekala, mně to přišlo strašně zábavný, jsem přišla do toho obchodu a řekla jsem, že bych potřebovala kamarádovi koupit řetěz na jeho pilu, protože jsme to zničili, jsme řezali dříví a že bych se teda ráda koupila pilu a on jakou chcete, já říkám, no já bych chtěla vědět, jakou vy si myslíte, že bych měla mít. Tak pán byl trošku překvapený. Pilu mi doporučil, mám velkou pilu. Je mi teda k prdu, protože ji neumím ovládat, ale když mi někdo bude chtít pomoct, tak pilu mám.
0: Jste podobně na tom jako já. Jedna značka tady v České republice má velmi levné ceny, ano. Tak já tohle koupím, kdybych to někdy potřeboval.
1: Jo.
0: A mám to pak v dílně, kdyby náhodou.
1: Ano, to říká náš děda. Děda mi taky říkal, že on má pilu, proč jsem ji kupovala, ale já chci mít vlastní. Pro pilu mý vlastní.
0: Monika Absalonová má pilu, má i řadu představení. Kdy nejbližší, co vás čeká teď?
1: Zítra. Zrovna jedu do divadla Studio 2, který je taková domovská scéna, hrát představení Lovci bobrů, pak tam hraju ještě představení Judy, který mám moc ráda, který je takový dramatický, naopak Lovci jsou zase krásná komedie Patrika Hartla, takže to je takový vyvážený. No a teď mě čeká můj velký koncert k tomu jubileu, který má stejně jako takhle Zahrada Čech je stejně jako já stará.
0: Takže
1: perfektní
0: mladé.
1: Ročník a takže k tomu chystám takový koncert a ušela jsem si na sebe bič, protože on nikdo neřekl, jak ten koncert má vypadat, ale já jsem si řekla, že bych tam chtěla dělat nějaký jiný věci, než jsem dělala doteď a zatím z toho mám jenom stres a spoustu práce, tak doufám, že ten výsledek se nějak jako dostaví.
0: Podívejte, tento rozhovor jsme taky nepřipravovali, dopadl dobře, stejně dobře dopadne i ta vaše oslava. Monika
1: děkuju
0: Absalonová, moc vám děkuju, že jste si udělala
1: já
0: čas.
1: Já moc děkuju a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být, protože mě to jako těší a vlastně je mi ctí, že při 50. ročníku může být 50-letá zpěvačka. Děkuju moc.
0: Tak aktivujeme ochranku. Doprovoďte jí zdárně zase na pódiu. Monika Absalonová, ještě jednou moc
1: krásný den
0: děkuju.
1: Všem posluchačům, nashledanou.
0: No a ještě nás čeká za chvíli jeden vzácný host, rovněž vzácný. Posloucháte živě vysílané výlety ze Zahrady Čech.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: taky David Dale, vysíláme živě, vysíláme ze Zahradiček v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. No a jak se říká, to nejlepší nakonec, teď to řeknu, protože Monika už odešla, tak to klidně vzhledem k našemu dalšímu hostu, poslednímu hostu mohu říct, pan Jiří Pačinek z Pačinek Glas, slavná světově, nejenom v České republice, ale světově uznávaná skladatelka. Dobrý den přeji.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: No vaše plastiky jsou v Hollywoodu, jsou ve Vatikánu, prý si dokonce zahráli ve filmu, v jakém filmu?
1: Je to pravda, naše plastiky si zahráli vlastně ve filmu Glass Onion, Na nože, sága, kde hrál Daniel Craig a bylo to, už v roce 2021 se to točilo. No, bylo to tajný, tak dva roky jsme museli vydržet do roku 23, kdy to vlastně vyšlo na povrch.
0: A co jste tam vystavoval, nebo jak bych to řekl, co tam hrálo od vás? A
1: nám tam hrálo vlastně naše křišťálové plastiky skulpturního charakteru, kdy si vlastně oni sami, ty umělci a z toho filmu vymysleli nebo navrhli různé tvary žen a různé figurativních věcí a vlastně jsme to z křišťálového skla stvárnili a bylo jich dohromady 65 kusů. A posléze je rozmasakrovali, všechny rozmlátili.
0: Kdo?
1: No v tom filmu to bylo takový děj, že jo? Jo, takže nakonec to prostě mělo jako se rozbít.
0: A jako doopravdy se
1: jako doopravdy, ano.
0: Já myslím, že si neskončili třeba u Krejka na zahradě.
1: No, tak ono jich asi půlka jako opravdu se zničila a nějakou půlku prý něco rozkradli a něco údajně a to nikomu nemůžu dokázat, ale vím to ze tajných zdrojů mýho kamaráda, který tam vlastně sám byl.
0: Hollywood,
1: takže vidíte. To nějak si rozbrali herci, ale bohužel to nemůžu potvrdit.
0: Tak já věřím, že vaše dílo tady na zahradě všech neskončí podobně. Co tady vystavujete?
1: No, to je právě nádherný, že my to máme v pavilonu H, kde máme krásnou spolupráci vlastně našeho skla a vůbec jako propojení úžasné výtvarnice a kurátorky Kláry Vavříčkové, kde vlastně jsme se strojili, společně jsme vytvořili krásnou instalaci s jak ovoce a zeleniny a z tomu naše sklo. Takže máme tady plastiky, máme tady vázy, tam jsou nějaký vlastně tři daný místečka, jako je historie, jako minulost, současnost a budoucnost. Takže máme tam nějaký ambrové, jantarové vázy ohromné, jsem dělal přímo pro tuto akci. Pak jsou tam takové barevné, ohromné vázy z takových střípečků barevných, které zase holky naaranžovaly krásně a to poslední místo, to je ta budoucnost, tam máme uranové sklo, naše oblíbené, kde vlastně i ze stropu visí a přesto jde voda, nasvícené, je to nádherný a jak dneska jsem registroval, jak lidi to vidí, tak jsou z toho nadšený, což mě baví a těší, protože opravdu to splnilo ten nějaký náš jako plán, jo, takže je to fajn.
0: No a nějaký film bude opět?
1: Film se nějaký teďko na nás neblíží, ale můžu už prostě, teď to není tajný, teď běží nebo poběží, už brzy bude v televizi nebo v kinech určitě seriál Táta. A tam máme naši jednu plastiku, která v Novém Boru, on to točil v Novém Boru totiž část a v Novém Boru, bylo to v zimě, vlastně jsme zapůjčili naši jednu krásnou plastiku, kterou oni zapasovali do jednoho dílu ze seriálu.
0: Jinak dílnu pana Jiřího Pačinka, dnešního hosta, najdete v Kunraticích u Cvikova, kdybyste se chtěli přesvědčit na vlastní oči, tak se zastavte. Pan Jiří Pačinek, naším posledním hostem, děkuju a hezký den.
1: Já děkuji za pozvání a jako Litoměřičák se tomu zvážím.
0: My si vážíme, že jste přišel. No a samozřejmě zvu vás na Zahradu Čech. Ještě musím připomenout soutěžní otázku, to už spíše dárek než otázka, kolikátý ročník se tady letos slaví, za A 50., za B 60. Pošlete textovou zprávu, jak se píše, najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna, děkuji za pozornost, za celý tým výletů, za přenosy, jako, no musím říct, někdy je to dobrodružství. Prostě, jak říká náš jeden technický kolega, lidi nám žerou signál. Prostě někdy prostě přes návštěvníky nebo řekněme ten DAF neprojde. Tak se mějte pěkně a těším se zítra po 13. hodině u dalšího vysílání výletů už ze studia. Hezký den.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Poskytnutí první pomoci brzdí nepřipravenost nebo strach, upozorňuje na to Světový den první pomoci. Karlovice chtějí spojit protipovodňovou ochranu s novým veřejným prostorem. Ostravské centrum pro rodinu ukáže lidem během festivalu nové prostory v opravené budově. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
2: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
0: Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. Obec Karlovice na Bruntálsku dokončila studii v údolí řeky Opavy, která navrhuje propojit připravovaná protipovodňová opatření s úpravou veřejného prostoru podél řeky. Cílem je zvýšit ochranu obce před povodněmi na úrovni stoleté vody a současně vytvořit u koryta Opavy místa pro odpočinek, procházky, cyklistiku a další volnočasové aktivity. Studie vznikla s finanční podporou organizace Člověk v tísni, řekl dnes koordinátor i vodokoupil. V září roku 2024 velká voda v Karlovicích strhla několik domů a mostů. Festival pro všechny generace s názvem Fandíme rodině odpoledne pořádá Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči. Organizace pečující o lidi se sociálními a zdravotními handicapy představí lidem novou budovu. Do moderního zázemí v areálu Městské nemocnice Ostrava se centrum přestěhovalo na začátku roku. Podle mluvčí Radky Moricové se teď díky tomu můžou věnovat většímu množství klientů.
3: Centrum pro rodinu a sociální péči celoročně podporuje manželství, rodinu a mezilidské vztahy, včetně zvládání života se zdravotním postižením. V rámci našeho festivalu bude možné si prohlédnout naše nové zázemí. Připraveny budou prožitkové workshopy, ukázky pro rodinných programů i tematická výstava.
0: Po palačovské spojce, která zajistí přímé napojení Valašska na dálnici, se dnes poprvé můžou projít lidé. Silničáři zhruba 4-kilometrový úsek mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku budou mít otevřený až do 16 hodin. Na vozovce se bude od 14:30 odpoledne konat běžecký závod. Řidiči se podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla budou moct po nové silnici projet nejpozději 22. října.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, kránu se v údolí ojediněle mohou tvořit mlhy a teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Zítra čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách čekejte teplotu kolem 13 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 na 326. kilometru ve směru na Ostravu se na silnici pracuje a pravý jízdní pruh je uzavřen, dejte tam pozor. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených vážnějších nehod a komplikací. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přejeme vám příjemné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava a za chvíli nás pozveme na Mezinárodní mistrovství České republiky v tipkicku. Jde o stolní fotbalovou hru, při které se používají několika centimetrové figurky hráčů a ovládají se tlačítkem na jejich hlavě. Vypadá to záhadně, ale my to vše už za malý okamžik vysvětlíme. No a také pro vás budeme mít i řidičskou abecedu, protože až do konce září každý den budeme radit, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, a to bývá také velmi žhavé téma k diskuzi, tak si to nenechte ujít krátce před půl třetí. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a zveme do Bohumína na 9. ročník Slezského národního poháru v Typkiku, který je mezinárodním mistrovstvím České republiky. Pokud tuto aktivitu neznáme, přiblížíme, že jde o stolní fotbalovou hru, při které se používají několika centimetrové figurky hráčů a ovládají se tlačítkem na jejich hlavě. Samotnou hru i průběh dnešního turnaje v Bohumíně nám přiblíží Zdeněk Palatka z tamního klubu. Přejeme hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pane Zdeňku, jaká je tam atmosféra, kolik hráčů se dnešního turnaje účastní?
1: Letošní rok, jako 9. ročník, je nejvíce ošizen. Je nás pouze 10, 11 lidí se mluvilo, z toho 4 Němci. Ale jinak turnaj probíhá pořádku, OK, všechno.
0: Typkick je sport populární v Německu, kde má své kořeny. V Česku se mu přece jen tolik lidí nevěnuje, takže přibližte, detailněji tu samotnou hru. Jaká má Typkick vlastně pravidla?
1: Pravidla jsou úplně jednoduchá. Není to jako jinačí fotbal, který znají posluchači. Hraje se jedna figurka plus brankář a hraje se stylově jako na přímé kopy. Míč má dvě barvy, světlou a tmavou, používá se většinou bílo-černý míč. Soupeř má svoji barvu, pokud ten míč se otočí na barvu protihráče, hraje soupeř, akorát, že ten hráč může blokovat soupeřovi. No a chytá samozřejmě reflexně brankáře.
0: A komu byste tipky kdo poručil? Přijímáte třeba členy do klubu?
1: Přijímáme 9 roků členy, jo, máme celoroční nábor, jo, Sokolu na Kuželně, ale problém je jako v jiných sportech, jo, opravdu ta mládež má už jinačí zaměření, no, v dnešní době.
0: Ale Typkick je vlastně pro všechny, od mládí až po zralý věk, dá se říct.
1: Ano, ano, měli jsme holku 4 letů, máme dokonce i nejstaršího muže, jo, 87 let, takže dá se to hrát opravdu v každém věku.
0: Na příští rok budete slavit 10 let českého Typkicku, tak plánujete něco?
1: Plánujeme, ano, plánujeme. V roce 17 jsme měli jako první ročník, nebo nultý ročník v květnu právě, a právě kvůli tomu děláme příští rok znovu v květnu, 10. výročí, které se bude konat na městě v Bohumíně na kavárně. Počítáme opravdu s těma hráčama a i bývalýma 30, 40, 50 lidí a i hostama. Nějaké celebrity budou, takže uvidíme, co z toho bude.
0: To bude určitě zajímavá akce, na kterou také rádi pozveme. Na 9. ročník Slezského národního poháru v Typkicku jsme v tuto chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pozvali spolu se Zdeňkem Palatkou z bohumínského klubu Typkicku. Děkujeme, ať se i nadále daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Také děkujeme, naschle.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát motivační trenér Tomáš Nezhoda. Přesvědčí nás o tom, že nikdy není pozdě na to vzít činky do ruky a mít tak z funkčního pohybu nejen dobrý pocit, ale hlavně zdravotní prospěch. Poradnou vás provede Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 6 minut zbývá do 14:30, tak nabízíme osvěžení pravidel silničního provozu, ať je za volantem bezpečno, protože víme, jak se k sobě hlavně čeští řidiči umí velmi bezohledně chovat jako malí kluci. Tak až do konce září vám každý den budeme nabízet nebo nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si v řidičské abecedě, kterou můžete slyšet ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, řekneme, jak se chovat při objíždění cyklisty.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a pozveme do muzea v Krnově. A to na prohlídku významných sbírkových předmětů. Třeba 4 dochované cechovní truhly, které připomínají řemeslnou minulost města. Ta nejstarší je z roku 1579 a přiřadit ji konkrétnímu cechu se podařilo teprve nedávno, až po restaurátorském zásahu, který vyčistil všechny detaily. S historikem muzea Alexandrem Michal Bernardem si o cechovních truhlách povídala redaktorka Iva Havlíčková.
1: Tady jsou ty truhlice vystavené.
2: Truhly cechovní, kanovských cechů některých, které jsou plně dobrém stavu, protože proběhly restaurováním.
1: A jsou tady hned 4 dřevěné truhlice?
2: Ano, víc jich ve svých sbírkách nemáme, nebo patrně ty ostatní nejsou cechovního původu.
1: To znamená, že tam si oni uchovávali předměty související s tím svým výkonem činnosti?
2: Měli tam vlastně zejména svá statuta, to byl nejzákladnější dokument každého cechu, měli tam veškeré další písemnosti, drobnější cennosti, písemnosti nebo cennosti samotných cechmistrů. Byl to takový archiv a trezor zároveň.
1: Měli ty truhlice i docela pěkně ozdobené, vyřezávané.
2: Záleželo na každém cechu a třeba na městě. Cechy z velkých měst měly třeba velice honosné truhly, zdobené zlacením, jo, nebo částečně skleněné a takové. Ti krnovští teda mají opravdu takové čověné, ale jak jste sama už podotkla, je tam viditelná snaha o nějakou zdobnost a taky tomu trošku dodat nějakou kulturu štábní. Takže máme tam vykládané interzí, jo, nějaké vyřezávané ornamenty a takové. Byla tam snaha taky tomu dodat nějakou taky ozdobnou funkci a zdůraznit tak vážnost a důležitost toho předmětu samotného.
1: A uvnitř vidím i nějaké zásuvečky malé, prostě byl v tom pořádek v té truhle.
2: Prostě byl takový kláčík, ta zvíčka má, kdy byl ten takzvaný přítruhlík, jo, který mohl mít jen takovou jednodušší formu, vystavené skřínky, jo, s horním šuplíčkem a případně tam někdy byly takové trošku propracovanější, tam byly ještě nějaké další šuplíčky, jo, a bylo to nějakým způsobem zdobené. Vlastně z toho potom vycházely truhly, které se používaly na vesnicích ještě v 19. století, třeba na počátku 20. let, které byly ta trošku protáhlejšího tvaru.
1: Tam se vlastně dávalo i oblečení, že, do těch vesnických.
2: Ano, ta kultura vlastně šla vždycky prostě od šlechty a těch urozených přes měšťanstvo až potom nakonec na tu vesnici, kde to tam docházelo jakoby nejpozději a potom se to jako déle zase užívalo, jo, zatímco už to město a hlavně zase ty špičky společnosti už byly zase někde jiné kulturou.
1: A ty cechovní truhly, ty jsou z kterého století?
2: Nejstarší je zrovna tady tato, která je z roku 1579 a u těch ostatních, ne u všech máme přesnou dataci, třeba tady to cechu pekařské, ta bude tady někdy z poloviny, možná z počátku 17. století, ten soupis těch cechmistrů pekařského cechu, který je datovaný rokem 1684, tam samozřejmě mohl být dolepen až nějak dodatečně, takže ta truhla může být klidně starší výrazně a asi zřejmě nejmladší bude naopak tady tato, která bude patrně z počátku 18. století. My jsme ji vlastně zřejmě identifikovali, až vlastně jsme chystali tu výstavu, jsme si zkoušeli ještě zjistit, kterému cechu to asi patřilo. To jsme pak dohledali podle těch jmen zase cechmistrů napsaných na tenční straně víka.
1: Vysvětluje Alexandr Michal Bernard. A tady je napsané cechovní truhla cechu cíchařů, to znamená vyráběli povlečení, cíchy?
2: Ano, vyráběli cíchy, vlastně jak to říkáte.
1: Tak i ti měli svůj cech. A tady ještě, když to obejdu kolem, komu patřily ty další truhly? Cechu řezníků a patrně cechu zedníků či tesařů. Z Krnova Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Říká.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, bude 3:15. Rádi bychom vás ale pozvali k pravidelným hvězdným návratům, které začínají po 16. hodině. Dnes si můžete poslechnout, jaké to je absolvovat nejrůznější konkurzy. Přesvědčovat jiné, že něco umíte a že máte dostat příležitost. Takže v hvězdných návratech uslyšíte, jak to kdo z komiků pojal, jaké konkurzní scény se odehrály ve filmech a jaké osobní zkušenosti s nimi mají známé osobnosti. No a vše o koření, ukázky z pořadů, seriálů i inscenací. Takže hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem začínají jako obvykle krátce po 6. hodině. Tedy po 16. hodině. No a za chvíli předpověď počasí.

0: 11 minut zbývá. Do 15. hodiny připravena je předpověď počasí a u telefonu je meteorolog Roman Volný. Přejeme krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Romane, jak to právě teď s počasím vypadá?
1: Tak dá se, že ta oblačnost přeci jen nějaká zůstává. Na některých místech bylo dnes i polojasno, je to beze srážek, ale místy zůstávají zvětšená oblačnost. A teploty dnes jsou o něco vyšší než včera, pohybují se většinou mezi 15 až 19 stupni Celsia a celé to provází většinou slabý vítr severních směrů s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Tak rozhodně neprší, jako tomu bylo včera po většinu dne. Jaký je výhled dále, jak by mělo být později odpoledne a pak v noci a zítra?
1: Mělo by převládat polojasno i během noci, potom možná k ránu se zase vytvoří zejména v horských údolích nějaké ty mlhy. Noční teploty by se měly pohybovat většinou od 10 do 6 stupňů, vítr by to měl provázet jen slabý proměnlivý většinou do 3 metrů za sekundu a zítra očekáváme zpočátku ještě většinou slunečno, v těch údolích po ránu nějaká ta mlha a postupně ale během zítřejšího dne bude od západu oblačnosti přibývat, ale vypadá to, že srážky se vyskytnou až někdy později večer a zejména potom během noci na pondělí. Zítřejší maxima zase o něco vyšší, většinou od 17 do 21 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách. To bude teplota kolem 12 stupňů a vítr to bude provázet slabý, proměnlivý, postupně jihozápadní až západní, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Želám ti dobré ráno, rád by som ale věděl, kde jsi. Veď zaspávali jsme spolu a já tu jsem.

0: Válka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bezkontaktně platí v ostravské MHD většina cestujících. Městský soud v Praze zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Horská služba pořádá v Jizerských horách mezinárodní závody. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré odpoledne. 2/3 lidí si v Ostravě kupují jízdenky bezkontaktně. Tento systém placení v Ostravě funguje od léta roku 2016. V roce 2017 dopravní podnik Ostrava inkasoval z online plateb 40 milionů korun. V loňském roce to už bylo 190 milionů, říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová.
3: Chytrý odbavovací systém DPO cestujícím garantuje, že za celodenní cestování nezaplatí více, než kolik stojí 24-hodinová jízdenka. Díky takzvané denní optimalizaci systém na konci dne automaticky spočítá nejvýhodnější tarif pro danou kartu a tuto částku následně stáhne z účtu platební karty.
1: Městský soud v Praze v srpnu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server i rozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl taky k dlouhodobému vystupování firmy EOL.cz, která web provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně taky spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. V případu bylo původně obžalováno celkem 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastasova soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obvinění z kuplířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů. Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, například zdoláním feraty nebo slaňováním. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimboří. Letos poprvé je součástí i program pro veřejnost, říká náčelník Horské služby Jizerských hor David Savický.
4: Měl by přiletět vrtulník Krištof 1.8 zdravotní záchranné služby, provést ukázku, máme tam stánky nějaké, živá hudba od 6 hodin, slack show, budeme tam vystavovat naši techniku.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl. Předseda sněmovny ho o ní předem informoval. Podle Macinky šlo o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, kránu se v údolích ojediněle mohou tvořit mlhy a teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Zítra čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupeň, na horách čekejte teplotu mezi 11 až 15 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S možnými komplikacemi počítejte v Krnově, v křižovatce ulic Bezručova a Mikulášská. Srazila se tam dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Za pár minut se ohlédneme za dožínkovou slavností v Medele. Je to zařízení na Ostravici a stará se o seniory ve zvláštním režimu. No a ve čtvrtek pro ně a jejich rodinné příslušníky uspořádali dožínkovou slavnost a my se tedy podíváme o něco blíž. No a ještě se také podíváme do malebné kaple s Božím okem poblíž Lukavce. Pozveme vás do terénu v Poodří. Tato kaple je spojená s mináři a také z mokřady kolem kůry, kterým podle pověstí také vznikala. Vše se dozvíme krátce po půl čtvrté. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď zveme na slavnost, jak má být. Tam, kde je vyzdobená zahrada, dobré jídlo, pití, muzika a rodinná pospolitost. Tak totiž vypadala dožínková slavnost v Medele, péči o seniory na Ostravici. S mikrofonem se tam vypravila redaktorka Romana Kubicová.
1: Já tě chytím, no povinno aj postýská, a přitom si prevenice zavíjí.
2: Krásný dobrý den, jmenuji se Kateřina Valová a nacházíme se v domově se zvláštním režimem Medela péče o seniory na Ostravici.
3: Dneska tady máte velkou slavnost, dožínky, tak je to tradice tady u vás?
2: Ano, je to naše tradice, pořádáme takovou větší akci vždycky na podzim a potom ještě před létem pro naše klienty a rodiny, aby si mohli všichni společně poveselit a být spolu i trochu jinak než na klasické návštěvě. Samozřejmě další akce děláme potom pro klienty jako uzavřené, ale takovou velkou jako pořádáme tradičně už 12. rokem.
3: Dožínky jsou vždycky spjaty s velkou slávou, sklidí se z polí, projde se průvod, poděkuje se za úrodu. Tak jak vypadají dožínky v takovém domově, kde bydlí vlastně seniori?
2: Vypadají podobně, ale spíš jenom na bázi toho, že si o tom povídáme. Co bylo kdysi, co měli klienti rádi. Oni vzpomínají na to, jak oni prožívali vlastně vůbec podzim a tady tuto sklizeň a co všechno dělali a na co byli zvyklí. Co se týče naší slavnosti, jak je takové, tak máme tady výzdobu v té tradici, takže od balíku, sena, dýně, cukety, to, co jsme sklidili na zahradě, spoustu dobrého pohoštění, cymbalová muzika, takže spíš takové opravdu jako vzpomínání.
3: A ta sklizeň pochází přímo tady z Medely, nebo tak jako vaše pracovnice prohlédnou zahrádky, co jim tam ještě roste a to přinesou sem?
2: Dalo by se to tak i říct, tak 50% je z naší sklizně, my tady vlastně máme i, jak můžete vidět vzadu, tak máme i vlastní slepičky, o které klientky můžou starat se a velmi rádi za nima chodí a něco je ze sklizně našich zaměstnanců.
3: Když už jste zmínila tu volnočasovou aktivitu chování slepic, což je asi blízké hodně dámám tady, protože celý život, že se něco chovalo na dvorku, pak když žili teda na vesnici, tak co dalšího takového je oblíbeného v programu vašem?
2: Ten program je velmi pestrý, ale úplně takové to nejoblíbenější bych řekla, že jsou tradiční domácí práce ve smyslu jako vaření a pečení a tady tato tvorba. Potom se rádi věnují klienti keramice, máme vlastní pec na vypálení výrobků, takže to je takové hodně jako aktivní činnost, které se jako věnují. Chovají zvířata, jezdí k nám terapeutický koník, kanisterapeutický pes, takže ta nabídka je velmi pestrá, včetně i nějakých bohoslužeb a tady těchto programů, takže se můžou účastnit v podstatě toho, co by oni rádi sami si zvolili.
3: No výborně, tak já se vydám mezi vaše klienty a jejich rodinné příslušníky. Povykládáme si teda o těch dožínkách a vám přeju, ať neprší a hezkou zábavu.
2: Moc děkujeme.
3: Dobrý den, můžu se tady za váma zastavit, opět vás ráda vidím. Já už si připadám jako fantom, že vás pronásleduju ve všech domovech pro seniory, protože jsme se setkali v Ostravě, v Havířově jsem vás viděla, teď jste tady na Ostravici, takže Ondrášek dává radost všude?
4: Ano, ano, jezdíme s Ondráškem po celé severní Moravě, navštěvujeme vlastně klienty v různých zařízení, takže proto se i potkáváme.
3: Připomeňte mi vaše jméno.
4: Jmenuji se Soňa Matušková a jsme z jezdecké stáje ve Vyšních Lhotách, kde jste nedávno navštívila i moji dceru.
3: Ano, bylo to tam velmi krásné a vy máte takovou šikovnou malou jezdkyni. Ahoj, jak se jmenuješ?
5: Lara.
3: Tak Laro, jak se ti sedí na Ondráškovi?
5: Dobře.
3: A chtěla bys umět jezdit úplně takhle samostatně?
5: Jo.
3: A jsi tady taky na návštěvě?
5: Jo.
3: A která je tvoje babička nebo dědeček?
5: Tady je babička.
3: Takže babička je na návštěvě u prababičky.
6: Ano, maminky, ano.
3: A jak se vám líbí tady v Medele?
6: Úžasně a jsme nadšení z toho, jak oni, já se rozbrečím, já nemůžu.
3: Dobře, vy to dořekněte.
6: No krásně se tady starají o ty naše seniory. Děkujeme Medele za krásný servis.
3: A vy budete druhá dcera?
6: Dcera.
3: Vítáte, že vlastně Medela dělá i takové slavnosti směrem k vám?
6: Určitě, určitě, protože je schopná zahrnout celou rodinu od 0 roku až po 90 a 100. Takže tady vyžití pro všechny a já sama mám vnučku nebo vnučky, dneska tady nejsou, ale je to vždycky příjemné tady být a poslechnout si krásnou hudbu a you know. Já trošku používám angličtinu, když se takhle jako kdyby stydím.
3: Jak to, žila jste někde v zahraničí?
6: Ano, ano, ano.
3: A pořád ještě?
6: Už ne, už jsem se přesídlila, protože tady potřebuju být s rodinou.
3: Prozradíte nám vaše jména?
6: Já jsem Olga.
3: A vy jste?
6: Ivana.
3: Dobře, a babička, která tady spokojeně sedí, kouká, co se děje?
6: Jak se jmenuješ? Zlatičko.
7: Ibuša a jel.
8: Ne, jak se jmenuješ ty?
6: Jak se jmenuješ ty?
7: Nikak mě můžu vzpomnět.
6: Ludmilka přec.
7: Ludmila.
9: Dobře, a odkud pak pochází paní Lidoška?
6: Celý život žije v Ostravě, ale původem je z Ruska.
9: Takže vy jste takové světoběžnice, všechny holky.
6: Jsme světoběžnice, ano, ano.
0: Přitakává paní Olga, o jejíž maminku v Medele pečují. No a pokud jste zaznamenali zvuk cymbálové muziky, tak vězte, že o dobrou náladu se na místě této slavnosti, dožínkové slavnosti, starali kotci z Friedlandu. No a po písničce od Fool's Garden si s cymbálovkou popovídáme také.

0: A ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se vracíme zpátky na dožínkovou slavnost, kterou mohli tento týden prožít klienti péče o seniory Medel na Ostravici společně se svými blízkými. K dobré náladě tam vyhrávala cymbálová muzika Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí. A také je vyspovídala redaktorka Romana Kubicová.
1: Oni si velice zpěvají, něco večer za děvčaty trajná.
2: O příjemnou atmosféru se stará cymbálová muzika, jakým pak to názvem?
3: Kotková muzika z Frýdlantu nad Ostravicí.
2: Existuje něco jako dožínkový repertoár, třeba jako písně, které děkují za úrodu a opěvují už štěpilky dořezali a podobně?
3: No, je to možné, ale my ho takhle nemáme jako v paměti a nepoužíváme to, prostě hrajeme to, co hrajeme běžně. Jako.
2: A vy vládnete konkrétně jakým nástrojem?
3: Já tam tím stolem, se strunama, s cymbálem.
2: A jak se synek z Frýdlantu naučí na cymbál?
3: Synek z Frýdlantu je původně synek z Krnova, pak z Opavy. To je taková rodinná tradice, my jsme čtvrtá generace, no a nás k tomu vedli rodiče už, takže můj otec, ten mě naučil na cymbál. I vlastně kluky k tomu vedl.
2: To byl mluvčí teda Kotku, pan?
3: David Kotek.
2: Vás typuju na basu.
4: Jak jste to uhodla?
2: Jste takový stepilý, vysoký, tak jsem si řekla basa.
4: Výjimečně jste se trefila.
2: Je to nástroj vhodný i pro ženy, nebo v cymbálovkách to teda jako vždycky ovládají muži?
4: Jsou už basistky i v cymbálovkách. Už jsem viděl hodně basistek ve filharmonii a takhle.
2: Které svaly musí mít silné, aby ovládly tak velký nástroj?
4: Hlavně mít dobrou hlavu. Aby se člověk všechno pamatoval.
2: A jak se jmenujete?
4: Jirka Kotek.
2: Vy jste bráchové?
4: Ne, my jsme bratranci.
2: Aha, takže Mirek je taky bratranec, tak vy jste jediným nerodinným příslušníkem?
5: Já jsem tady z úřadu práce na rekvalifikační kurz. Muzikantů je málo, takže se bere všechno, no.
2: Ale zrovna housle člověk musí odmakat od malička, jako málo kdo to ovládne v dospělém věku.
5: To máte výjimečnou pravdu a je škoda, že tady dneska není náš další muzikant, klarinetista, který by vám určitě potvrdil, že housle jsou velmi těžký nástroj. A že s klarinetem se to nedá srovnávat. Čau, Láďo.
2: Dobře, to byl pozdrav od?
5: Jan Skutnica.
2: A další bratranec z druhého kolene, také Kotek?
6: Miroslav Kotek. Hraju na violu a hraju kontry. Oni hrají S a já hraju ta.
2: Chcete taky někoho pozdravit a pošťouchnout?
6: Moji ženu.
2: Děkuju. Co vy to roznášíte tady dobré?
7: No, zelené placky, typické dožínkové.
2: To jste odkud získali recept? Je nějaký rodinný tradiční?
7: Od babičky.
2: Od vaší babičky přímo?
7: Ano, putovní.
2: Tak to říká paní Holubová, která se stará o volný čas klientů. Ano. Co ještě jste vyhrabala z rodinného archivu?
7: Domácí koláčky medelovské, šťávu jsme dělali, takže všechno možné. Stačí nám ochutnat.
2: Maminka si zrovna pochutnává na výborném placku.
8: Zelňák, no skvělý. Já jsem Jana, máme tady Teresku a babička je Růženka, další babička to je Evička, Zdenička, v kočárku máme Toničku a to máme Ladička.
2: Tak vás je tady krásně, takže za kterou babičkou já můžu jít? Vy jste teda Evička nebo Tonička nebo teď už nevím. Takže paní Zdenička, dobrý den.
9: Dobrý den.
2: A jak vám chutná placek?
9: Dobře.
2: Zaspomínejte, jak to bylo, když jste byla třeba dítě a slavili se dožínky?
9: To tady vždycky bylo u Frýdku a tam se slavili jako dožínky celé jako ta.
2: A kde vy jste žila?
9: Na Ostravici. A tady je pan farář náš.
2: Tak počkejte, tak pana faráře si nesmím nechat ujít. Dobrý den, nevypadáte jako farář.
10: Ne, nevypadám, bo jsem jako na kole přijel, víte.
2: Aha, vy jste teď v civilu, farář v civilu.
10: Farář v civilu, Andrej Slodička jsem.
2: Na dožínkách vždycky kněží požehnali úrodu, tak děje se něco takového i při slavnosti?
10: Momentálně ma nikto nežádal o to, ale já tu jsem tady, protože já tady chodím každý týden. Je tady mše svatá, oni chodí. To ju poznám ještě z kostela. Oni dvě jsou z Ostravice, obi dvě. Pani chodí pravidelně, zpívá. A ta těž pani chodila, ale teď nemůže, takže chodím za ní, nosím jí svaté přijímání na pokoj. Tam se pomodlíme trochu. Ani tě pani, ačkoliv oni mají kvázi Alzheimera nebo co demenci, ale co se týče těch modlitev, které poznají z dětství, vědí všechno. Oče náš, sa modlí sami, zdravá z Maria, svatý, svatý, vyznávám, sláva na výsosti Bohu. Ta paní všechno ví například.
9: Mám ještě svatý obrazek, který jsem dostala u prvního svatého přijímání z roku 46.
2: Pochlubila se nám paní Zdena z péče o seniory Medela na Ostravici. Z dožínkové slavnosti Romana Kubicová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími děchovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď vás zveme na výlet k malebné kapli s Božím okem poblíž Lukavce na Fulnecku. Stavba je zajímavá nejen výzdobou, ale také zapojením do krajiny a pověstmi o svém vzniku. S historičkou Ostravského muzea a průvodkyní poutními výlety po Odřím Evou Ševčíkovou se do Lukavce vypravila redaktorka Petra Štrimplová.
1: Tak my se odrazíme od toho Božího oka, které na nás vlastně zhlíží z interiéru malé kapličky. Je to kaple paní Ševčíková zasvěcená.
2: Je to kaple Nejsvětější Trojice, ale někdy se jí taky říká Hájecká podle nedalekého Hájeckého mlýna. Nacházíme se v blízkosti Lukavce a když se podíváme doleva, tak už na nás kouká Fulnecký zámek.
1: Vidím ho, tam vykukuje za hradbou lesa, ale protože je vlastně na vyvýšeném takovém vršíčku, tak lze na něho dohlednout, byť Fulnek nevidíme, ten je schovaný. No a tak kaple, ta je to poutní místo.
2: Je to tak, je to kaplička zasvěcená vlastně Nejsvětější Trojici a právě tady toto zvláštní znamení, zlatě vyvedené, které tady na nás kouká, tak je symbolem, který můžeme nalézt nejenom tady v této kapličce Nejsvětější Trojici, ale právě v tom už zmiňovaném Fulneku, protože ve Fulneku na náměstí je krásná barokní perla, kostel opět taky Nejsvětější Trojice.

0: kde můžete stejný symbol vlastně vidět přímo jak kdyby na průčelí kostela, ale stejný symbol uvidíte i na Mariánském sloupu v centru Fulneku. Samozřejmě na mnohé poznamenané třeba Danem Brownem a dalšími, tak v tom mohou spatřovat nějaký zednářský symbol, ale pro původ musíme jít trochu hlouběji do historie, a to do období baroka, které samozřejmě velmi působilo na emoce a vzývalo tu zbožnost. A opravdu ten symbol pochází teda z období baroka, kdy vlastně ten trojúhelník nám symbolizuje každý ten jeho roh, vlastně tu nejsvětější trojici, to znamená Ducha Svatého, Svatého Otce a Svatého Syna. A to oko vlastně nám symbolizuje tu boží prozřetelnost, boží všemohoucnost, to, že vlastně ten Bůh je prostoupen vlastně úplně všude. Nesetkáme se s ním pouze v kostele, ale právě i v té krajině, o což samozřejmě baroko velmi usilovalo, právě proto nacházíme kapličky, boží muka a křížky podél cest. Baroko právě s krajinou velmi pracovalo a
1: takže vlastně si tak modelovali. Vlastně
0: modelovali tu krajinu. Přesně tak zasazovali tyto stavbičky vlastně do krajiny, stejně jako třeba nejrůznější i ovocné aleje a podobně. To bylo vlastně to Teatrum Mundi, to divadlo, které vlastně takto baroko vytvářelo. A můžeme vlastně na to koukat i jako na takový perlový náhrdelník, kdy vlastně ty perličky jsou takhle rozeseté vlastně do celé té krajiny. Tato kaple patřila k takzvaným čtyřem fulneckým hraničním kaplím, ke kterým patří ještě švédská kaple na Jelením kopci, tošovická kaple a kaple u Jerlochovické pískovny. A hraniční právě z toho důvodu, že Lukavec je ještě Slezsko, ale Fulnek už je Morava. Takže se vlastně pohybujeme na zemské hranici, která oddělovala Slezsko od Moravy.
2: No a my se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zpátky k historičce Evě Ševčíkové vrátíme. Dnes jsme na výletě v Poodří, konkrétně u kaple u Lukavce. Na místo už půjdeme za chvíli po písničce od Vítězslava Vávry a vy uslyšíte také o pověstech, které odkazují ke vzniku stavby kaple. A bude tam docela dost voda čvachtat pod nohama.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. My v rámci výletů po Odřím zkoumáme barokní krajinu a konkrétně místo u Lukavce poblíž Fulneku. Stojí tam malebná kaple Nejsvětější Trojice a s historičkou a průvodkyní výlety po Odřím Evou Ševčíkovou z Ostravského muzea se ke kapli vypravila kolegyně Petra Štrimplová a zaznamenala také historii místa a zajímavé pověsti, které se ke kapli vážou.
1: Stavbička je to taková velmi komorní, malinká. Nad zamřížovaným vstupem je letopočet 1705 a je vlastně i architektonicky tak jako vyšperkovaná. Jsou tady takové náznaky jakoby sloupů, byť je to jenom v rámci té fasády, v rámci té zdi, a jsou tam náznaky té zdobené hlavice toho sloupu, tak si s tím vyhráli pěkně.
2: No, je to velmi krásné. Podle informací, kterých jsem se dopátrala, se vlastně o tu stavbu zasloužili zdejší mlynáři, právě z nedalekého hájeckého mlýna, kteří se vlastně i o tuto kapličku snad po 300 let starali. A jak vidíme, tak proto, kdy byla založena, nemusíme ani nikde pátrat v archivních dokumentech, protože ten letopočet je přímo vlastně na kapličce. Takže kaplička zde byla vybudována v roce 1705 a opravdu ti mlynáři se zde o tu hájeckou kapličku po celou dobu starali a z archivních materiálů víme, že vlastně jedna z těch posledních rodin byla rodina Verbrů, kteří vlastně kdyby usilovali o to, aby ta kaplička zůstala zachována i pro další generace.
1: Napadá mě, je něco, co se povídalo, nějaká legenda nebo pověst, která je spojená s tímto místem?
2: Ano, my se tady nacházíme nedaleko potoka Gručovky a mělo se jednat v minulosti o krajinu velmi bohatou na mokřady a na takové nepříliš přátelská místa pro poutníky i pro cestující a obchodníky, ale ty legendy jsou teda dvě a jsou velmi teda obdobné. Pojí se s tím, že se tady tudy vydal na cestu šlechtic z nedaleké Opavy a vjel právě do těch mokřadů a utopil se.
1: Ano.
2: A na jeho počest tady byla tato kaple vybudována. To je tragická legenda,
1: ano.
2: Ale potom máme i tu optimistickou. A jedná se opět o šlechtice, který se vydal na cesty a opět v těch mokřadech teda se ta půda pod ním začala propadat. A on najednou začal se modlit a vzývat tu svatou trojici a prosit o záchranu života a najednou jeho kůň našel pevnou půdu pod nohami a takto si vlastně zachránil život. Takže na počest Nejsvětější Trojice, která mu takto zachránila život, byla ta kaple tady vybudována.
1: Tak končíme optimisticky, to je hezké. Je to pozvánka na výlet, pozvánka do terénu od historičky Evy Ševčíkové, vlastně průvodkyně takovými komentovanými výlety v rámci Poodří, Poutníkem v Poodří, to je ten projekt, za kterým vy stojíte, tak i tahle kaplička může být inspirací pro nějakou výpravu. Z Lukavce Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude opavský rodák Michal Krásný, hudebník, který se pohybuje na české i mezinárodní scéně. Jako basista hraje například s jazzovým trumpetistou Láco Déčím. Nejen na to, co obnáší hrát po boku významného a svérázného trumpetisty, se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, přiblížila se 16. hodina, bude za 7 minut, no a po 16. hodině připomínáme hvězdné návraty. V těch dnešních budete moci slyšet, jaké to je absolvovat nejrůznější konkurzy, třeba pozici herců nebo zpěváků. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přejeme.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Ostravský obvod Nová Bělá získá další kanalizační síť za více než 50 milionů korun. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla odsouzený za opilství za volantem podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje František Tichý. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrozou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrozou, kterou popisuje pneumoložka Martina Štrclová.
2: Dochází k postupnému prostupování plic jizvami. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily v jizvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
0: Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
3: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
0: Podle Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí taky možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě. Nová Bělá staví kanalizaci. Investice vyjde na 52 miliony korun bez DPH. Stavbu, která začala v září a potrvá do příštího roku, zaplatí ostravský magistrát. Práce se dotknou několika částí městského obvodu, kde vznikne nová kanalizační síť a zároveň se zrekonstruují některé stávající úseky.
4: Stavba bude postupovat vždy od jedné kanalizační šachty k další. Součástí budou také dvě čerpací stanice a potřebné přípojky a výklaky. Během prací zajistí firma příjezd k nemovitostem. Celá akce má skončit příští rok. Z Nové Bělé Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno. Kránu se v údolích ojediněle mohou tvořit mlhy a teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Zítra čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupeň, na horách čekejte teplotu kolem 13 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S možnými komplikacemi počítejte v Ostravě Mariánských horách. V Chemické ulici se autobus střetl s cyklistou, na místě jsou záchranáři, dejte tam pozor. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
6: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
7: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějí. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
6: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
7: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
8: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco.
6: Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi.
8: Myslím, zvědavý, co s tím udělá.
7: Dobrý den. Jo, chcete to kilo. Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
6: To by stačilo.
9: Není to blbý?
6: Ne, dobrý. No, uvidíme.
5: Uhodli jste. Dnešní díl našeho...

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariete Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kulturní. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
1: Slečna, to ještě.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas
3: no,
1: tak
3: dát. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to
3: se.
1: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už je takhle. Tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych... Jo, jako
3: ano, jistě,
1: přijdu,
3: to
1: že?
3: Prosím, tak si přijď.
1: Je takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
3: Slečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí.
3: To
1: stačí, jsem celá z toho řekla.
3: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
4: To mám jako tak říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako z přípravy.
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No, prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, no, my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hej, utekuše, hej.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak to?
2: Ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudruhu
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání. Tedy obor zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, právě naopak snad. To máte tak, mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jste si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez. Stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiňte, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
2: co? Soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedu? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik, a místo květen napsal červen, a navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jsi si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako puk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
2: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoru, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že? No,
2: hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, abyste to
4: mohli věděl. Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co podívej. Tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: Neběžné.
2: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potlesk.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
4: Dobrý,
2: jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo?
2: Teplé prádlo.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě. S tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála, no asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat tu, ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně

0: stará, jo. Máš to zapotřebí, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Schlitter zase a Rohá řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mě se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Rohář řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, říkala, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
1: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
2: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
3: Franto.
2: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
3: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
4: Ne, pánové, to je klukovina. Brát holce památeční šnuptychl. Ta bestie ho za tomu škrtí.
3: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
2: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
4: A to si představuješ jak?
2: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
4: Vždycky najednou to budou jatka.
2: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červený kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
4: Tak prosím, seřaďte se.
3: Chci škrtit první, než bude rozdejšený tele.
2: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
4: Prosím, pane, rozhodčí. Rozhodčí se také připravený, takže my můžeme začít. Jako první končul je Desdemoně Svetu Plukček. Škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Rozhodcou, čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
2: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný, jednoduchý salcho. Promiňte, dvojitý.
4: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
2: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí, vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
4: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se neděla drasá holubička, volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
2: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
1: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Týblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem, a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný, a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl se špatně.
2: Já to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekne. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbourat exfity,

0: vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku.

mezi horami, nezastavíš ji pelami. Co bylo před, je za námi. Aničko posedla.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
5: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jaminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Já si to i člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí, ale ne,
7: to možte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Luci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já, když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
7: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
7: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
7: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když tak. Jak nedáte.
7: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
7: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím.
5: Ano. Pane Václav, co tomu říkáte?
8: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
7: Výborný.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
7: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
7: Ano.
5: Tak to vememe hopem.
7: Další vrš, soudružka!
9: Dobrý den, soudruzi.
7: Dobrý den.
9: Vy jste ředitel?
7: Ne, já jsem Václav.
9: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
7: No dovolte, já vám budu...
9: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Lidušku.
9: Ale vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpis a jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
8: Prosím to, kafíčko, jak...
9: Pozdě, pospíchám.
6: Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
10: Doktor Novotná.
11: Dobrý den. Dobrý den.
10: Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
11: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
13: A nač pak máte toho medvěda, paní kolegyně?
14: Je nějaká provokace, ne?
12: No.
11: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
15: Logické, my tu denně všíváme budíky.
13: O čem poradit?
11: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
13: No, ne, to vám někdo přednášel?
11: Ne, to jsem četla v Belletry u Taylora nebo Harriota.
13: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Na kupuli v opavském obchodním domě Breda je vzkaz příštím generacím. Povodí Odry staví na řece Opavě protipovodňová opatření. Frenštát pod Radhoštěm postupně obměňuje informační rozcestníky. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a František Tichý, vítejte. Stavební dělníci umístili do opravované kopule v Opavě vzkaz příštím generacím. Na vrcholu proskleného zastřešení v budově bývalého obchodního domu Breda je kromě dopisu primátora také pamětní mince, mapa, brožura a pohlednice zachycující současnou podobu města.
2: Lucerna na špici opravované kopule ukrývá taky platnou 50 korunu a další texty o životě v Opavě, včetně digitální podoby. Časová schránka by měla odolat povětrnostním vlivům a čekat na své pozdější odhalení. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Úsek řeky Opavy mezi Novými Heřminovy a Krnovem se začíná měnit. Povodí Odry tam staví nové protipovodňové opatření. Například v zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta. V nejširším místě budou mít až 100 metrů, uvedl investiční referent Povodí Odry Petr Prešl. Do konce října bude v Branticích hotový i nový pohyblivý jez. Ve Frenštátě pod Radhoštěm se postupně objevují nové informační rozcestníky. Podle městských technických služeb jsou původní ve špatném technickém stavu a neodpovídají současnému značení.
3: Nové rozcestníky budou více přehledné a taky lépe čitelné. Návštěvníky města navedou například ke sportovištím, turistickým trasám nebo památkám. Z Frenštátu pod Radhoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN se v Kyjevě účastní mezinárodní konference Yalta European Strategy. Na soukromé návštěvě Ukrajiny se setká i s několika tamními politiky. Už včera ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Urbanové poděkovala za českou pomoc Ukrajině. Urbanová je na Ukrajině na vlastní náklady. Její žádost o cestu sněmovní organizační výbor zamítl. Ubytování a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, kránu se v údolích ojediněle mohou tvořit mlhy a teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Zítra čekejte zpočátku slunečno. Během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně i zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupeň, na horách čekejte teplotu mezi 11 až 15 stupni Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, dejte včela dne. Na silnici 483 je nehoda osobního auta a motorky. Místo je s opatrností průjezdné. Opatrní buďte na dálnici D1 na kilometru 376 ve směru na Polsko, je tam odstavené osobní auto. Informace o komplikacích na silnicích volejte na bezplatnou linku Zelené vlny na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. 4 minuty po 17. hodině začíná hudební pošta. Budeme vyřizovat vaše vzkazy, které jste do redakce poslali, připojíme k nim písničky a také budeme posílat vaše telefonická přání. Číslo 596 11 22 66 bude opět k dispozici. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A už je připravený písemný vzkaz v dnešní hudební poště, protože dnes slaví narozeniny paní Renáta Šmídlová z Rychvaldu, dobrá duše Montessori základní školy Pianeta v Bohumíně Pudlově. Pro skvělou osobnost a finanční mámu, co pro školu v Bohumíně žije každý den, chystáme oslavu plnou velkých tónů, vždyť slaví kulaté výročí a plní si svůj sen. Půl století už na zemi svým úsměvem září a ruku na srdce, no nevypadá skvěle. S náladou dobrou a optimismem ve tváři poráží nástrahy života hrdě a vesele. Ať zdoláš dál spoustu beskidských vrcholů a v domě na kolech najezdíš tisíce mil, v dresu to pak v Sokole rozjedeš naplno a s knížkou v ruce užiješ si spoustu volných chvil. Tato písnička, naše milá Renčo, pro tebe už letí od přátel, kolegů ze školy a také od dětí. No a my se k přání samozřejmě přidáváme.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta, kam telefonujete a také posíláte svá přání pro vaše blízké. Další přání je pro členy klubu seniorů v Krhové. Vše nejlepší tentokrát přejeme a hodně pohody a klidu paní Heleně Křištofíkové, paní Jiřině Stromšíkové a paní Marii Vykydalové. To vše k narozeninám. A navíc paní Marie má dnes také svátek. Vše nejlepší, hodně zdraví, duševního klidu a pohody do všedních dnů za všechny členy klubu seniorů Krhová posílá paní Jana Pavlicová.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Následující přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava přišlo ze Svazu tělesně postižených v České republice z místní organizace Friedland nad Ostravicí. A vše nejlepší přejeme k narozeninám paní Aně Vránové a panu Jaroslavu Němcovi. Pohodu, zdraví a dobré lidi okolo také přeje předsednictvo organizace Svazu tělesně postižených z Friedlandu nad Ostravicí. A my přidáváme písničku od Hany Zagorové.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
1: Každou první neděli v měsíci jsou nově všechna státní muzea zpřístupněna návštěvníkům zdarma. Platí to i pro nejstarší a zároveň třetí největší muzeum v Česku, Slezské zemské muzeum. Novinky z muzea proberu s mluvčí Janou Poláškovou ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava posíláte své vzkazy a přejete svým blízkým prostřednictvím e-mailu nebo také klasické pošty, tedy dopisu, které rádi vyřídíme. Právě dnes slaví své jmeniny naše kamarádka paní Marie Němcová z Horní Bečvy. Rádi bychom jí poslali vaším prostřednictvím hudební dárek. Milá Majko, přejeme ti hodně štěstí, pevné zdraví, ať tě všechno stále baví, šťastný úsměv na tváři, denně ať tě rozzáří. Vše nejlepší přejí kamarádi Helena a Jindřiška s Květošem. Rádi bychom poslali písničky, o které jste si napsali s názvem Marie. Bohužel ani jeden z interpretů v naší databázi není s touto písní uvedený, tak alespoň se pokoušíme poslat písničku od Viktora Dyka, kterou jste si napsali, ovšem nejmenuje se Marie. Jmenuje se Anděli můj, tak jako by to byla Marie.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už je připraveno další přání, a to pro maminku, babičku a prababičku paní Irenku Tomisovou z Hlučína. Naše milá maminko, babičko a prababičko, ze srdce ti přejeme k tvému krásnému životnímu jubileu 85 let jen to nejlepší, hlavně moc zdravíčka, lásky a spokojenosti do dalších let. S láskou přeje dcera Marta a syn Ivo s rodinami. A my rádi pošleme písničku, o kterou jste si napsali od Věry Špinarové. Jednoho dne se vrátíš.

0: pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v hudební poště už jsou připraveny další vzkazy, které jste poslali do redakce s přáním. Ten následující vzkaz je z klubu důchodců z Karviné Starého Města. Konkrétně pro tyto zářijové oslavence. Vše nejlepší přejeme paní Vladislavě Musilkové, také panu Janu Křistkovi, dále paní Jiřině Tiché, paní Martě Svačinové, také paní Květoslavě Margietové, dále vše nejlepší přejeme paní Vandě Havelkové, také paní Květoslavě Korecké, paní Zdence Jendryščikové, paní Libuši Zelinové a panu Jaroslavu Jendryščikovi. Za klub důchodců z Karviné Starého Města přejí všichni členové hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody do dalších let. A podepsána je samospráva. A přání o písničku bylo jako za mlada od skupiny Olympic.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A připravený je další vzkaz, tentokrát k svátku všem Maruškám. A konkrétní jména i příjmení jsou ještě uvedena, protože přání posílá paní Emilie Holková. Takže jde o Marušky. Marii Bulavovou, Marii Fialovou, Marii Izajášovou, Marii Kostkovou, Marii Koštířovou, Marii Novákovou, Marii Smatanovou, Marii Stavarskou a Marii Ščukovou. Dnes Marušky svátek slaví. Všem vám přeji spoustu zdraví. Štěstí, ať vždy máte dost, na každý den jen radost. Lásky mějte i na rozdávání a splní se vám každé přání. Spokojenost, ať vás provází a nikdy vám nic neschází. Spoustu elánu a sil, aby další život nádherný byl. No a abych některou Marušku nevynechala, tak přání je skutečně pro všechny Marušky. Podepsána je Emilie Holková.

jsem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Halka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
1: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Halko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
0: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: A do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava můžete také telefonovat, a to na číslo 596 11 22 66. A před okamžikem se dovolal pan Josef z Krnova. Přejeme vám hezký den. Tak pan Josefe, můžete hovořit, komu budete přát?
5: Dobrý den. Já bych chtěl poprosit o zahraní krásné písničky pro paní, pro švagrovou sestru tetu, paní Marušku Vrbackou z Horních Bludovic, k dnešnímu svátku. Maruško, hlavně zdravíčko přeje rodina Gonosova. A Leontinka posílá velkou pusinku. Děkujeme.
4: Také děkujeme za zavolání, pane Josefe. Mějte se hezky.
5: Nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další přání telefonické hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už je připraveno. Telefonuje paní Táňa. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den, pane Pavle. Tady Táňa z Nové Věle. Zdravím vás a posluchače rádia. Vem bych chtěla popřát a nechat zahrát písničku paní Marušce Ritzingerové z Nové Věle k jejímu svátku. Milá Maruš, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a zdraví. Si přeje manžel Zdeněk, syn Michal s rodinou, syn Dan s přítelkyní Janičkou, dcera Lucka, sestra Jana a Táňa. Děkuji vám, mějte se hezky a někde se naslyšenou. Díky.
1: Také se budeme těšit, paní Táňo, naslyšenou. Já taky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Málku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. A Málka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Karlovice chtějí spojit protipovodňovou ochranu s novým veřejným prostorem. Půjčovna lodí na Vrbickém jezeře letos zahlásí o třetinu větší zájem. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobrý podvečer. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zízvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zízvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Kozjarvašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Toma Jarovy nemocnice v Praze.
5: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
3: Obec Karlovice na Bruntálsku dokončila studii v údolí řeky Opavy, která navrhuje propojit připravovaná protipovodňová opatření s úpravou veřejného prostoru podél řeky. Cílem je zvýšit ochranu obce před povodněmi na úrovni stoleté vody a současně vytvořit u koryta Opavy místa pro odpočinek, procházky, cyklistiku a další volnočasové aktivity. Studie vznikla s finanční podporou organizace Člověk v tísni, řekl dnes koordinátor Ivo Dokoupil. V září 2024 velká voda v Karlovicích strhla několik domů a mostů. Bohumín chystá na 19. září tradiční zamykání meandrů Odry, které symbolicky uzavře letošní vodáckou sezónu. Oblíbená půjčovna lodiček a šlapadel na Vrbickém jezeře letos zaznamenala zhruba 680 výpůjček, meziročně o třetinu více. K vyššímu zájmu přispělo i dřívější otevření půjčovny, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
6: V září totiž stačí pár chladnějších dnů a zájem jde rychle dolů, zatímco v červnu je počasí stabilnější. Příští rok proto zůstaneme u stejného modelu a půjčovnu otevřeme 14 dnů před začátkem hlavních letních prázdnin.
3: Městský soud v Praze v srpnu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server i rozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl taky k dlouhodobému vystupování firmy EOL.cz, která web provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně taky spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. V případu bylo původně obžalováno celkem 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastasova soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obvinění z kuplířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů.
4: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno. K ránu se v údolích ojediněle mohou tvořit mlhy a teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Zítra čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupeň, na horách čekejte teplotu kolem 13 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor dejte na Novojičínsku. V Bílovci v ulici 17. listopadu je nehoda dvou osobních aut. Místo je s opatrností průjezdné. A v Čeladné na silnici 483 policie šetří nehodu osobního auta a motorky. Také tam dejte pozor. Bezpečné řízení vašich aut přeje Český rozhlas Ostrava.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Čtyři minuty po 18. hodině přejeme klidný a nerušený poslech Českého rozhlasu Ostrava. Proč? Protože je připravena dechovková hitparáda, tedy pořad. Chtěl bych mít kapelu, už za chvíli vás přivítá kolega Artur Kubica a opět nabídne 12 soutěžních písniček, pro které budete moci hlasovat. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

Krásný podvečer, vážení nadšenci hudby, hrané, zpívané ústy, dekem a především srdcem. Začíná další velké mezinárodní hudební klání o 12 zajímavých dechovek plechovek. Začíná originální soutěžní pořad Chtěl bych mít kapelu Českého rozhlasu Ostrava. Připomínám, že tento hodinový pořad je dechovková hitparáda. Neuslyšíte tady žádné moderní hudební styly, ale jenom čistou, nefalšovanou dechovečku plechovečku. Čili budeme soutěžit o nejkrásnější písničky, které jsem pro vás někde našel, a bude to tu jako vždy drsné a napínavé až do poslední chvíle. A příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica, syneček ostravský. Co jsem pro vás dnes připravil nového? Jaké krásné skladby se zařadí mezi tři novinky? Tak bude to polka pro Starků. Je to od Láca Ranky. Pak si dáme krásnou lidovou písničku V zábřeze na rinku měl jsem svou naninku, to hraje Věrovanka. A nakonec pro vás mám tango Bílé konvalinky a předstoupí před vás s touto krásnou písničkou Venkovská kapela. Připravte si bloček, připravte si tušku, něco, kam si zaznamenáte naše soutěžící, a teď přichází to hlavní. Vážení porodci, vážené porodkyně a vážená porodčátka, zesilte si rádio na plné pecky, protože právě začíná mezinárodní dechová hitparáda Chtěl bych mít kapelu. Jako první novinka se nám představí Láca Ranka s kapelníkem a skladatelem Pavlem Svobodou. Ta polka pro Starků vznikla před 48 lety, protože jestli dobře počítám, tak v loni se teprve dostala na jejich CDčko 50 let Láca Ranky, a to té polce už bylo 47 let. A ve 14 letech, tedy v časech začínající puberty, ji složil Pavel Svoboda, jejich kapelník. Polka pro Starků má soutěžní číslo 12 a zpívají ji Kristýna Němečková a Eliška Rusňáková.

Další novinku pro vás mám z CDčka Aj Hanačko, které před léty nahrála Věrovanka. Je to hanácká dechovka a ten zpívaný text k písničce V zábřeze na rinku Měl jsem svou naninku, tak to zpívá Josef Čechák mladší a zpívá to, řekl bych, velice pěkně. Věrovanka má startovní číslo 11 a je to soutěžní nabídka všem rodákům z tohoto krásného kraje. Bojujte o svůj jazyk, hlasujte pro své dechovky a jak hlásal hejtman Jan Žižka, nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte.

A do třetice tu máme ještě jednu novinku a to jsou bílé konvalinky v podání venkovské kapely. Venkovská kapela, tak to jsou kluci od Žďáru nad Sázavou a dalo by se říci, že jsou to muzikanti amatérští, ale mezi sebou mají i nějaké ty profesionály. Založili venkovskou kapelu v roce 1988 a například zítra v neděli 13. září zahrají na pouti v Březí nad Oslavou. Takže tango bílé konvalinky v podání venkovské kapely má dnes startovní číslo 10.

A teď kdo nám jde do Zlaté hitparády a kdo mezi dobré smolaře? Do Zlaté hitparády odchází zaslouženě Chodovarka s písničkou Srdce hlas. A také hned připomínám, že Zlatá hitparáda bude 26. září, to je v sobotu. No a mezi dobré smolaře se odporoučí Moštěňanka s písničkou Za tú horu, za vysokou. A také Rožmitálská venkovanka s Rožmitálskou polkou. Přišlo jim málo hlasů a na další postup to tedy nestačilo. Dobří smolaři budou 19. září v 18 hodin a 5 minut. Pojďme k soutěžícím, tedy ke kapelám, které běsnění vás, porodců, přežili. Na 9. místě je Zdounečanka. Ta je z obce Zdounky na Kroměřížsku. Jsou tady už 50 let a kapelníkem je esklarinetista Rudolf Foltín. No a my od nich máme v soutěži Chtěl bych mít kapelu dnes po 4. polku Až ti zahrají. Zpívají to Věrka Stratilová, Miroslav Gloza a Petr Dostál. A Zdounečanka má dnes s 1090 bodíky startovní číslo 9.

naší soutěži se už po třetí drží valčík Slunečko zapadá a je to od galánečky Kamila Bartáka. Už před lety to nahráli na CDčko Večerní dědinu a tady v tom provedení to zpívá Alena Konečná, Rapáčová a Kamil Barták. A ještě připomenu, že autorem valčíku Slunečko zapadá je jihomoravský skladatel, dechovkový skladatel Vladimír Pfeffer. Galánečka získala na 8. místo 1131 bodů a pokračuje v naší soutěži Chtěl bych mít kapelu dnes s číslem 8.

Šumavanka Václava Rožbouda opět překvapila. Jakoby vám taková muzika chyběla. Minule sice byli čtvrtí, ale dnes jsou sedmí, ale to vůbec nevadí. Důležité je, že se drží v tom středním žebříčku. Šumavance přišlo na to sedmé místo 1177 bodů a jsou tady u nás dnes po páté. Kapelníkem je hráč na tenor Jirka Grill. No a my si teď dáme se Šumavankou tradiční původně francouzskou lidovou písničku. Do českého prostředí ji úspěšně uvedl a upravil Jiří Straka pro svůj soubor v 50. letech minulého století. No a písnička tehdy zdomácněla a s českým textem zasazeným na šumavskou silnici Doprášil. Takže Šumavanka a polka Na silnici Doprášil mají dnes startovní číslo 7.

Faranku ze Šakvic nemusím asi u nás vůbec představovat. Když si je chcete pustit na YouTube, tak stačí zadat do vyhledávače Tu Faranka v Českém rozhlase Ostrava a už máte celý koncert, který za několik posledních let vidělo už 67 tisíc rozhlasových a dechovkových fandů, tak ho máte před sebou. A my si dáme se startovním číslem 6 od Tu Faranky polku Slavíčka hlas Vladimíra Fefra. A aranžoval to náš ostravský trumpetista a pedagog Jirka Tesařík. A pro doplnění, pro porodce musím dodat, že Tu Faranka je tady u nás podruhé a přišlo jí na to šesté místo 1262 bodů.

Na pátém místě je Lužňanka ze slovenské Liptovské Lužné s kapelnicí a flétnistkou Katarínou Kalmovou. Takže máme tady pro vás od nich potřetí a tentokrát s 1287 body krásnou polku Ladníček. Je to lidová písnička, takže kdo ji zná, může si ji s námi zahulákat, může si ji zaspívat s mezinárodní dechovou hitparádou. Chtěl bych mít kapelu, která je pod tímto názvem oficiálně na vlnách Českého rozhlasu Ostrava od roku 2003. No ale už předtím tady byly podobné pořady s jiným názvem. Lužňanka z Liptovské Lužné s námi dnes soutěží s číslem 5.

Na čtvrtém místě je valčík Ty vltavský tůně od jihočeské originální kapely Keramičky. A tu písničku Ty vltavský tůně určitě znáte třeba z filmu Princezna Zemlejna. Já tu pohádku, co ji režíroval Zdeněk Troška, mám moc rád. A když ji dávají v televizi, tak na ní pokaždé koukám znovu a znovu a ještě si u toho zpívám Ty vltavský tůně. Na té nahrávce od Keramičky to zpívají Petr Térek a Aleš Kolář. Jsou tady dnes po šesté, takže pro ně už nemusíte hlasovat a přišlo jim 1313 bodů. Takže dnes má Keramička symbolické soutěžní číslo 4.

teď prosím zvukový mistře Hoblíku Marku, pusť nám slavnostní fanfárku. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě Chtěl bych mít kapelu ze soboty 12. září roku 2026. Na třetím krásném bronzovém místě je minulá novinka od Doubravanky, a to valčík nazvaný Studánka. Zpívají to Jaroslava Průchová a Radka Kmochová. Už jsme se s nimi v naší soutěži Chtěl bych mít kapelu setkali. Říkal jsem to minule, jsou to obě učitelky na prvním stupni základní školy. A když už je to nebaví s těmi malými rošťáky, víte, jak ty děti, co všechno dokážou, tak zpívají s Doubravankou valčík Studánka. A Doubravanka, tedy dechovka, mají dnes startovní číslo

druhém stříbrném místě jsou minule opět druzí legrůti. Martin Horák s Pavlem Karlíkem dali dohromady valčík Kobylský šohajku, který vypráví velice smutný příběh o kamarádovi bubeníkovi, jenže ten bubeník nehrál z legrůty, ale s Lácarankou. A tady ten mladý kluk měl smůlu, že jel autem, měl nehodu a nedojel domů. Legrůti se zpěváky Soňou a Jurajem Polákovými a s kapelníkem Jirkou Haladym mají dnes startovní číslo 2. Jsou tady u nás v soutěži už po šesté, takže pro ně už nemusíte hlasovat. No a valčík Kobylský šohajku končí v naší soutěži se stříbrem a s 15 z 70 bodíky a s číslem 2.

Než si pustíme první, tedy zlatou dechovku dnešního pořadí, tak se musím pochlubit, že mi přišlo docela početné množství hlasů pro vítěze soutěže, tedy pro karvinský májovák, ale také hodně reakcí, že je dobře, že propagujeme hornickou muziku a i ten hornický svátek, co byl v těchto dnech. No a za to všechno děkuji, protože i já jsem s hornictvím propojený tím, že v hornických dechovkách hraju od své puberty a dokonce už v 8 letech jsem od hornické dechovky z dolu Jeremenko dostal 10 korun za hraní na malý bubínek a přišel jsem domů a říkal jsem tatínkovi, že bída odešla od našich dveří. Tak dobře byli muzikanti placeni už před takovými 55 lety. A teď si dáme zlatý karvinský májovák a jejich hornickou kapelu, kterou zpívá Oldřich Bura. Májovák je u nás po třetí, přišlo mu 1612 bodíků a to je pořádná a neobvykle velká suma. Mají startovní číslo

0: Všechny kapely, všechny dechovky znáte, víte, kdo přežil, kdo nepřežil, kdo šokoval, anebo kdo v naší soutěži zcela propadl, zmizel na smetišti historie této hitparády, stálice Českého rozhlasu Ostrava. Takže my si je teď zopakujeme, to abyste v tom měli jasno a mohli hlasovat pro tu svou nejoblíbenější jedničku na seznamu 12 vynikajících dechovek. Se soutěžním číslem 12 vstupuje do soutěže Lácaranka s polkou Prostarků.
1: Kobylí je pěkná dědina, od jara do podzima.
0: Jedenáctku má dnešní novinka V zábřeze na rinku a hraje to Věrovanka.
2: V zábřeze na rinku, měl jsem svou na rinku.
0: Tango Bílé konvalinky hraje venkovská kapela a mají číslo 10. Stounečanka a polka Až ti zahrají dostávají číslo 9.
3: Nespívá ani nemluví, smutné oči má.
0: Se soutěžním číslem 8 pokračuje v soutěži Galánečka s Valčíkem Slunéčko zapadá.
4: Slunéčko zapadá, zasí ročním hrádkem.
0: Číslo 7 má Šumavanka s polkou Na silnici doprášil.
5: Na silnici doprášil, jeden mladý se stářil.
0: Polka Slavíčka Hlas v podání Tůfaranky ze Šakvic má číslo 6.
6: Už se šeří, už se smívá, Slavíčka slyšen hlas.
0: Slovenská Lůžňanka s lidovou písničkou Ladníček bojuje s číslem 5.
7: Vyrazkou mi pod obločkom Ladníček, naučil se do nás chodit Janíček.
0: Valčík Ty vltavský tůně v podání Jihočeské keramičky má číslo 4, ale už pro ně nemusíte hlasovat, takže popojedeme. A číslo 3 má Dobravanka a Valčík Studánka. Číslo 2 mají Legrůti s Valčíkem Kobylský Šohajku, ale také pro ně už nemusíte hlasovat, byli tady 6krát, takže pokračujeme číslem 1 a to má dnes dechový orchestr Májovák a jejich hornická kapela.
8: Na svatého Prokopa, když sluníčko pálí, naši horní kapelu slyšet je už zdálí.
0: Přehled soutěžních skladeb znáte, my se samozřejmě těšíme na vaše hlasy, můžete je telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je pořád stejná, chtěl bych mít kapelu, Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2 a poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. No a celý pořad, pokud vám něco uteklo, někdo vás při poslechu vyrušil, nedal vám šanci si to poslouchat v klidu, tak ten máte na webu ostrava.rozhlas.cz a to i zpětně. A pro toto vysílání jedinečné rozhlasové mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu, jsem si mimo hodnocení na závěr připravil zcela odlehčenou pohodovku z autorského péra Jana Slabáka a je to Polečka na sále. A s Janem Slabákem to samozřejmě hraje slavná dechovka plechovka Moravanka, která už sice neexistuje, ale jejich písničky jsou tady pořád. No a takovým stínem Moravanky, tedy jejich jakoby kopií, je slovenská Tejstovanka. Hrají stejný styl, i ty jejich písničky jsou stejné, ale zatím nevydali CDčko, mají nějaké ty nahrávky a jednu z nich si příště rozjedeme i u nás. Pohodový podvečer s krásnou hudbou vám všem přeje ostravský syneček a dechnař Artur Kubica.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: V Havířově vznikne nové zdravotní středisko. Bývalý Pavlův řidič nesouhlasí s trestem zařízení opilosti, dovolal se proti němu u nejvyššího soudu. Světový den první pomoci připomíná, že správná a včasná reakce může zachránit život. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy s Františkem Tichým, dobrý večer. Havířovská městská realitní agentura představuje v Dolních Datyních knihovnu na nové zdravotní středisko. Ambulance tam budou mít zubaři, bude tam i pracoviště dentální hygieny. Hotovo má být v březnu. Město uzavře smlouvu s nájemci až po dokončení stavby. Ordinace budou 4, říká projektant Ondřej Nesměřák.
2: Když vstoupíte do ordinace, uvidíte křeslo, které má další příslušenství, jako je například monitor, dále vlastně nějaký přenosný rentgen a sadu na chirurgii. Dále vlastně v ordinaci máme nějaký stoly, pracovní stoly, kde je umístěn dřez a umyvadlo, případně výlevka.
0: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu, zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
3: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl. Podle Macinky šlo o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, kránu se v údolích ojediněle mohou tvořit mlhy a teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Zítra čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupeň, na horách na 11 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na dálnici D1 na 343. kilometru ve směru na Polsko. V úseku omezení je nehoda a dálnice je tam nyní neprůjezdná. Jezděte opatrně, Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Jinak honíseno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Kuličky.
1: Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokladští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokladské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o Chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokladubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a v nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanově městských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání. Takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starokorupských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starokorupské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokorupští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokorupských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starokorupských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladu do pští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy. Když jsem já skončil.

0: peníze v pekle, budeme čerta mlátit. On nám je musí vrátit a budeme čerta mlátit. On nám je musí vrátit.
1: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
2: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský cerem. A podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
1: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
2: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
1: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
3: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo. A ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
1: No, já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt. Tak co to je?
3: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. A to byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laně už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už věděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita. Yes.

0: Tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Elen Jirotko.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goranka Oljača. V pořadu uslyšíte ještě jednoho z hostů, kteří cítí, že patří do České republiky, ale zároveň i do své původní vlasti. Bruno Skokard se narodil v Belgii a v České republice žije 20 let. V rodné zemi pracoval 6 let jako zvukař v belgickém rozhlasu a tady se zabývá překladatelstvím z francouzštiny a angličtiny. Poznala jsem ho ve sdružení MIGACT, které se snaží o aktivnější začlenění expátů do české společnosti. Začlenit se do nového prostředí, změnit zaměstnání, poznat dosud neznámé lidi, jazyka, prostor, to všechno není lehké. A hlavně pro mladé lidi to bývá přitažlivé. Pokud k tomu dodáte city a naklonost k někomu, máte před sebou začátek života v Česku, jaký měl Bruno Skokard. Zdálo se mu, že tady není všechno rozděleno na sever a jih, jako v Belgii, kde je nejdůležitější příslušnost k Flamskému nebo Valonskému regionu. Proto mě zajímalo, jaký vztah mají Belgičané ke království. Vzpomíná si na to?
2: Nemám v hlavě žádné statistiky, ale je to jasný pro mě, že jsou velmi kontrastní názory a vidíme lidi, kterou jsou úplně nadšený a na druhou stranu lidi, kteří nesnáší monarchii. Ale mám pocit, že hlavně lidi mají rádi monarchii a monarchii v Belgii je to důležitý. Zase jednou to sjednocuje.
1: A vztahuje se to i k mladým lidem.
2: Žiju už tady 20 let a nevím, jak to je teď.
1: Ano. Nerada bych zapomněla na fakt, že Brusel je sídlo Evropské unie. Velice často slyšíme, jak vlastně je Brusel symbolem vztahu k jednotlivým zemím, které musí poslouchat ten Brusel. Jak Belgičané vnímají tu centrální část Evropské unie, která je u nich?
2: Když jsem tam žil předtím, o tom jsme moc nemluvili, tak asi předtím to nebylo moc téma, nebo to bylo součástní život a asi transparentní, jako aspoň z mého perspektivu, to bylo samozřejmostí, jo. Ale nevím, jestli další lidi to taky.
1: Jak často jedete do Belgie a jaké vztahy udržujete?
2: Chtěl bych jít častěji, ale dvakrát, třikrát za rok. Ale teď po 20 let chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, protože jsem 50 a se cítím, že patřím tam i tady a chtěl bych mít ideálně mít nomadský situace. Je to těžko žít současně na víc než jedno místo, ale no ideálně chtěl bych být víc tam, ale ještě i tady.
1: Tak to nějak dost migrantů vnímá. Někdo z toho má problém a někdo to cítí jako bohatství. Vy jak to vidíte?
2: To jsou samozřejmě oba, ale já mám rád se podívat na pozitivní, tak já vidím oba dva, ale radši se podívám na lepší část.
0: My a oni.
1: Jak jste slyšeli, Bruno Skokard žije v Česku už 20 let. Jeho první výlet do východních zemí je spojený s návštěvou kamarádce. Ta studovala v Praze v rámci Erasmus programu. Shodou okolností se Erasmus znovu objevil v jeho životě po návratu domů.
2: Potkal jsem mladou ženu, českou, která připravovala na Erasmus program v Belgii. No, zamilovali jsme se a potom po 6 měsíců ona musela jít zpátky do Čech, aby ukončila studie.
1: Ano.
2: No a proto jsem se rozhodl se stěhovat. To bylo taky, když jsem už neměl práci v rozhlasu kvůli tranzice digitální.
1: Nějaká jiná země vás nenapadla?
2: Ne, já jsem pořád měl rád Anglie, Velkou Británii. Tam jsem žil trošičku, jako 2 měsíce. Ale když jsem potkal ta žena, tak samozřejmě to nebylo otázka, na jaký zemí. No a dokonce jsem hodně rád, Praha jsem hodně líbila. To bylo pro mě, i místo bylo pro mě motivace.
1: Když jste se už tak rozhodl, přemýšlel jste o tom, kde budete pracovat, co budete dělat?
2: Samozřejmě ona byla a ještě je překladatelka a tlumočnice.
1: Ano.
2: Kvůli jazyk to bylo pro mě těžké něco vymýšlet. Samozřejmě jsem vůbec neumil češtiny. Tak začal jsem učit francouzsky, což je pro nás klasika. Ale pak jsem se taky všiml, že můžu taky překládat, ale to bylo už úplně online. Našel jsem klientů, kteří měli nějaké texty v angličtině a já jsem překládal do francouzštiny a takhle jsem začal pracovat jako překladatel. Začínal jsem pracovat na volné noze.
1: A s nadsázkou řečeno, tady by příběhu příslušela metafora o růžové zahrádce. Ve slibném začátku společného života hrála důležitou roli jazyková vybavenost partnerky Bruna Skokarta.
2: Je to dobrý, když máte přítelkyně, která může mluvit a všechno pořídit. Česky.
1: No. Tak vám byla velice nápomocná na začátku, že jo?
2: Ještě dodnes, jako jak slyšíte, mluvím docela dobře, ale ještě ne tak dobře. Samozřejmě je to mnohem lepší dneska, ale je to ještě těžký dobře komunikovat s lidmi. A kultura je samozřejmě jiný tady a v Belgii, ale ne tak hodně. Máme docela společně. Rozdíl mezi Češi a Belgičany nejsem jistý, ale pro mě to vypadá trošku, že rozdíl není větší než mezi vlámský lidi a valonský lidi.
1: My jsme se seznámili na schůzce MIG Aktu.
2: Mm-hmm.
1: Tam byla skupina lidí pocházejících z různých zemí. A to, co jim bylo společné, je, že si přejí více začlenit do české společnosti. Byl to a je to vaším cílem?
2: Určitě. Pro mě je důležité žít s lidmi, kteří už žijí tady dlouho. Chtěl bych žít mezi Čechy a nejenom mezi takzvané expats.
1: Cizinci.
2: Je to těžké ještě jednou kvůli jazyk. Proto jsem se učil češtinu. Je to pro mě velmi důležitý, no.

0: se angažmá cizinců na komunální úrovni. A znáte svoje sousedy?
1: Moc ne. Vždycky jsem se taky stydil. Je to pro mě těžko najít lidi, kteří mají společný zájmy. To bylo takhle taky v Belgii pro mě. Ale mám tady dobrá kamarádka Češka. Je to pro mě jednoduchý kamarádky, kteří jsou cizinci, protože je to pro nás přirozenější se spojit. Jinak mám i další kamarádi, kteří jsou Češi. Je to super. I nedávno jsme byli na kulečník. Hodně zábava, samozřejmě taky na pivo. A potom taky procházky pro nás i pro Češi. V přírodě okolo Prahy. To hlavně spolu mluvit a trošku turistika.
0: Co byste vy v tom běžném životě chtěl, aby lépe fungovalo?
1: Zase jedno jazyk. Rozumím skoro všechno, ale někdy je to ještě moc těžký, když musím mluvit pro administrativní věci. Potřebuju pomoc a to ještě já zeptám na bývalou přítelkyni. Pro cizinci to by bylo dobrý mít všechno překládáno v angličtinu.
0: Jak to vidíte teď v bezprostřední budoucnosti? Vidíte budoucnost v Čechách?
1: Mám tady dceru, bude jí 16 brzo a ještě mám dobrý vztah s bývalou přítelkyní, matka ty dcery a další kamarády a tak mám koření.
0: Už
1: po 20 let. A proto jsem řekl, že pro mě ideálně chtěl bych být na ty dvě místa najednou, což, ale takhle cítím, že chtěl bych zůstat tady i být v Belgii, když mám taky rodinu a kamarády a mám tam 30 let života.
0: Říkáte, máte 16-letou dceru. Jakým jazykem komunikujete?
1: Oba, hlavně český, protože samozřejmě jsme v Čechách. Je dvojjazyčný a umí perfektně francouzsky, taky anglicky a učí se španělštinu. Když člověk se učí aspoň dva jazyky od dětství, tak mozek má víc schopností na jazyky.
0: Tím uzavírá náš rozhovor Bruno Skokart. Děkuji mu za věnovaný čas a otevřenost, se kterou přistupoval i k tématům, která nejsou úplně příjemná. Na příští sobotu a pořad Mie Oni se jako obvykle těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do pardubických ulic se vrátí pomocníci strážníků na přechodech. Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový až začátkem příštího roku. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Městská policie Pardubice vybrala 6 budoucích asistentů strážníků u přechodu pro chodce. Budou společně s hlídkami pomáhat dětem před začátkem vyučování přecházet. U vybraných škol by se měly objevit už koncem září. Nejprve ale musí projít výcvikem, doplňuje mluvčí Jiří Sejkora.
2: Projdou si teoretickým zácvikem, projdou si školením o bezpečnosti práce, dostanou i ten praktický nácvik. Od nás budou vybaveni, dostanou smlouvu pracovní a budeme se s nima domlouvat pro jednotlivé dny, aby jsme dokázali tu situaci v tom městě právě uřídit s jejich pomocí.
0: Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroji novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice za 200 milionů korun. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ty zatím na dokončení čekají, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
3: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a o patro níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
0: Jihlava se zapojuje do Evropského týdne mobility. Lidé můžou navštívit ode dneška do 24. září různé sportovní akce.
4: Letošním tématem týdne mobility je mezigenerační spravedlnost. Akce se proto zaměřují na různé věkové skupiny. Pro nejmenší bude v úterý připravený dětský den na dopravním hřišti. Ve čtvrtek budou týmy ze základních škol soutěžit v branném závodě v areálu na Stoupách a v pondělí 21. září chystají pořadatelé v parku Skalka pochod proti Alzheimerově chorobě. Tereza Pešou Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili také Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italském Modeně v pondělí výběr Slovenska.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí omezení. Na 52. a 5. kilometru se jede levým pruhem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště opatrně v Puchulovických kopcích. V 6. zatáčce stojí porouchané vozidlo. Na místě se vybočuje. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu je pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i disjockey, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku, a ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily a pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík se Zlatou slavicí, nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Richard Müller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

snad. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, slepichová věc. Ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Modrýma cibulkama tapety parmazán.

píseň tichou.

0: prachy si nekoupíš.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakování.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je věc můj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Ústí nad Labem začala víkendová uzavírka v přístavní ulici. Kamiony musí omezení objet přes dálnici. Sokolovská uhelná bude s městem Karlovy Vary spolupracovat dalších 20 let. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Ústí nad Labem dnes ráno začala uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice před mostí. Kamiony musí uzavírku objet přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Karlovy Vary a Sokolovská uhelná prodlouží spolupráci na dalších 20 let. S rozhodnutí karlovarského zastupitelstva budou těžaři dál dodávat teplo do lázeňského města prostřednictvím dálkového přivaděče z Vřesové. Přivaděč postupně zmodernizují a zároveň zajistí teplo vyrobené z různých zdrojů, tak jak bude pokračovat útlum těžby hnědého uhlí, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a uskupení SUAS Group Pavel Tomek.
2: Je to o dlouhodobé spolupráci, bavíme se tady opravdu o nějaké době 20 let plus nějakou opci 3 roky na možné prodloužení. Pro nás je to samozřejmě v tuto chvíli ten závazek plnit parametry vysoce účinné soustavy, to znamená zajistit, aby do těch horkovodních soustav vstupovalo teplo z poměrné části obnovitelných zdrojů a bylo postupně utlumováno to teplo, jehož původem jsou pevná nebo plynná fosilní paliva.
0: V Hradci Králové dnes začaly podzimní mobilní svozy odpadu. Sběrná auta během 4 nadcházejících víkendů postupně zastaví na 80 stanovištích po celém městě, odkud odpad odvezou k dotřídění a ekologické likvidaci. Zájemci o službu můžou odevzdat například barvy, oleje, žárovky, baterie, elektroniku, nábytek nebo koberce a další odpad, který nepatří do popelnic.
3: Mobilní svozy odpadu ve městě zajišťují pracovníci hradeckých služeb. Kompletní přehled termínů zájemci najdou na webových stránkách odpadové společnosti Marius Pedersen. Výjimku ze svozu tvoří odpady ze zahrad a zbytky stavebních materiálů. Ty je nutné odvést přímo do sběrných dvorů nebo do městské kompostárny na letišti. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Townsendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 grandslamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu za exitem na Lokéce srazilo osobní auto s nákladním a na D8 za exitem na Petrovice ve směru na Drážďany se porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy, zase v závislosti na použitém mořidle, a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, tože, ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a
3: vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu. Vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 0,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli?
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o příluského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, které nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepacem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho příludského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, takže děláme tady. Tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže.
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kilo švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty s korem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kilo na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25%, ale on nebyl 25%, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakitník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas zprávy.
1: Dopravu na cyklistické Slezské magistrále omezí uzavřený most u Kravař na Opavsku. Na pomoc rodinám zasaženým požárem v Bezvěrově vznikl transparentní účet. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je to na cyklostezce číslo 55, známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin. Obec Bezvěrov na severním Plzeňsku zřídila finanční sbírku pro lidi, kteří při srpnovém požáru přišli o střechu nad hlavou. Do výzvy k pomoci se postupně přidávají i další obce a lidé v regionu. Vybrané peníze pomůžou zasaženým rodinám s obnovou domovů a návratem do běžného života.
2: Při ničivém nočním požáru 26. srpna vyhořely v Bezvěrově 4 rodinné domy. Přesná příčina neštěstí zatím stále není známá. Konečná výše škody zřejmě překročí původně odhadovaných 18 milionů korun. Číslo transparentního účtu pomoci najdou lidé na webových stránkách obce. Z Bezvěrova Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na průřez nejlepšími díly fotografické soutěže se lidi můžou podívat v Jindřichově Hradci. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií začala výstava 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu. K vidění jsou různé fotografické žánry a autorské přístupy, říká zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petr Soukup.
3: Do letošního ročníku se zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubu zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl. Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka. Nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0. A Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Dostal se tak do čela neúplné tabulky. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají i občasný déšť nebo přehánky. Ty na Moravu a do Slezska dorazí až později odpoledne nebo večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Praze 10 na křižovatce Vršovické a Petrohradské ulice ve směru do centra se srazila tramvaj s osobním autem. A další nehodu máme hlášenou v Ostravě, v Janové, v Ostravské ulici se tam srazilo osobní auto s motorkou. Průjezd je na místě možný se zvýšenou opatrností. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
5: Co říkáte, Praze? Nazdar. Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
4: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
4: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej,

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let. A maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Z straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky. Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o 2 roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.
2: Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Skato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá... Já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Díví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan. Já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body, oozing life. Someone speaking round the corner, wow. It is someone. Make done, I buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balvan, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nenepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balvan se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supu oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus, zadní stěnu, nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola, až se dostane zase na to místo, odkud vyšel, zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potkal přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlatovelase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mi říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prudce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy přišli

0: taky povídám mušu doktora. Pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je. Prosím vás, řekněte mi to česky, víte? Ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte? Vy jste darebák. Vy jste lump. Vy jste chuligán. Vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore. A tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska. Představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Kadlička. A Kadliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiný. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
1: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
0: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, anebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty.

taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: Přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček. Tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Are, are, are, are, kdo ti ty má každý rád? Are, are, are, are, kdo si do bedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ane, ane, ane, ane, kdo ty má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ane, ane, ane, ane, kdo ty má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafe mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, ale, ale, ale, kdo má každý rád?
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po dvou kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, to je prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
5: on už byl člověče mrtvej.
4: Ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co? Té bašta, co?
2: Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
2: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, ladies and gentlemen, totiž drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva, třeba tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti, ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton, už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. And now, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát: prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

Ba přes celý sál. Hej, co je s tebou? Hej, pohni sebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš. Hej, slyš, malá, spoď se jak myš. Ber, kde ber, vypoď pro psinu plnej čber. Děti tvejich synů i tvejich dcer černý jsou jako ter. Tak co ti zbývá? Swing, to mě baví. Swing,

co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin. S vodou můj miláček, plete si právo rá, pak takhle floj, doj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by co neměl, měl by co

0: swing, swing,
1: swing, swing, swing.
0: Why day, why day, why day, why day? Hoi, tě pámbu.
1: Dík.
0: Ať slouží.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, zvenk.

0: chtěl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes budeme mluvit o chvílích, které asi nikdo z nás nechce zažít. O konci vztahu, rozchodu nebo rozvodu. O okamžiku, kdy se společné my najednou změní na já a člověk musí hledat cestu dál. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Plánujeme společnou budoucnost, zvykáme si na přítomnost druhého, máme společné vzpomínky, místa, přátelé, děti, celý kus života. A potom může přijít chvíle, kdy je najednou všechno jinak. A právě na to se vás dnes chci ptát. Jak se po rozchodu nebo rozvodu dá znovu najít radost a naděje? Máte zkušenost vy, svoji vlastní, nebo znáte dobře příběh někoho vašeho blízkého, kdo si něčím takovým prošel? Co vám nebo někomu pomohlo v době, kdy bylo nejhůř? Rodina, přátelé, práce, začíná člověk více sportovat, cestovat, změní prostředí, najde si nový koníček? Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste si poprvé uvědomili, už je mi zase dobře, že se ráno probudíte a první myšlenka už nepatří tomu, co skončilo, že se zase dokážete na něco těšit? Dnešní noční linka bude nejenom o koncích, bude také o nových začátcích, o tom, že člověk může přijít o vztah, který pro něj znamenal celý svět, a přesto si časem vybudovat svět nový. 731 800 900, to je telefon na mě. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Tak do toho, jsem Jarka Barboříková a budu moc ráda, když dnešní noc strávíte se mnou do 1 hodiny.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Nechceme zůstat sami, nechceme prožívat rozchod ani rozvod, loučit se s člověkem, se kterým jsme plánovali společnou budoucnost. Jenže život někdy rozhodne jinak. A když se to stane, stojíme před otázkou, jak se s novou situací vyrovnat a především, jak začít znovu. A právě o tom si budeme dnes povídat ve vysílání Českého rozhlasu. A vítám paní Lidku, která volá z Jižní Moravy. Liduško, vítejte. Vy už jste mi říkala, že to nemůžete říct, protože by to bylo nadlouho. No, musíme se dostat do 5 minut. Tak.
1: No, to by jsme kecali do ráma.
0: Zkusme to nějak zhrnout. Povídejte.
1: No, tak moje první láska začala v útlém věku, protože nás seznámila jeho sestra, s kterou jsem chodila do školy. Ano, jmenoval se František a ta jako ta láska byla tak nedosilná. Já říkám, já jsem ho vždycky a do smrti a budu ho vždycky, pokud žiju a budu třeba mít ještě nějakou známost, srovnávat s ostatníma. Že jsme se znali vlastně od 15 let. Až vlastně do smrti, protože nevzali nikdy, ale chodili jsme spolu, hnedne se dali, pohádali vás, zase jsme se dali dohromady.
0: Liduško, já vás poprosím, stlumte to rádio.
1: Ano,
0: a potom nám teda vysvětlete, co se dělo. Vy jste se teda nevzali, kamarádili jste se, nebo jste byli partneri?
1: Ne. My jsme spolu chodili, jak opravdu, to byla první a nejčistší.
0: Liduško, prosím, stlumte to rádio. Musíte stlumit rádio.
1: Už se stalo, no.
0: Dobře.
1: Takže, znáte to, první zamilování je, to vám nikdo nevene.
0: A teď mi teda řekněte, proč jste se rozešli.
1: Nikdy neumírá. No, protože já jsem to netušila nikdy až pár let před smrtí jeho, že jsem se to dozvěděla, což jsem byla vdaná dávno. A jsem chodili, nespolu chodili, ale on se ke mně nikdy nedovolil, jak dneska ti bladí, znáte to. Mají se 2 hodiny, šup do postele, že? Takže ne, to pak za ručičku a pusu, to bylo všechno,
0: no,
1: jo.
0: Co jste se teda
1: ale
0: dozvěděla?
1: Ale opravdu jsme se měli rádi.
0: Později.
1: No a když já se potom poznala manžela, s kterým jsme byli 43 let, a toho mě vzal covid, bohužel, před 5 lety. No a potom, když se ta přišla, ta jeho maminka mě měla radši, jak vlastní dítě, to sama řekla.
0: Tak už nás nenapínejte, Liduško. Co jste se dozvěděla?
1: Ta mě řekla vlastně, ještě je chudina, ta mě řekla, že můj otec tam byl u nich a že si prostě nepřál, aby jsme my dva spolu jako chodili. Nevím teda, proč on mě říká vždycky František, že oni byli chudí jako proti nám, že my jsme byli jako jenom 2 sourozenci a jich bylo, on byl 9 dětí, druhý nejstarší, ne úplně nejstarší, ale druhý. No, a já jsem vždycky srovnávala s ostatní barka, protože maminka mě strašila. Říká, uděli si někde přišel ke stromu a uvidíš, jak znáš to. Já říkám, to je špatně, že vidět, že ho nezdali. Takže jsem vždycky srovnávala s ostatní barka.
0: No, takže vy jste se rozešli, ale skutečný důvod jste neznala a po letech jste zjistila, že za vaším přítelem přišel tatínek a řekl mu, že si nepřeje, abyste spolu byli. Tak to muselo být po tolika letech silné zjištění, máte to hodně teda v srdci, na paměti, když vás to napadlo i právě u tohoto tématu a právě tento příběh sdílíte, tak to chápu, že je teda silná káva. Ten důvod teda možná ty finance, jak říkáte. Říkáte, že to řekla jeho maminka, takže vlastně vy jste o tom spolu nemluvili.
1: Nikdy. Ne, mě to potom, on to potvrdil a mě sám říkal, že jako my jsme byli vždycky chudí proti vám. Já říkám, ne, tak naopak si myslím, že jste byli bohatí o to, že vás bylo tolik sourozenců, že já jsem, to mě vždycky chybělo, já jsem vždycky mamice říkala, mami, ale to je nespravedlivé, víš, jsme jenom dva vedle tři, jako byli sousedovi, děti tam měli čtyři, jo, a tři babičky měli ještě, tak jsem vždycky říkala, naopak tě jsi byl bohatší, jak já, protože mě právě ti sourozenci chyběli, my jsme byli jenom dva. A taky. To jste dnes se nevzali, jenom dala jsem si jiného, toho bral taky, jako měl nás rád, kde se stíkali, když jsem dojela do Karolinky domů, tak jsem ho nešla navštívit s manželem, takže nás bral.
0: No tak, Liduško, děkuju moc, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Bylo v něm kus smutku nad tím, co mohlo být, kdyby tehdy do vašeho vztahu nezasáhl tatínek. Tak vám přeju, ať na to dávnou lásku vzpomínáte s úsměvem na to, co je hezké, co jste prožili, jak říkáte, svého manžela potom jste našla. Tak opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Láska v mém životě.
0: Naslyšenou, paní Liduško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. Možná právě váš příběh ukáže někomu, kdo dnes prožívá těžké období, že i po konci jednoho vztahu může přijít nový začátek. Teď zaspívá Karel Gott, Darinka Rollingsová, krásnou písničku Zvonky štěstí. 23 hodin, 13 minut, s vámi je Jarka Barboříková. Krásnou noc přeju.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ta dnes patří příběhům o chvílích, kdy v našem životě skončila láska, o které jsme si možná mysleli, že vydrží navždy. Jak jste se po rozchodu nebo rozvodu dokázali znovu postavit na nohy vy? Teď se ptám paní Lenky, která volá od Brna. Haló, haló, slyšíme se, Leni?
1: Neslyšíme, to se ztratilo.
0: No, tak byla jste s námi ve vysílání, ale jenom na moment, pak se to opravdu ztratilo, tak zkusím to tady napravit.
1: No, to se ještě já, to se
0: ano,
1: ztratilo.
0: Výborně. Teď vás slyšíme a slyšíme dobře, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Dobrý den, já mám takový příběh, že jsem poznala přítele, byli jsme spolu 20 let, jenomže já jsem ho ztratila, on mě umřel v necelých 63 letech. Ale on to tady nejde, předtím byl ženatý, manželka se na něho vykašlala, lítala za chlapama a prostě nevařila mu neprala nic a já jsem se ho ujmula.
0: Tak dnešní téma zní, jak jste se dokázali vypořádat s rozvodem nebo s rozchodem, tak váš muž tady odešel nikoli od vás, ale odešel tady do nebe, jestli jsme to pochopili dobře. Tak jaké
1: ano.
0: To potom bylo překonat tady tu velkou
1: ztrátu,
0: těžkost?
1: To je těžký, protože to zemřelo loni v prosincu a je to teprve 9 měsíců, co zemřel, tak to doposavat mě jsou těžko.
0: A kdo vám pomáhá? Nebo co vám
1: Nikdo,
0: pomáhá?
1: Nikdo, já jsem na to sama.
0: Jak to, nemáte žádné blízké? Rodinu,
1: ne,
0: přátelé?
1: Nemám. Tak... Protože se brácha se na mě vykašlal kvůli tomu, že on z začátku pil a teď se vůbec se mnou mluvit a já jsem ho to odnaučila.
0: No a naučila jste se tedy časem být sama? Nebo pro vás ta samota zůstává těžká?
1: Ano, tak mám problémy s chozením a s rukou. Já jsem po mozkové příhodě. Já jsem spadla a měla jsem krvácení silný do mozku.
0: Jsou chvíle, kdy se s manželem v duchu ještě povídáte?
1: No, jsou, mám tady jeho fotku a třeba rozjímám svičku a povykládám si s ním
0: a... A dokážete si udělat radost i sama pro sebe? Máte nějaké cesty, jak se dostat vždycky z nějakého splínu? Co vám pomáhá?
1: Hrob každý den a... No, je to škoda, no, mohl žít. On spadl a zvolil si obratel jako v páteř, stavit zadu ten atlas a přestal mu fungovat mozek a srdce. Jenomže sanitka přijela, po druhý večer se mi volala, přijela ve 3:45, a on spadl na záchodě a oni otáhli jak slona a prostě mu oblížili, no.
0: Přemýšlela jste někdy nad tím, že by do vašeho života mohl vstoupit ještě někdo další?
1: Nepřemýšlela, zatím ne. Zatím je to čerstvá rána, zatím ne.
0: Tak buďte tomu otevřená, protože ať to bude kamarád, partner nebo kamarádka, tak jakákoliv lidská blízkost je pro člověka dobrá, hlavně v těch chvílích, které prožíváte vy. No tak vám přejeme, aby každý ten den byl o něco veselejší.
1: Mám přijet, že umírá, jak byl zapojený na těch přístrojech, tam byla ale 6,5 hodiny a při té příležitosti řekla jsem, Miláčku, já jdu brzo za tebou. Slyšel to doktor, no. Marika, co nedělejte.
0: Leni, tak děkuju moc za tu otevřenost. Přeju vám, aby i život, kterým teď kráčíte sama, byl pořád hezký. Abyste našla spoustu důvodů k úsměvu a abyste kolem sebe našla ty, kteří vám pomohou. No, když budete chtít, jsme tady my, Noční linka. Kdykoliv zavolejte, my si popovídáme rádi. Ať se vám daří. To byla paní Lenka, která volala od Brna, toto je Helenka Vondráčková, která zaspívá písničku Taneční střevíce a pak se budu těšit opět na někoho z vás. Pojďme připomenout téma, to zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezká písnička, Helena Vondráčková. Za okamžik bude zpívat třeba Daniel Landa nebo kapela Damiens, ale teď textové příspěvky, které píšete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo na naši webovou stránku nočnilinka.cz. Tak, paní Alena, 58 let. Po 22 letech manželství mi muž oznámil, že odchází za jinou ženou. Myslela jsem si, že se mi v tu chvíli zhroutil celý život a už nikdy nebudu šťastná. Nejhorší byly večery, kdy jsem zůstávala sama doma a pořád přemýšlela, co jsem udělala špatně. Hodně mi pomohla moje sestra, která mě doslova vytáhla mezi lidi. Začala jsem s ní chodit na výlety, později jsem se přihlásila na kurz angličtiny. Najednou jsem zjistila, že se zase dokážu na něco těšit. Nového partnera nemám, ale po několika letech můžu říct, že jsem spokojená i sama. Kdybych mohla něco vzkázat člověku krátce po rozchodu, řekla bych mu, nechtějte po sobě, abyste byli v pořádku hned. Dejte si čas. Paní Alenko, děkujeme za ten příběh. Možná ta poslední věta stojí za zapamatování. Některé věci zkrátka potřebují čas. A pan Petr z Prahy nám poslal, po rozvodu jsem zůstal sám v domě, kde jsme s bývalou ženou vychovávali dvě děti. Ze začátku mi každý kout něco připomínal a vážně jsem přemýšlel, že dům prodám. Nakonec jsem to neudělal a místo toho jsem začal měnit věci kolem sebe. Upravil jsem zahradu, pořídil si psa a po letech jsem zase vytáhl kolo. Právě na cyklistickém výletě jsem poznal partu lidí, se kterými jezdím dodnes. Novou lásku jsem nehledal, ale před dvěma lety přišla sama a dnes mám vedle sebe ženu, se kterou je mi moc dobře. Zpětně vidím, že rozvod nebyl konec mého života, i když mi to tak tehdy připadalo. Byl to konec jedné jeho části a začátek jiné. Děkujeme i panu Petrovi, je to hezká připomínka toho, že nový začátek někdy přijde právě ve chvíli, kdy už ho třeba přestaneme usilovně hledat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ono se říká, že čas zahojí všechny rány, jenže ve chvíli, kdy nás někdo opustí, tomu často příliš nevěříme. Kdy jste vy pocítili druhou radost ze života? Volejte noční linku.

0: 19. Někdy za sebou zavřeme jedny dveře a dlouho netušíme, jestli se před námi vůbec nějaké další otevřou. Co vám po konci vztahu pomohlo uvěřit, že život může být zase hezký? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A povídat se s námi bude paní Marie z Pardubického kraje. Vítejte.
1: Dobrý večer. Mně před 13 lety zemřel manžel. Nikdy bych si nepomyslela, protože už mě bylo 70 roku, tak nikdy jsem si nepomyslela, nebo 70, ne, ještě nebylo, 68. No a nikdy jsem si nemyslela, že bych s někým znovu začala, prostě nic, protože byl hodný, byli jsme spolu 48 roku skoro a říkala jsem si, teď už bych si s nikým nic prostě jako nezačínala, nemá to cenu v těchto letech. A po 4 letech úmrtí byla jsem z toho taky celá pryč, jak ta paní Lenka říkala, nešťastná. No a šla jsem na rehabilitaci a tam byl pán, který měl po operaci druhý kloub. No, tak jsme tam jako začali chodit na venek, ale nejenom my dva, taková ta naše partička, jako jsme chodili na kafe a na zákusek. No a on mi řekl tenkrát, byl taky vdovec a byl vdovec rok. No a on mi tenkrát říkal, že až přijede domů, že se přijede podívat, kde bydlím. Já jsem tomu nevěřila, protože to bylo 50 kilometrů. No a on opravdu za 14 dní přijel. Měli jsme spolu krásných 9 let, opravdu pěkných, ale jako jsme spolu nežili, nebydleli. On měl barák a bydlel tam s dcerou a já jsem u syna taky, jako máme barák, tak jsem bydlím se synem. No bohužel, co vždycky přijel v sobotu, protože měl i slepičky a to, tak to tam nemohl nechat samotný. Tak buď to jsem tam třeba já, když pro mě přijel na týden, třeba jsem tam byla týden, uklidila jsem mu tam všechno a vyprala prostě. Jako se mě to líbilo, že ani spolu nebydlíme, že prostě mám takový jako volnost, nemám takový povinnosti už. No a co čert nechtěl, oslavil v září loni 80. a přesně za měsíc umřel. Bylo to další rána, protože normálně jsme s tím nikdo nepočítali, ale jako dobrých těch 9 měsíců.
0: Počkejte,
1: jako pěkné,
0: let nebo měsíců?
1: 9 let, já říkám měsíců. Ne?
0: Jednou jste řekla let a teď měsíců, tak ne, jenom abychom si to upřesnili.
1: 9 let.
0: To zní
1: líp. 9 roku krásnej. No,
0: přesně tak, to je vlastně krásný příběh o tom, že láska může do života přijít ještě jednou, i když ji člověk vůbec nehledá. Mrzí mě, že tady odešel, ale byl to vlastně zázrak, že jste potkala dva takové muže svého života.
1: No, ano. Říkám, nikdy nikomu...
0: To nikdo nepotká třeba ani jednoho za celý život.
1: Aby neostával sám, teď nemusí s ním bydlet, prostě povypráví si toho za celý týden spolu dost a zase to jde dál a prostě už teď bych nikoho nehledala, že jo, protože mě přes 80. A kdyby ta paní Lenka chtěla na mě číslo telefonu, tak jeho klidně dejte. Já bych ji z toho rozmluvila trochu. A ona je ještě proti mě mladá. A nikomu nedoporučuju. Když by měl možnost, ono dneska je těžko sehnat v tomhle letech někoho. Jako prostě, když je někdo už starší, tak ať to je pán, nebo akor dneska v té době, když jsou sami ty takový podvodníci a všechno možný.

0: Ale prostě najdou se. Tohle to bylo, jakože jsme se přímo viděli a jinak nechtěla jsem nikdy nikoho, prostě kdyby mě někdo někdy řekl, budeš někoho mít, nevěřila jsem tomu a opravdu příjemné i všechno, prostě jsme si tam asi padli do oka a opravdu přijeli, když jsem tomu nevěřila, bylo to 50 kilometrů, tak jsem tomu ani nechtěla věřit. Ale opravdu každý týden semka jezdil.
1: No, možná právě toto si z vašeho příběhu můžeme odnést. Nezavírat dveře předem tomu, co ještě může přijít. Člověk nikdy neví, koho potká a jakou hezkou kapitolu mu život ještě nachystá.
0: A kdyby ta paní Lenka se mě ozvala, byla bych ráda.
1: Tak vydržte na telefonu, já si od vás vezmu telefon a uvidíme, jestli vás dokážeme propojit. Naslyšenou, paní Maria.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: To byl potlesk pro Daniela Landu. Za 3 minuty máme 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes si povídáme o tom, co přišlo potom, když první smutek z rozchodu a zklamání začaly pomalu mizet. Přinesl vám rozchod nakonec do života něco, co byste bez něj možná nikdy nepoznali? Paní Marie je s námi, dnes je to sama Marie. Tentokrát voláme, nebo voláte někde od Prahy, pamatuju si to dobře?
1: Ano, z Černošic ubytovny.
0: Vítejte ve vysílání a povídejte, co máte k tématu.
1: Já vás všechny zdravím, přeju příjemný večer nebo dobrý den. Já vám teďka povím, opravdu se to stalo. Já prostě, abych byla třeba včas v práci, tak jsem byla různě po podnájmech a privátech. A ten první, to jsem byla u rodiny, kde měli 2 holčičky, 2 chlapečky. Ta paní neměla kus ruky po úraze a ten pán měl, tím se narodil, dětskou ruku. A já jsem jim tam jako pomáhala, jo, a ten pán časem začal pít. Prostě tu rodinu už nemohl zabezpečit, začali se hádat. Jo, a co teďka? Takže i policajti tam kolikrát byli a dopadlo to tak, že nakonec ten jeden policajt si tu paní vzal a měl s ní, ona mu dala syna potom ještě. Takhle to dopadlo. To je opravdu pravda. Tohle se stalo. Tak tam dlouho chodili dělat pořádek, až si ji odved, jestli má dětskama, vzal si ji a měl s ní kluka. Takže ona začala úplně nový život, úplně jiný, a pak se měla dobře. My jsme nechodili po bazarech, aby jsme sehnali na dítě kočárek a tak dále a tak dále. A pokud jde o mě, když umřel partner, já jsem se z toho nikdy nedostala, bohužel byl to druhý partner, ale držela mě práce a prvnímu partneru, ale jsem vděčná, i když jsme se rozešli, vypadalo to všechno, že to klapne, neklaplo. V tom druhém případě to vypadalo, že to bude špatný, počítala jsem, že se třeba rozejdeme. Vydrželo to 25 let do jeho smrti. Ale tomu prvnímu partneru jsem vděčná, protože já jsem předtím měla napadení. 2x, 3x to bylo takový horší. Byla jsem prostě v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Jo, to ranní stávání, ty noční a chození kolem té trati a takhle. A, takže já jsem...
0: Paní Marie, máme to pochopit tak, že ten manžel vás napadl, ten první partner, anebo někdo cizí?
1: Ne, to byl cizí. Mm-hmm. První partner byl dobrý, ale nechtěl moji matku, když byla nemocná. Já jsem se ho neptala, já jsem si ji dovezla do jeho bytu, měli jsme před svatbou a prostě jsme se radši pak rozešli. Buď on nebo matka, tak matka. Matka to vyhrála.
0: No to
1: takhle,
0: je...
1: Jo, ale stejně tomu prvnímu jsem vděčná za to, jo, že to takhle se mnou zkusil, protože, jak říkám, já jsem předtím byla napadená, nedošlo teda úplně k tomu nejhoršímu, jo, ale já jsem byla vyšokovaná, já jsem se těch mužů bála. Teď jsem nebyla nic moc, byla jsem nespolečenská, takže já bych zůstala úplně sama. A on mě vlastně z toho vytah. Jo, ale potom bohužel jako se to stalo s tou maminkou a já jsem se musela rozhodnout. Předtím jsem stála při něm, no ale pak, když bylo tohle, tak jsem se postavila na stranu té matky. Sehnala si svůj byt.
0: Dobře, ona paní Marie, a mluvili jste potom s tím partnerem někdy v pozdějším období? Řekl vám třeba někdy, že toho lituje?
1: No takhle, on byl o 14 let byl starší než já. Nebyl vyžilý, já jsem se tenkrát hodně spletla. Já jsem chtěla někoho prostě, aby byl na tom podobně jako já. Jo, no my jsme se vydávali, ale radši jsem nechtěla. Já jsem pak měla velice hodného partnera. Já jsem vydržela být akorát rok sama po tom rozchodu. Jo, a pak jsem měla toho druhého a ten mi to úplně všechno vynahradil. Ale bohužel dávali mu 3 roky života a byla jsem s ním 25 let, ale nevzali jsme se nikdy. Děti jsme neměli. Jo, takže já jsem se začala tahat po těch ubytovnách, privátech, mě držela ta práce akorát. No, já jsem se z toho nedostala. A pokud teda, tak ať se ty ženský toho nebojejí. Jo, ty starší pánové, tam už musí být opravdu láska k tomu chlapovi. To už není na nějaký sex. Akorát u někoho třeba jsou výjimky. Jo, ať se toho nebojejí, ono je spoustu jiných prostě...
0: To je hezké povzbuzení, Marie. Já myslím, že vám rozumíme. Můžou si prostě najít nějakého parťáka do života. Jste teda důkazem toho, že když jeden vztah skončí, vůbec to neznamená, že člověka už nic krásného nečeká, a právě naopak. Krásných 25 let na vás čekalo. Děkujeme za milé povídání, za návštěvu. Zachovejte dál přízeň Noční lince. Poslechněte si kapelu Damiens a taky příběhy ostatních. Loučíme se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Asi každý se s rozchodem, s rozvodem vyrovnává jinak a žádný univerzální návod neexistuje. Co zabralo právě u vás a co byste dnes doporučili někomu, kdo má čerstvě zlomené srdce? Volá pan František ze Židlochovic. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vám zdravím v rozhlase a zdravím všechny posluchače do Čelinkýho rádia.
0: Děkuji, no. Povídejte.
1: Dívejte se, já vám to řeknu asi tak, podle mě, my už jsme s manželkou 64 roku, my jsme se nikdy nehádali, nebo nedohadovali jsme se o nějakým rozvodu, nebo jo, to u nás nikdy nepadlo. Já si myslím, že jsme si každý dělali v té rodině svou práci. Manželka doma, já zase se pojím po té práci, jo, po těch kuškách, tak jsme si každé dělali svoje a hlavně si myslím, že nám to pasovalo v ložnici, v posteli. To, víte, kdo by se tomu zasmál, ale je to důležitá věc. Neodporovat si někdy něco takového, jo, když by to na nás přišlo. Takže tam já podle mě to byl hlavní důvod, že nám to vydrželo, ale samozřejmě už nás to opustilo, tady ty radovánky v posteli, ale dávám tomu takový prostě důraz, tam to musí pasovat, v každém případě. Myslím si, že hodně lidí se rozvedlo kvůli tomuto, jako jo, kvůli tomuto důvodu, no, takže takhle to vidím. Moje jako to dlouhé trvání toho našeho manželství, jo?
0: Dobře, Františku, můžete si stlumit to rádio? Já jsem si říkala, až bude nějaký příznačný moment, že vás o to poprosím a než to stlumíte, tak řeknu, no tak, jak bych to řekla, tak kulantně, partnerská chemie zkrátka musí podle vás fungovat.
1: Ano. Tak furt si máme rád, já si myslím, já mám rád babičku rád, protože když vidím, že jak chátráme, jako majo, už ještě bych rád překonal všechny ty nemoci starých lidí, jo, no už začínáme trochu hůř chodit, víte, ale no víc, co nás se čeká, necítím se na to, že bych měl zítra umřít, jo, ale může se stát všechno. Ale klidně bych rád překonal všechny ty nedohy starých lidí, no, prostě být tady co ne, když už, už je nám taky do roku, že 84, no, takový ty, víte, já to, když to sleduju, ty lidi z kulách, spadne, zlomí si kličnic, kost, zlomí si takhle a pak si marodí, jo, no. No, my zatím těch nemocí, těch tady lidí nemáme, takový ten cukr trochu cholesterol a to chození, jo. No, jinak si myslím, že dobře vidíme, dobře slyšíme a
0: a dobře no to se k sobě chováte, Františku. Já bych možná ještě dodala jedno pravidlo, nikdy nenechat slunce zapadnout, když ještě nezapadla hádka. Do západu slunce by měl být doma, zase mír se říká. No. Tak děkuju za to sdílení, za tu hezkou upřímnost. Ať se vám daří, ať u vás doma všechno funguje.
1: No, snažím se, možná se stále hodně, víte, a když to trochu najevo, že mám rád, no a tak, no. Tak jo, tak děkuju, dobrou noc, Jaruško.
0: No. Je minuta po půlnoci, za okamžik odstartujeme další hodinu noční linky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je před námi druhá vysílací hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barbuříková a budeme si opět povídat o tom, jak po konci jednoho vztahu znovu najít radost, naději a časem otevřít dveře i někomu dalšímu. A už první hodina ukázala, jak rozdílné mohou být vaše příběhy. Někdo zůstal sám, někdo potkal novou lásku ve chvíli, kdy ji vůbec nehledal. A zazněla tu i jedna pěkná rada, nezavírat dveře tomu, co nám život ještě může přinést. Jak to bylo u vás? Co vám pomohlo znovu se těšit, důvěřovat, žít naplno a třeba se i zamilovat? Volejte mi do noční linky 731 800 900. Druhá hodina našeho společného povídání začíná právě teď. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci. Konec vztahu může člověku na nějakou dobu vzít pevnou půdu pod nohama. Kdo nebo co vám tehdy pomohlo najít jistotu a chuť jít dál? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Václav, který volá do zlínského studia z Berouna. Václave, teď jsme ve vysílání, až teď začneme.
1: Takže poprvé jsem se ženil v 21 letech, měli jsme syna a dceru a po 12 letech manželství první manželka zjistila, že si v životě nic neužila. Takže po takovým dalším dvouletým trápení jsem požádal o rozvod a okresní soud tenkrát za hlubokého komunismu mi do vlastní péče přišnul 8letého syna a 11letou dceru. 17 měsíců jsem byl máma, táta na plný úvazek.
0: Václav, můžu se doptat, i když je to teda brzo, obvykle se ptám na konci, jak to, že vám je dali do péče? Nebylo to tehdy běžné? Ne?
1: Prosím, ano, nebylo to běžné, ale říkám znovu, že manželka po 13 letech zjistila, že si v životě nic neužila. Takže začala užívat.
0: Takže nejevila jakoby zájem, takže šli k...
1: Tak, no moment, já budu povídat. Chvíli, vidíte?
0: No, promiňte.
1: Ano, já vám to vysvětlím za chvilku. Za chvilku poznáte, proč. Jo?
0: Dobře.
1: Takže po 17 měsíců jsem byl máma, táta. Vařil jsem, odolával v paneláku se 7 bytama útokem různých babiček a tak, který se pak dokázali, nebo kterým jsem dokázal, že umím uvařit i dobrou kaši a další věci. A pak jsem se jednou dostal do takového trošku mírného povídání, možná trochu i sporu, s paní učitelkou mého syna. Byl jsem za ní ve škole, chvíli jsme si povídali, půjčil jsem jí kapesník, pak jsme se sešli na druhé povídání o knihách, o takovýchhle věcech. Nakonec vám můžu říct, že s tou paní učitelkou jsme letos na MDŽ 8. března oslavili 41. rok manželství. Manželka měla dvě děti, já jsem měl dvě děti a naše další druhé manželství mělo dohromady 4 děti. Dneska jsou to teda dospělé lidi, ale celou dobu, co jsme spolu žili nebo co žijeme, jsme neměli jediný problém v tom, že moje děti, tvoje děti, byly to naše děti. Všechny manželka, díky tomu, že byla učitelka, krásně vychovala. Děti mají dneska velice slušné povolání a já vám můžu říct, že jste se ptala, proč tenkrát soud rozhod? Můžu odpovědět?
0: Ano.
1: Když vám řeknu, že jsem 40 let ženat a manželka, respektive máma, no máma, já říkám rodička, prvních dětí je 40 let neviděla.
0: No, to mě teda teď úplně posadilo.
1: Takže,
0: na zad...
1: No. Takže tady máte to vysvětlení, víc povídat nebudu. Já nemusím a nechci. No. To už jsem dávno všechno zapomněl.
0: Rozumím, jsem... ale toto je teda něco. Vy jste nespojili jenom dva životy, ale rovnou dvě celé rodiny. Vy dvě děti, ona dvě děti a najednou vás bylo 6. To musela být velká změna. Z nuly na 100.
1: Tak jsme... Tak báječně, tak jsme si to užili. Dneska máme teda všechny děti vdaný, dvě jsou, nebo daný ženatý, jsou v cizině, ale všichni mají velice slušné životní postavení, takže to všechno zase díky té mé manželce, s kterou teďko žiju a s kterou se připravuju a zítra ráno odjíždíme na 4 týdny do lázení.
0: Teda.
1: Jo.
0: Tak vám přeju, ať vám ta vaše velká rodina dělá pořád radost a děkuju, že jste zavolal do dnešní noční linky. Moc si užijte s manželkou lásky.
1: Divadlo, ale i cestování, takže jsme za těch 40 let poznali 21 států světa.
0: Klobouk dolů. Václave, opatrujte se, zavolejte
1: tak
0: zase.
1: Já ještě musím říct jednu větu. Já jsem pracoval a manželka vychovávala.
0: No.
1: A do dneška jí za to musím být vděčný, stejně tak, jako jsou děti.
0: Fungovalo to, dokázali jste se zžít a bylo to asi podle představ vás
1: tak.
0: Obou. A
1: tak
0: to
1: ano,
0: má být. Každému pasuje něco
1: jiného. Byli jsme jedna rodina, která měli 4 měla 4 rovnocenné děti. Děti dneska mají bráchu, ségru, ani nevíme, který komu patří.
0: Dobře. Opatrujte se a přeju krásné...
1: Vidíte, že se ten váš dnešní názor, název toho povídání skutečně naplnil celým životem.
0: Ano, já jsem za to moc vděčná. Snad tady někdo bude absorbovat tu naději a tu inspiraci do svého vlastního života. Vám přeju ještě spoustu společných radostí s manželkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, přejeme vám krásnou noc.
1: Dobrý večer, já jsem se zbudila na vás dneska dost dlouho. Slyšela jsem poslední příběh.
0: Ale dovolila jste se, to je dobře. Mluvíme o tom, co nás dokáže po rozchodu nebo po rozvodu opět vrátit do života. Tak jaký je váš recept?
1: I byl teda nádherný ten příběh, ale vůbec mu ho nezávidím, pánovi, přeju ho. Já to řeknu krátce. Já jsem měla to štěstí, že jsem se svým manželem žila 62 let. Od 6. třídy láska trvala, od 6. měšťanky. A nikdy nás nenapadlo, nikdy. Opravdu nikdy. Ne, že by bylo, nebyly nějaké dohady nebo něco, obyčejně kvůli hloupostem nebo kvůli dětem něco. A řekl, že nás jsem všecko doma zkazila, děti a kočky, psi. A já jsem vždycky se smála a říkala jsem nejvíc tebe nebo takový. Ale jenom to řeknu krátce, že když jsme spolu 62 let, když mě zemřel, šlo to strašně rychle. A v té době už by mě, když mě nám bylo přes 80 let, tak mě jako nikdy už nenapadlo, že bych něco scháněla. Ale víte co, je to štěstí, když se to povede po druhý, ale já si myslím, že nejlepším štěstím pro mě bylo, že jsme to tak dlouho vydrželi, i když teďka už to je takové, jen na to vzpomínáte, ale opravdu jen na to dobrý všecko, i když jsme opravdu rozumíme, jsme si pocestovali, prožili no. jsme to krásně a nelituju toho, musela jsem si na to zavolat. Je to nádherný, když se to dá vydržet. Já nevím, jestli bych měla odvahu něco dalšího začínat. Ovšem, věřím tomu, že kdyby mě bylo málo, že asi bych, ale měla bych z toho strach. Přeju každému, komu to vydrží. O to horší to pak je, když se musíte rozloučit. Když člověk pak je 6 let už vdovou a musím schánět kamarádky a mám 7 pravnoučat a takže mám teda starosti, radosti a myslím si, že dneska ty mladí lidi to berou lehčejc, já nevím. Já když vzpomínám na svou třídu, na svý spolužáky, tak abych vám řekla pravdu, tak většina z naší třídy, nebo snad nepamatuju, asi jeden nebo dva se rozvedli, jinak to prožili všechny. My jsme byli snad jinakši tenkrát. Nevím, nedovedu to pochopit, ale bohužel. Tím
0: paní
1: bych
0: Marie,
1: asi skončila.
0: Dobře. No tak vy jste vlastně tu svou velkou lásku našla, prožila, dnes už nikoho hledat nepotřebujete. Důležité je, že jste našla způsob, jak být spokojená i sama se svou širokou rodinou.
1: Ano, ano. Musí mít ovšem oba dva, nesmí být jeden, že se hnedka urazí a hned je konec, ne. A naučila jsem se to, že jsem věděla, kdy nemám mlčet, ale můžu mlčet a kdy jako prostě si to říct, až když se to srovná za chviličku. A nikdy to netrvalo dlouho. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám, když se stačím zbudit. Obyčejně se budím na 11. Dnes to bylo na půlnoc.
0: Dnes jste se vzbudila, ještě k tomu i dovolala. Tak zase příště. Naslyšenou, paní
1: Marie. Mějte
0: se
1: moc hezky, nashledanou a všem přeju dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce Králové, toto je Věra Špinarová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Povídáme si o žárlivosti. Povídáme si o tom, že znovu někomu otevřít svoje srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali třeba tu žárlivost nebo strach, nebo to, že další vztah může skončit stejně špatně? Jak znovu najít radost po rozvodu nebo po rozchodu? Na to se ptáme i...
1: Jaruško.
0: Ano, paní Vlastinky. Už jste ve vysílání, povídejte, co máte k tématu. Co jste prožila, nebo někdo z vašich blízkých, o čem chcete vyprávět?
1: Paní Jaruško.
0: Ano, už jsme ve vysílání,
1: povídejte. Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře.
1: Já vás špatně. Tady je Vlastina z Krnova.
0: Povídejte.
1: Já vás zdravím všechny. A pozdravuju, prosím vás, Pepina na Valachy a vítám jeho paní zpátky z nemocnice. Operace dopadla dobře, přeju hodně zdravíčka a radosti s manželem. A teď bych tomu tématu. Brala jsem se, nezme. Já jsem měla 22 roku a byli jsme spolu 22 let. Po 22 letech jsme se rozvedli, protože manžel si našel přítelkyni a mě zůstalo 4 děti a jeden je 6000 chlapec, kterého jsem vychovávala. No... Pak jsem si našla druhýho, asi po 8 letech, ale bohužel to se mi zabil v autě a zůstal mě syn po něm. No, tak jsem to doklepala, jsou na důchodě, jsou na vozíku, je mi velice smutno a nejbýt Českého rozhlasu Olomouc a vás noční linku, tak nevím, co bych dělala, protože vy mě držíte při životě.
0: Můžeme dělat společnost, že nám to dovolíte. Hlavně jsme také rádi, že se zapojujete, že třeba teď voláte do noční linky. Soutěžíte taky s námi, vyhráváte?
1: Ráda bych, kdybych ještě potkala nějakého přítele, ale dostala se na vozíku, tak nevím, jestli by někdo měl zájem. Jestli by se toho nelekl.
0: Já myslím, Vlastinko, že určitě ne, protože nějaké takové vzájemné sdílení nemusí být o fyzické kráse nebo fyzických schopnostech, ale úplně o něčem jiném, o té lidské blízkosti. Takže
1: bohužel.
0: Nějakou cestu, kdybyste našla, jak na to, tak to by bylo prima.
1: Špatně slyšet, Darunko, já vás neslyším skoro.
0: No, my slyšíme každé vaše slovo, nebojte, Vlastinko, slyšíme moc dobře.
1: Jo.
0: Tak kde vám najdem toho parťáka? Co? Kde se hledá parťák? Podle vás.
1: No, přijmula by partnera, jako by to neodluje alkoholu. To je největší nesvár. Protože jsem se rozvedla a se 4 dětma, zůstaly mi 4 děti. A pak kolem panáku se batol takovej opuštěný chlapeček, měl 3,5 roku. Já jsem se ho ujala, nakonec mi říkal maminko, vyučil se a šel do světa, že jeho tatka je

A se mi teď řeknete, že mě neslyšíte, jako skoro pokaždé, tak víte co, pustíme si písničku a já zkusím ještě mimo éter si s vámi popovídat, jestli ta spojení bude lepší. Jaromír Nohavica, jiné to nebude. V noční lince Českého rozhlasu.

jeden rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

0: krásně mu to hraje a zpívá. To byl Dalibor Janda, Vchází bez vyznání. Posloucháte dál Noční linku Českého rozhlasu a pokračujeme v tématu, co nás dokáže po rozvodu nebo po rozchodu vrátit zpátky do života. Rozchod neznamená jenom ztrátu partnera. Často se s ním mění celý náš dosavadní svět. Jak dlouho vám trvalo, než jste se vytvořili život, ve kterém vám bylo zase dobře? Na to se teď ptáme paní Ivetky z Olomouce. To je další naše posluchačka, další volající.
1: Ano, děkuji. Já zdravím všechny lidičky. Krásnou noc a chtěla bych říci, co má se státi, stane se. Já jsem se vdávala v 19. Jo, už jsem to říkala do noční linky. Jedno, měla jsem dvě holčičky, manžel studoval 5 let. Já jsem fakt živila rodinu, pak měl rok vojnu. Já jsem ten vztah držela 32 let, protože jsme žili za komunismu a tenkrát se opravdu to tak bylo, že děti z rozvedených manželství se nedostaly na žádnou školu. Tak já jsem držela ten vztah, já jsem se vdávala z lásky tedy a myslela jsem si, že vydržíme spolu celý život. Ale to jsem si jenom myslela, bláhově, jako mladá holka. Já jsem to držela 32 let, kvůli těm dětskám, jo, aby ty holky se dostaly na školy. Taky se dostaly. Díky mně. Oni to nevidí, nechápou, jo, oni to dnes nevidí. To je jedno. Oni vystudovali obě dvě vysoké školy. Ta jedna má dvě univerzity v Americe, právnickou univerzitu, vystudovala trestní právo, druhá vystudovala, ta plakala, že se nedostala na práva, protože byly dvojčata, že? Takže ona, jedna se dostala, ta druhá plakala, 3 roky byla doma, brečela, že se nedostala taky na práva. Já říkám, tak umíš anglicky, tak zkus něco jiného.
0: No, tak zkusme se vrátit říkám, k tématu. Si
1: k tématu, ano. Aha. Takže nakonec jsme se teda rozvedli, já to zkrátím. Holky vystudovali, obě dvě mají výšky. Vysoké školy, mají dobré zaměstnání. Nakonec jsme se tedy rozvedli, já jsem se nechtěla rozvádět, ale manžel si dělal, co chtěl, řeknu to do éteru, ten si dělal, co chtěl, na nic se mě neptal, lítal po světě a tak dále, surfoval, no, tak jsme se rozvedli a teď chci říci, já jsem zůstala sama, jo, a teďka taková ta nejistota, že, v té duši. A potkala jsem jednoho pána, a s ním mě seznámil můj Belgičák černý, když jsem byla v tom stěhování, jo, tak mě s ním seznámil, v hospudce bylo vedro tenkrát, léto červen, to byly vedra, tak já jsem si šla tam do jedné hospudky dát pivo, říká si dám pivo, já už na všechno kašlu, už jsem ten život vzdávala. A ten Belgičák na něho vyskočil, já říkám, co to děláš? Jo, na něho vyskočil v dobrým, ne, že by ho chtěl pokoucat. V dobrým. A říkám, co to děláš dolů? A ona se známil a my jsme potom žili několik let s tím pánem. Jo, my jsme se vytáhli z Brindy oba dva. Já jsem byla sama, on byl sám. Já jsem ho vytáhla z ubytovny a potom říkám, nebudeme žít spolu, že bychom dali ty příjmy nějak dohromady, ať co nemáme všechno tak drahý, tak jsme spolu žili asi, já nevím, 13 let nebo 10 let. A potom on furt taky lítal, jo, on byl takovej nevyrovnaný, hrozně, já jsem chtěla zázemí, jistotu a on byl takový rozlítaný, on měl takový nálady, on vždycky utekl třeba na 4 dny, pak se zase vracel a já jsem byla taková nejistá. A teď jednoho dne jdu do železářství, poslouchejte, co se mně stalo. No. Fakt, co má se stát, i stane se. Já jsem si šla kopit lavor, stála jsem v tom železářství a říkám, berete karty? Ona říká, ta vedoucí. Ne, nebereme, naproti máte bankomat. Říkám, dobře, tak já tam půjdu. A tam stál jeden pán a on říká, nikam nechoďte, já vám ten labor koupím. Říkám, no to a ta vedoucí, no to nemůžete udělat, to nemůžete udělat. Stál 176 korun. On říká, ne, já ji ho koupím. Světle zelený, krásný labor. On mě ho koupil a do dneška jsme spolu, jakože se navštěvujeme, já jsem ve svém, teda on je ve svém. On si mě chce vzít za ženu, ale já pořád váhám a já jsem kozoroh od nás, to je takový svobodomyslný znamení, jo, že mám ráda ten vzduch, tu volnost, jo, přitom hledám zázemí. Takže do dneška jsme spolu, on mě strašně pomáhá, má mě rád, i finančně mě jako drží, jo, když potřebuju peníze, on mě fakt jako půjčí, dá, ne půjčí, on mě dá prostě nějaký finance, já mám 3 pejsky, jo, navštěvujeme se, prostě mě má rád, jo, takže tak jsem dopadla a když poslouchám ty příběhy těch lidí, úplně pláču, jo, to je nádherný, co říkal ten pan František, jo, 64 let spolu, tak jsem si to představovala. Když
0: takže,
1: jsem si brala
0: Ivetko,
1: své,
0: pochopila své jsem to, že vy jste vlastně dala šanci hned několikrát, 3krát.
1: Mm-hmm.
0: Každý z těch vztahů byl úplně jiný, no. Možná ty dva si byly malinko podobní, ti muži.
1: No,
0: takový,
1: no. Ne, ten druhej, ten byl nevyrovnaný hodně. Mm-hmm. A teďka mám muže, co mě fakt má rád, opravdově, a pomáhá mi. Sice nejsme jako manželé, já žiju ve svým, já jsem tady u lesa sama, s pejskama na dědině, on žije ve svým, jo, on bydlí ve Slavonině.
0: Máte každý to svoje. Takže to chtělo několik životních pokusů, ale nakonec přišel ten pravý. To je krásné. Já děkuju, že jste se nám svěřila, že jste zavolala. Bohužel jsme přetáhli čas, Ivetko. Já jsem se vás snažila trošku popohánět, ale myslím si, že jsme řekli všechno. Vidíte, dobrali jsme se cíle.
1: No.
0: Tak to je hlavní.
1: Děkuji. Anna,
0: krásný noční čas přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

ani déšť, ani stín, ani plášť, tam šáty netmatí. Ani prach, ani smích, ani řep, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani plášť, tam šáty neplatí. Ani prach!

0: Znovu někomu otevříte srdce, může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali strach, že další vztah může skončit stejně? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám pana Tadeáše z České Lípy. Vítejte.
1: Zdravím vás, zdravím všechny posluchače z Plzeňského regionu a po vysílání. No tak já jsem, když to bylo 20 v roce 2008, když jsem byl lidský orientovaný na stavštěný.
0: Tadeáši, my vás neslyšíme úplně nejlíp. Můžete zkusit začít ještě jednou?
1: Teď je to lepší.
0: Ano, to je úplně něco jiného. Dobré, povídejte.
1: Jo. Zdravím všechny posluchače regionálního vysílání. Chtěl jsem říct, v roce 2008, protože jsem byl na starší ženy, ve 20 letech jsem potkal starší ženu. Bohužel, ale mě využívala jenom, protože chtěla získat majetek po mém otci a prostě peníze z vejplaty a podobně. Po 8,5 letech prostě jsem se s ní rozešel. Potkal jsem kamarádku invalidní. Ve vztahu přímo nejsme, ale ona je invalidní, protože přežila vlakové neštěstí, které zažila v 95. roce u Poličky. A pomáháme si vzájemně a jsme si dost blízcí, jako. Takže jako na vztah jako takovej už nemám i díky mému zdravotnímu handicapu, který bohužel mám po létech, ale vrátil jsem se k svému otci, níž mě bývalá přítelkyně rozkmocila a máme dobrý vztah. S celou rodinou jsem se dal dohromady. No a jsem docela až na to zdraví teď relativně spokojen.
0: No tady až já můžu se zeptat teda na tu osobní otázku, o kolik let byla starší ta paní?
1: O 29.
0: No tak teď bylo trošku ticho.
1: No.
0: To je dost.
1: To je dost, no. A dneska říkám, mám tu kamarádku a jsme spokojení, no. Pak mám svýho tátu, který ho mám moc rád, jako, a mrzí mě, že právě jsme byli rozmocení a dokonce jsme spolu vedli i soudní spor o nemovitosti a všechno se zahladilo, jako.
0: Mm-hmm. A to teda
1: táta věděl, že zatím já nejsem a prostě mě přijal s otevřenou náručí opět.
0: Tak to je moudrý tatínek. Protože to musela být pro něj velká rána, prožívat teda nějaké takové trauma, ale on se na to dokázal teda povznést a dokázal
1: říkal,
0: to vidět
1: pro mě nabrečil.
0: No tak to chápu a je úžasné, když se dají takové vztahy napravit. Já si myslím, že to je obrovskou inspirací pro naše posluchače, protože mnozí nemají ideální vztahy se svými dětmi, my o tom mluvíme často tady. Tak je krásné slyšet, že to jde po letech napravit.
1: A ta kamarádka Markéta z toho vlaku osudného, který 24. června 1995 havaroval u Poličky, tak je velkou oporou.
0: Ano. To si myslím pamatujeme. Tak děkuju vám za vaši přízeň. Zavolejte zase příště, když bude téma, které vám sedne. Vytočte noční linku a přijďte.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: To byl pan Tadeáš. Je 1 hodina ráno a naše dnešní noční linka se uzavírá. 2 hodiny jsme společně sdíleli příběhy o lásce, které skončily o ztrátách, samotě, ale především o odvaze znovu se nadechnout a jít dál. Děkuji vám za otevřenost, za vaše vzpomínky i za chvíle, kdy jsme se společně zasmáli. Možná si z dnešní noci odnesete jedno. Nový začátek nemusí přijít hned a nemusí vypadat tak, jak jsme si představovali, ale nikdy nevíme, co hezké nás ještě někde čeká. Od mikrofonu ve zlínském studiu se s vámi loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou, krásnou noc, milou neděli a hlavně, ať máte ve svém životě pořád na co a na koho se těšit.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
2: Už je to tady.
1: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
2: Já jsem bás. Bás.
1: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
2: No, mám jednu dceru.
1: To jsem ani nevěděl.
2: A ty máš nějaké děti?
1: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
2: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
1: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme zvesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka, trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil, kde
3: no, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju, ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby.
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: No tak, jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já
3: se...
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel na tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a... Hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom. No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou, ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
0: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
0: aby slibně. Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. Ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949. Menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička jak na utahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: Tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký nadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď v letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte.
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdyby se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelez.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál tady.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako čtyřlisté.
4: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: To já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
5: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Běžte.
6: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všecko bude ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny a tak taková malá, jaksi pozornost od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
7: Pochopitelně.
5: Ano.
7: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
7: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
5: Zajste, soudru, že sedíte, zajste.
8: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
3: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tady máte flašku.
9: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Dobrý den.
2: Pane šéf, prosím vás.
3: Prosím.
2: Já bych byl moc rád, kdyby vaše Seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
3: No samozřejmě, jistě, naše Seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky.

0: Pěstinka našla, ne?
1: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
2: No. Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám. No. Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
0: Ano, ano, ano, ano.
2: Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano, ano. Kvůli kybernetu. Ano, aha. Tak. Prosím. Ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
0: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul, ano, prosím. Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pan potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás.
0: No.
2: Tady. Prosím. Bohatá.
0: No.
2: Hezká.
0: No, no, no.
2: Moudrá.
0: Jo, jo.
2: Jen trošičku starší.
0: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Já, kašlete na nic. Jo. Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy, tady. Mladička, no. Skoro zajíček.
0: No, no, no.
2: A už bohatá.
0: Jo, no, no, no.
2: Ano, hezonka, jo. Trochu docela nepatrně hloupá.
0: A je. To není nic pro mě. Na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá, no. Hezká, chudá, kašlete.
0: A je, no jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá, no. Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
0: Já vím,
2: kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválejte. No, ale... Že s váma cejtím, pane, tak tuhle no. Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, no. Tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá, no. Cizí státní příslušnost.
0: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
0: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od Bohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě,

0: Měla jsem strach. Taková to byla herečka.
1: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
1: Soudruhu vedoc.
2: Ano.
1: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
2: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províst to, jak vy jste řekl.
1: Identifikovat.
2: Ano.
1: Tak jdeme. Prosím.
2: Prosím, pozor.
1: S dovolením. Pojď.
3: Prosím. Gábel neboli vidlice PČ 6653 /4. Ano, ano, ano. Ano, 6653 /4. Prosím.
1: Děkuji. Patří vám to, ne?
2: Ne.
1: No, tak to musíme rozbalit.
2: Prosím.
1: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
2: Opatrně, nepoškodilo.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendává sláma.
1: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím, jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
3: Hey. Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku dva významy.
1: Co to je dva významy? Neexistuje dva významy, prosím vám, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom jeden význam. To si pamatujte, dva významy.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

světa. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, mi dohodne.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pochřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívejte, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No. Je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Netříkáno.
6: Anděl, opravdický anděl.
7: No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez.
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No.
4: Přišel jste dveřmi. Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem a...
5: Ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte, to jako to... Ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvadí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum, bum.
4: Kde pak, já ne bum, bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl... Já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. Když to takhle bude pokračovat, tak to... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
5: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou. Já
4: si, vidíte?
5: Ale já si to... snad kvůli vás vemu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, už protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.